Píseň Teď už víš, že jsem to já jsem naspíval na album Romantika. K tématu našeho dnešního hudebního setkání mě přivedl úvodní recitativ, ve kterém jste mohli slyšet vynikajícího českého herce, skvělého recitátora a dabéra Jiřího Němečka. Ten disponoval pěknou dikcí a kultivovaným vystupováním, proto často hrával role mužů uhlazeného chování a intelektuálního vystupování. A proč vám o něm vyprávím? Dnes totiž vedle našich a zahraničních zpěváků uslyšíte i vynikající herce, které si pěvečtí interpreti pozvali jako hosty do svých duetů. Tak třeba v roce 1983 naspívala Shirley Bassey Tygřice z Walesu a nejúspěšnější zpěvačka v dějinách britské populární hudby píseň I Thought I'd Ring You. Myslela jsem si, že ti zavolám. A jako partnera tohoto duetu si vybrala francouzského herce Alana Delona.

Duet Shirley Bassey a Alana Delona, píseň, která vám byla pravděpodobně povědomá. A to proto, že ji v polovině 80. let u nás spopularizovali pod názvem Klíč ke štěstí Marie Rotrová a Jiří Bartoška s českým textem Pavla Kopty. Píseň tehdy nahráli tak věrohodně, že je veřejnost dlouho podezírala ze společně prožitého milostného románku. Nejsexuálnější písnička všech dob, to je přídomek slavného hitu Je t'aime, mon ami. Na sklonku 60. let ho složil francouzský rebel a buřič, zpěvák, skladatel, režisér a herec Serge Gainsbourg. A to pro svou tehdejší milenku, francouzskou herečku a jeden z největších sex symbolů všech dob, Brigitte Bardot. Na desce ale nakonec vyšla z další z Gainsbourgových milenek, britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin. Proč tomu tak bylo? Gainsbourg měl poměr s Bardotovou v době, kdy byla provdána za německého továrníka, biznismena, playboye, fotografa Guntera Saxe. Filmová superstar po Gainsbourgovi chtěla, aby pro ní napsal tu nejzamilovanější píseň, jakou dokáže. A tak vznikl hudební dialog mezi dvěma milenci, inspirovaný prý ironickým výrokem katalánského surrealisty Salvatora Daliho. Picasso je Španěl, já taky. Picasso je genius, já taky. Picasso je komunista, já taky ne. Serge Gainsbourg ve své písni Je t'aime, mon ami použil stejný vtip. Překladu, totiž název písně znamená Miluji tě, já tebe taky ne. Když Gunter Sachs zjistil, že Brigitte Bardot s Gainsbourgem píseň natočili, její vydání zastavil. Toho se pochopitelně chytla média a začala šířit pikantérie o obou protagonistech duetu a o tom, jak společné filmové natáčení promilovali. Serge Gainsbourg to později s ironií sobě vlastní komentoval slovy Díky bohu, k tomu nedošlo. Jinak bychom to museli vydat jako LPčko. Serge Gainsbourg dobře věděl, jak velký hit má v rukávu. A tak píseň nabízel dalším tehdejším velkým hvězdám. Například tehdejší přítelkyni Alana Delona, francouzské herečce Mireille Darc, nebo partnerce Micka Jaggera, anglické herečce a zpěvačce Marianne Faithfull, ale nepochodil. V roce 1968 se během natáčení filmu Slogan seznámil s britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin, v níž našel na 12 let nejen životní partnerku a matku svých dvou dětí, ale rovněž skvělou interpretku své nejslavnější písně.

Deska s písní, která právě dozněla, vyšla začátkem roku 1969 a na jejím obalu byla informace, že se může prodávat pouze zájemcům starším 21 let. Reakce byly pochopitelně velmi rozdílné. Od těch pohoršených a odsuzujících po nadšené. U posluchačů ale jednoznačně převládaly ty pozitivní. Ve Velké Británii vlasti Jane Birkin se single v létě roku 69 vyšplhal na druhé místo ostrovního žebříčku nejprodávanějších singlů. To vyvolalo zásah cenzury a deska byla stažena z prodeje. V zemích Albionu šlo o vůbec první zakázaný single. Chvíli před zákazem se dokonce prodával s fotografií nahé interpretky na přebalu. Serge Gainsbourg narychlo uzavřel smlouvu s novým vydavatelem, píseň znovu vyšla a ještě na podzim téhož roku okamžitě vystřelila až na první místo britské hitparády. Udržela se v ní neuvěřitelných 31 týdnů a skvěle se prodávala i v mnoha evropských zemích. Byť například ve Španělsku, Itálii, Švédsku či Portugalsku se nesměla vysílat v rozhlase. Vždy konzervativní a prudérní Amerika, ovládaná tenkrát hippies a volnou láskou, evropské nadšení tímto hitem až tak nezdílela a single se v tamním žebříčku zastavil na 58. místě. V roce 1986 nakonec na deskách vyšla i původní Gainsbourgova verze naspívaná z Brigitte Bardot a v průběhu let píseň do svého repertoáru zařadili Nick Cave, Donna Summer, Sean Lennon nebo Pet Shop Boys. Nikdo s ní ale neměl takový úspěch jako Jane Birkin a Serge Gainsbourg.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozená?
1: Teď.
0: Narozená kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...

0: strašně rád.
1: A jak to víš?
0: Jsem přece tvoje láska.
1: Jsi barevný sen, který dýchá.
0: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
1: Není ti zima?
0: Ne.
1: Nechceš můj kabát?
0: Ne.
1: Jako když začíná pršet?
0: Ne.
1: Já vím, nezačíná.
0: Ne.
1: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

Živá láska, duet z roku 1972, ve kterém nechal Karel Černoch zaznít erotikou nabitý hlas jedné z nejkrásnějších hereček v dějinách tuzemské kinematografie, Jany Brejchové. A když už jsem u filmových hereček, musím se zmínit o bohyni italského filmu Sophie Loren, se kterou jsem měl možnost se letos seznámit v Karlíckém hudebním divadle, a to během finále letošní české Miss. Vždycky jsem ji obdivoval, fascinovala mě její ženská krása a herecké umění například ve filmech Horálka, Manželství po italsku nebo Pád říše římské. Dokonce tak, že má nejmladší dcera Nelly po Sophie Loren získala své druhé křestní jméno. Ačkoliv se obvykle držím zpátky a slavné hvězdy většinou neoslovuji, abych je neobtěžoval, v případě Sophie Loren jsem udělal výjimku a ze svého obdivu se jí vyznal. Je to 5 let, co se režisér Bob Marshall rozhodl obsadit Sophie Loren do filmové verze muzikálu Moriho Jestna 9. O jiné herce pro roli zesnulé matky hlavního hrdiny než o Sophie Loren prý ani na okamžik neuvažoval. Do role filmového režiséra, dokončujícího během krize středního věku svůj poslední film a balancujícího pod vlivem svých osudových žen, si režisér vybral anglického herce Daniela Day-Lewise a skladatel Moore Yeston do filmové verze tohoto muzikálu napsal Sophie Loren doslova na míru píseň Guarda la luna, podívej se na měsíc.

Sophia Loren se v září dožije 80 let a u příležitosti svého kulatého životního jubilea se po 5 letech vrací v režii svého syna Eduarda Pontyho před filmovou kameru ve filmu

Filmové verzi divadelní hry Lidský hlas z pera francouzského dramatika, básníka, filmaře a malíře Jeana Cocteau z roku 1930. A také vydá svou první autorizovanou autobiografii. A protože já budu mít letos půlku leté, vychází v těchto dnech v mnichovském nakladatelství Riva má první skutečná biografie Můj život mezi dvěma světy, určená mému publiku v německy mluvících zemích. U příležitosti mých letošních narozenin se mohou mít domácí příznivci těšit na DVD Noční král z hity prvních 10 let tohoto století. Dále na nové album s písněmi českých, slovenských a německých autorů, napsanými speciálně pro mě a pochopitelně na sérii koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku. Ta vyvrcholí 6. prosince v pražské O2 aréně. Ve chvíli, kdy tohle všechno skončí, začnu pracovat na svém životopise, určeném pro české a slovenské publikum. Rozhodně nehodlám složit ruce do klína a krmit holuby v parku.

Michael Kocáb, s ním skvělý český herec Josef Kemmer a operní pěvkyně Libuše Márová v písni Petra Habky a Michala Horáčka Stáří z alba V penzionu svět. V 80. letech se zrodil i nesmírně populární televizní seriál Marie Rotrové Divadelko pod věží, do kterého si Marie zvala nejen své kolegy, ale i přední herce a výtvarníky. A skoro s každým z hostů naspívala do tohoto pořadu duet. Jeden z nich, Cacibi, jí dodal Ivan Mládek a Marie si k jeho naspívání přizvala hosta přímo ideálního, herce Josefa Dvořáka, neodmyslitelně spjatého s hrdinou televizních večerníčků o Max

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Recital Marie Rotrové připravoval ostravský televizní režisér Zdeněk Havlíček a scénáře k ním psal tehdejší manažer zpěvačky Miloš Zapletal. Bez něho by nevznikly ani úspěšné televizní pořady Valašského krále, Bolka, Polívky, Manéž. A tak není divu, že se v televizním čtvrtletníku Marie Rotrové, natáčeném v divadelku v budově Nové radnice v Ostravě, objevil i Bolek Polívka. Společně naspívali duet Dialog s klaunem, který jim na míru dodali Jiří Zmožek a Zdeněk Borovec. Mimochodem, já jsem si po boku Bolka Polívky zahrál hned ve dvou filmech, ale duet spolu nemáme žádný. Ačkoliv, počkejte, vlastně jednou jsem si s Bolkem zaspíval v jeho manéži. Byla to píseň Oči barvy holubí. Ale ta bohužel na žádném nosiči nevyšla. No, budu se muset nad sebou zamyslet, kde byla chyba a co nejdříve to napravit.

Už jsem se zmínil o úspěšném duetu Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč ke štěstí. Mimochodem, Jiří Bartoška je díky skvělé dikci a zajímavě zbarvenému hlasu zřejmě nejfrekventovanějším tuzemským hercem v duetech s našimi populárními zpěvačkami. Píseň Ondřeje Soukupa a Eduarda Pergnera z roku 1984 na dobu svého vzniku nesmírně moderní tercet Někdo nám do toho vles Jitky Zelenkové a DJů Miloše Skálky a loni zesnulého Jakuba Jakoubka. Jsou to dva roky, kdy jsme s Jitkou přišli s Milošem a Jakubem oslavit 40 let jejich slavných diskoték, proslulých pod názvem Pouštěčina. Píseň Někdo nám do toho vles měla rozhodně hitové ambice. Hudební dramaturgové Československého rozhlasu však u ní, v šanonu nových nahrávek, schvalovaných do vysílání, našli následující poznámku. Hrát jen výjimečně. Hlavně ne 21. srpna. Stejná poznámka byla také u nahrávky Banjo Bandu Ivana Mládka nazvané Koukejte vycouvat. Ani jedna z těchto dvou písniček se tehdy tehdejším rozhlasovém éteru příliš neohřála.

V letech 1993 až 1998 vysílala Česká televize živě kontaktní pořad Hany Zagorové nazvaný Když nemůžu spát. 39 dílů tohoto pořadu, který si Hanka sama moderovala a psala si k němu scénáře, si diváci oblíbili natolik, že si nařizovali budíky, aby ho nepropásli, kdyby náhodou dříve usnuli. Vysílal se totiž v pozdních večerních hodinách a Hanka si do každého z dílů zvala tři hosty. Jednoho ze svých pěveckých nebo hereckých kolegů, jednoho lékaře a jednoho léčitele a společně se snažili odpovídat na dotazy diváků k určitému zdravotnímu problému. Jedním z Hančiných hostů tehdy byl i skvělý herec a vynikající pedagog na Pražské DAMU Boris Rzner. Společně do programu Když nemůžu spát naspívali píseň Michala Davida a Václava Kopty Přijď aspoň na chvíli.

0: Po duetu Hany Zagorové a Borise Reznera je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Kohn jede na lyže do Švýcar a spadne na něj lavina. Horská služba pátrá, volá: pane Kohn, tady je švýcarský červený kříž, ozvěte se. Tady je švýcarský červený kříž, ozvěte se. V tom se spod sněhu ozve zoufale: ale já už jsem přispěl.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film.
0: Pro dnešek se s vámi rozloučím písní Lásko tvoje jméno je zkáza autorů Ondřeje Soukupa a Janka Ledeckého, kterou jsem před 22 lety naspíval se sborem Opery Národního divadla v Praze a s herečkou Ivanou Chýlkovou. Ivaně v této písni patří věta: poslední a osamělou noc ti dám. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Nedávno jsem pozorovala malou holčičku, která si prohlížela obrázkovou knížku. Knížka se jí očividně líbila. Nad některým obrázkem se rozesmála, nad jiným se trošku zadumala. Asi přemýšlela, co jí chce namalované zvířátko povědět. Obrázky v knížce namalovala malířka Alena Ladová. Dlouhá léta ji už známe jako ilustrátorku dětských knih, která pokračuje v tradici svého tatínka Josefa Lady. Ve svém vyprávění, které budete následující půl hodinku poslouchat, se přiznává, že přes odborná studia se jejím nejvzácnějším a nejmilovanějším učitelem stal právě on, tatínek Josef Lada. I její dětství je spjato s jeho dětstvím, s proslulými Hrusicemi, protože tam často pobývala.
1: Moje dětství vlastně je rozdělené na část Hrusickou, kde jsme jezdívali každé léto na prázdniny, ale my jsme tam přijeli už v březnu a končili jsme v říjnu, když byl krásný podzim. Takže já jsem venkovského života užila hodně, ale vzhledem k tomu, že maminka byla rodilá Pražačka z Podskalí, tak zase z toho důvodu jsem měla ráda starou Prahu a maminka nás jako malé děti vodila po staré Praze a po Podskalí a vyprávěla nám různé pověsti o Praze. Takže já jsem vlastně byla rozdělená tak na půl. Tatínek, protože jsem se zajímala hodně o zvířata a o květiny, tak jsme chodívali spolu v Hrusicích, po lesích, po starém mlýně Hubačově. A on mě vyprávěl různé historky, které si vymyslel, ale které vždycky nějakým způsobem patřily do hrusické oblasti. V té době mě naučil znát květiny, různé ptactvo a stromy. A protože jako malý chlapec chodil pást krávu, kozu a housata, takže v těch volných chvílích vlastně se to všechno naučil znát. Tátovy věmy za dětství byly vlastně jakousi pokladnicí malíře v pozdější věku. On si to vlastně všechno tak báječně pamatoval, že jeho obrazy jsou většinou vzpomínkama z dětství. Ať jsou to čtyřroční období, nebo Hastrman, který sídlil u rybníka Hubačova, nebo ať jsou to různé víly, které se objevovaly v Ondřejovských lesích. Souvisí to vlastně i s mým dětstvím, protože toto mě všechno táta vyprávěl. Vodil mě právě po těch místech, kde on jako chlapec chodil. Tak mi vlastně začal vyprávět o kocourku Mikešovi, kterého měl jako chlapec doma za pecí. Tak ho táta naučil mluvit. To se mně hrozně líbilo. No a ten kocourek zase naučil mluvit své zvířecí kamarády, kozla Bobeše a čuníka Pašíka. No a teď každý večer jsme taky se sestrou Evou na něm nutili, aby nám vykládal ještě pořád další a další příhody. A on si musel táta každý večer na to vzpomínat, co ještě tato zvířata vyvedla spolu. No a ten kocourek Mikeš se stal takovou dominantní postavou tátově vyprávění. A jednou k nám přišel redaktor Ferdinand Krch, který byl redaktorem časopisu Červeného kříže. A ten se nás ptal, nás děvčat, co nám táta vypravuje. Tak my jsme se pochlubili, jakýho měl táta kocourka, co spolu všechno vyváděli. No a pan redaktor říkal, poslechněte, to není dobře, že to poslouchají jenom děvčata Ladovy. To by bylo dobře, kdybyste to napsal ještě pro jiný děti. No tak milý tatínek začal psát na pokračování do toho časopisu. No a byla potom z toho knížka, další knížka, až to byly 4 díly. Dětem se to strašně líbilo, psali mu báječné dopisy a nakonec vlastně ten Mikeš vychází ve spoustě zemí světa, takže Mikeš se dostal do celého světa.

K mým šťastným zážitkům z dětství patří každodenní návštěva tátovy pracovny, kde jsem si přinesla k jeho stolu stoličku, na tom jsem si klekla a dívala jsem se, jak maluje, nebo jak kreslí zvířata. To bylo pro mě obrovský zážitek. Mně se líbilo, jak jsou ta zvířata jednoduchá a jak je na nich vidět, co si myslí, co dělají. A některá zvířata taky mívala lidské vlastnosti. To táta dobře dovedl vystihnout. Potom v pozdější době, když táta začal kreslit své krajiny a já už jsem chodila do grafické školy a potom na UPRUM, tak mě velice zaujalo jeho pojetí barvy. Hlavně to byly jeho noční nálady, když maloval Hastrmana u Hubačovského rybníka. Ta obloha s tím měsícem byla nekonečná, měla krásnou, no nechci říct perspektivu, ale prostě nebyla to plocha, byl to plné vzduchu. Zrovna tak jako voda byla průzračná, čistá a byla to skutečně voda. Takže když táta pokládal několika tahy štětce svých akvarelek plochu rybníka, tak vytvářel vlastně něco jako příroda. Prostě dělal krásný rybník. A to jsem hrozně u táty obdivovala a už jako v dospělém věku jsem u toho vydržela hrozně dlouho stát. Proto jsem taky od táty se naučila spoustu věcí ohledně zacházení s barvama a to mě dalo potom, když jsem začala sama ilustrovat knížky, do budoucna velice mnoho. Právě tak, jako ve mně zůstala láska ke zvířatům, ke květinám a vůbec k přírodě, k ptákům, protože už, jak jsem řekla, z toho dětství ten táta mě to všecko vysvětlil, naučil mě všechno znát. A já jsem to v dospělém věku, když jsem pracovala na svých ilustracích, všecko jsem to měla vlastně v hlavě jako ten táta. Já jsem ve válce začala chodit do grafické školy profesoru Tondlovi, profesoru Odrážkovi a taky tam byl Karel Miller, grafik, báječně ilustroval Jana Nerudu anebo bratry Mrštíkovi. A učila jsem se různé grafické techniky a poslední rok války jsem byla jako kreslička v kresleném filmu ve Zlíně, kde byl taky Karel Zeman a tam jsem byla celý rok, až před koncem války jsem přijela do Prahy. Po válce jsem začala na umělecko-průmyslové škole u profesora Fili, protože táta měl k němu velice vřelý vztah i pracovní, měli se moc rádi. A to už jsem potom ale později začala ilustrovat knížky a znova musím říct, že vlastně nejlepším učitelem byl stále táta, protože to, že jsem se na něj mohla dívat, jak pracuje, to mě právě dalo to nejvíc, co jsem potřebovala jako ilustrátorka. Tak když my jsme bývali v Hrusicích přes to leto, to jsme ještě neměli svůj domek, dneska v té vilce je památník, který vybudoval můj manžel, který vlastně s tátou spolupracoval od 47. roku a dal mu vlastně do pořádku celý archiv a dneska z toho archivu se dělají knížky pro děti. Tak my jsme bydleli u tety Svobodový a táta nahoře v podkrovním pokojíku měl takový malý ateliér a tam vlastně začal ilustrovat Mikeše. Ta podkrovní světnička měla okna směrem k Ondřejovským lesům a táta kreslil tak, že viděl na ty krásné lesy. My jsme s Jindřiškou Svobodovou seděli a s Evou u tátovýho stolu pracovního a tam jsme si povídali. Táta říkal, to jsem se velice bavil, protože tyhle ty holčičí povídání jsem měl moc rád a krásně se mě přitom malovalo. Ale
Když potom byl večer a já jsem někdy přišla sama nahoru do té jeho pracovny, tak jsem viděla nad Ondřejovskými lesy byl měsíc žlutý jako svítek. A to byla vlastně ilustrace tátově knížce a ta ilustrace se jmenovala Měsíček vychází nad ty lesy. A bylo to přesně to, co jsem viděla z toho okna. Pak mi táta vykládal, jak jako malý kluk se bál chodit u nich v domku na půdu, protože tam bylo veliký dřevěný ševcovský kopyto, uvázaný řetězem, protože bylo hrozně vzteklý. A to bylo kopyto velice slavnostní, protože bylo použito jenom jednou v roce na husickým ševcovským bále. No a protože dědeček byl Švéd, tak ho dali na ten celý rok do úschovy na tu půdu a můj tatínek se ho hrozně bál, protože můj dědeček říkal, že to kopyto je steklý. Ale jinak měl na hraní malá kopyta ševcovská a dělal z těch kopyt vlaky takový a různý. Prostě si tam s nima krásně hrál.

0: Když jsem si vzpomněla na tátovo dětství a na moje dětství s ním, nesmím zapomínat na maminku, která byla rodinná Pražačka z Podskalí. Já jsem měla o 3 roky mladší sestru Evu, která bohužel za války zahynula, a maminka vždycky nás v neděli vzala a vodila nás právě po staré Praze, po starém Podskalí, vyprávěla nám, jak jezdila na vorech, to ještě byli na Vltavě voraři. A procházeli jsme spolu starou Prahou, starým městem, Kampou, všecko znala, všecko ji velice zajímalo. A my jsme vlastně získávali dokonalý přehled o staré Praze. S tatínkem jsem chodívala na procházky na nábřeží a to jsme taky chodívali do starého Podskalí, protože ho zase zajímali voraři a podskaláci jako typy, sedávali na těch kládách a kouřili fajfku a vykládali si. Ale hlavně jsme prolezli spolu všechny podskalské domky, kterých tam ještě bylo tenkrát hodně a které se mě strašně líbily. To byla taková krásná pražská čtvrť, z které dneska vlastně zbyl jenom ten jeden domek na nábřeží u železničního mostu. Taky se těšil, když byly průvody Vltavanů, protože se mu líbily jejich kroje a hlavně se mu líbila takzvaná matka práporu, což byla většinou velice mohutná paní, protože musela nést prapor a ten prapor, když byl vítr, tak měla co držet. Ještě se vrátím k zimnímu období, kdy jsme s Evou chodívali na Vltavu brusli. Měli jsme brusle na kličku a rejdili jsme po Vltavě. Táta nám říkal, vy máte brusle, vy se máte. To já jsem měl v kousku dřeva zaražený nůž, který jsem si vázal ke dřeváku motouzem a tím dřevákem a tím nožem jsem prostě jezdil tou nohou a tou druhou jsem se odstrkoval, protože brusle měl snad jeden synek ze statku. V Rusicích byly takový zvláštní nátury a povahy a to právě dělalo ty lidi zajímavým. Každý byl nějaký zvláštní, každý se vyjadřoval nějak zvláštně, měl svý vzpomínky, vyprávěl svý zážitky. Jeden byl houbař, velice vzácný houbař, protože ho znali v celém okolí. Táta byl vlastně taky veliký houbař. S maminkou chodívali do Turkovského lesa, nosili košíky hub. A maminka neustále vařila sama dobrá jídla z hub, jako fleky s houbama a kubu. Kubu se dělala u nás na Vánoce. To měl táta hrozně rád, to byly vařený krupky. Když se krupky uvařily, tak se promastily a rozprostřely se do pekáče a zmíchaly se s dušenými houbami, s česnekem, s mariánkou, se solí, s pepřem a s kvínem. To všechno se krásně urovnalo a dalo se to do trouby.
1: Hladové obrázky vesnického života přinášejí pohodu a dobrou náladu. A to se týká i těch několika obrázků, které na pohled jaksi nejsou pohodové, například taková hospodská rvačka. Lidé, zvířata, všecko je v jednom chumlu a nadevším visí žehnající obraz. Vzpomínáte si?
0: Rusický rvačky, což je epizoda sama pro sebe, protože, jak víte, táta asi 2 nebo 3 obrazy rvaček namaloval, což byly velice autentické obrazy. Já to můžu potvrdit, pač jednou takovou pračku jsem tajně viděla, když byla jednou v Rusicích tancovačka a my jako malí holky jsme se tam šli tajně podívat oknem a tam se teda mydlili pěkně. Takže všechny ty rvačky tátovi jsou skutečně autentické pozorování a ve světě se to moc líbí. Jestli doufají, že z toho vyčtou českou povahu, tak já nevím, ale řeknu vám jednu zajímavou věc. Jednu rvačku, nevím, kde byla otištěná, a přišel nám dotaz, že finský ministerstvo kultury znáší dotaz, jestli bychom tu rvačku dovolili reprodukovat pro finský plagát proti alkoholismu. To jsme samozřejmě dovolili, takže vlastně tato husická pračka dneska je celý ostrašující případ alkoholiku. V Husicí chodíval táta do Sejkovy hospody, kde vedl s různými strejci a dětky, jak on říkal, vedl řeči. Tenkrát se lidi scházívali skutečně večer po práci v té Sejkově hospodě, která je i do dneška vyhlášená. Táta ji vlastně nakreslil taky na několik obrázků. No a tam si povídali zajímavosti, co kdo zažil, kolik hřibů kde kdo našel, jak mu sype obilí a vůbec nejenom takové věci o zemědělství, ale skutečně některé veselé i legrační příhody. A z té klidné hospody je také obraz. Tam jsou všichni strejcové a dětkové skutečně báječně vypodobněny. Hlavně taky starý pan Sejka, který tam čepoval pivo. Tak jsem chodívala s krásným džbánkem, který mám dodnes kovaný, k Sejkomu pro pivo. No a můj manžel Honza, ten zasměl v rezortu víno. On měl velice rád bílý a červený víno, ale manžel nikdy nevěděl, jaké víno bude pít večer. Třeba přišel do pracovny a říkal, tak jaký víno dneska budete pít, bílý nebo červený? Bílý. A kdo říkal bílý, povídá táta. Dneska se pije červený. Od manželova otce, který byl pochopitelně z Moravy, vzhledem k tomu, že můj muž je taky z Moravy, tak mu manžel dovážel slivovici, což byla velice vonavá slivovice a krásná vůně to byla. A táta říkal, to je lék. To není pití, to je lék. A jeho lékař, profesor Weber, ten říkal, že mu věří, že zapíjí i harborny proti kašli slivovicí. Když jsme byli v Husicích, v poslední době teda, sedával večer na zahrádce a koukali jsme se na hvězdy, to bylo moc hezký. A nebo jsme chodili za zahradu, a před námi bylo celé údolí, až k Senohrabům. Po pravé straně byl Huáčovský rybník, po levé straně byly lesy až k Sázavě. Tak jsme si tam sedli, ta mes voněla mateřidouškou, jak tam do ní pralo celý den sluníčko. No a táta říkal zase, co bylo s Hubačovským rybníkem, jak chodíval do Hubačova k mlináři, když se pekl chleba. A pak jsme se vraceli, to už bylo hodně pozdě. A třeba někdy ze vsi, když se vraceli od někaď muzikanti, tak jsme slyšeli trubku a ona se nesla nocí až k nám.

Tak pro děti jsem ilustrovala asi celkem 85 knížek a ilustrování se mi stalo takovým životním posláním, abych řekla. Mám hrozně ráda práci s dětmi, hlavně když jdeme s manželem na besedy, tak se mně hrozně líbí, co všechno děti zajímá. Jak chlapci, tak holčičky mají velice rádi obrázky, jasné a barevné. A myslím, že ty vlastně formujou jejich další názor na umění. Vím, že jako malá holka, když jsem prohlížela

0: což za mých dětských let rozhodně nebylo, ale to všechno dělá doba a technika. Dnešní děti vlastně mají všechno, co jim člověk může dát, ale myslím, že jim velice chybí takový přímý vztah k přírodou, která bohužel už dneska je v některých oblastech velice zdevastovaná. Já vím, že jako dítě jsem neustále byla někde venku. Když jsme bývali v Hrusicích, když jsem chodila domů na oběd, tak jsem byla vlastně neustále s hrusickými dětmi, prožívali jsme spolu spoustu věcí. Hráli jsme takový báječný, vymyšlený hry. No a to myslím, že dneska dětem velice chybí. Já doufám, že se k tomu vrátí, že najdou pochopení u starších lidí, kteří jim poskytnou poznání přírody a zvířat a květin, stromů, protože děti jsou většinou velice hloubaví tvorové a zajímají se o všechno, co se jim podává. Vzhledem k tomu, že jsme, jak táta i já, měli veliké znalosti té přírody, což jsem se naučila zase od něho, tak jsem si mohla vymýšlet zase věci, které s tím nesouvisely, třeba různé příhody, různé zvláštnosti. A taky jsem se snažila, aby ta zvířata nebyla jenom namalovaná zvířata, ale aby každé zvíře něco vyjadřovalo, nějaký taky, musím říct, lidský pocit, i když se to neříká. Ale vzhledem k tomu, že co jsem na světě mám psa, tak vím, že pes se tak zžije s člověkem, že okamžitě já poznám, co chce pes, a on pozná, co chci já. Takže já jsem proto říkat, že přeci jenom zvířata mají určitou inteligenci, která je staví vedle člověka v určité takové společenské symbióze.
1: No a teď jsem tady za oknem viděla i kočku. Máte také kočky?
0: Kočky nemám. Kočky jaksi nejsou mými oblíbenými zvířaty, mimo teda Mikeše. Ale to sem přišla jednou jedna hubená kočka v jiném stavu. Byla hrozně zubožená. Tak jsem jí začala krmit. No a ona chodila každý den na jídlo, pak se na nějaký čas ztratila. No a za čas mi přišla s dvěma koťaty. Tak teď to mám tři kočky, které denně chodí na jídlo. No a jsou někdy tak neodbitný, že mi chodí na okno a šťouchají mě hlavou a packama do okna, abych si jako všimla, že už je čas k jídlu. No taky vždycky nakrmím a oni zase odejdou. Má to jednu výhodu, protože mám tady na zahradě, kde je spousta stromů a keřů, mám tu spousty zpěvného ptactva, který celou zimu krmím, a všechny síkorky, strakapoudi, brhlíci. Taky přišla jednou poštolka. Takže já neustále v zimním období rozvěšuju po zahradě kousky loju a sypu jim slunečnice, takže všechno ptactvo přežije zimu bez problémů, protože jsou v těch křovinách, kterými s manželem nestříháme tak, aby si tam prostě měli svůj kryt. No a vzhledem k tomu, že ty kočky jsou denně krmený, tak jsem si kolikrát všimla, že ona tady sedí a ptáci klidně zobou z krmítka a vůbec si ji nevšímají. A ona si nevšímá těch ptáků.
2: Ta holčička, kterou jsem pozorovala, když si prohlížela obrázkovou knížku, se najednou rozesmála. Je, tohle je hezká kočička a určitě má z něčeho radost. Bodejť by neměla radost, když se právě dobře najedla. Vzpomněla jsem si na žebronící kočku za širokým oknem barandovské vilky, kde paní Alena Ladová bydlí a kde maluje své obrázky. Ty obrázky si necházejí cestičku k dětským srdcím a co lepšího si může ilustrátorka dětských knih přát.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

světem protřelý šoferský King of the Road country novátora Rogera Millera jako toulavý vůz dopravil do nejnovější dvorany Karla Hálu a otevřel tak naše dnešní exkluzivní vzpomínání na legendárního strejdu Karla Vlacha, který by ve čtvrtek 8. října oslavil 104. narozeniny. Jeho stejně legendární orchestr dlouhá léta modeloval svět naší populární hudby a na přelomu 60. let, stejně jako jemu podobní na celém světě, doplňoval svůj repertoár nejvýraznějšími tituly světa country. Třeba v roce 1970 s ním naspíval Milan Chladil Pole s bavlnou.

orchestr Karla Vlacha s Milanem Chladilem a nejprve zámořská lidovka Cotton Fields, za její zachování vděčí svět hudy Ledbetrovi, a pak o rok starší nahrávka elitní ukázky komerčního Nashville soundu My Illusive Dreams jako zář těch krásných let z roku 1969. O dva roky dříve vybral Karel Vlach písničku There Goes My Everything, která s Jackem Greenem tehdy stále ještě táhla peleton nejúspěšnějších zámořských singlů, a svěřil ji Milanu Drobnému. Strach.

Milan Drobný s orchestrem Karla Vlacha a nejúspěšnější countryovka roku 1966 There Goes My Everything podle textu Jirky Grossmana Ztrácím svou lásku. Ovšem k nejvýraznějším interpretům, s nimiž Karel Vlach spolupracoval, patřily sestry Alanovy.

sestry Alanovi a z roku 1955 jejich verze celosvětového trháku kytaristy Les Paula a jeho manželky Mary Fordové Vaya con Dios jako Buď s Bohem. Přesně o 15 let později vyletěla mezi světovou elitu nedávno zesnulá Lynn Andersonová s písničkou Rose Garden. A vlastně záhy poté ji s klíčem kráji přinesla k nám Iveta Simonová.

písnička legendárního countrymana Chrise Christophersona I May Smoke Too Much, tak jak ji 4 roky před Pavlem Bobkem jako zprávu chodí.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

světový evergreen In the Mood, jehož melodie provázela dlouhá léta koncerty, rozhlasové pořady, orchestru Karla Vlacha. Hudební skvost neznámých autorů, který spasil před zapomenutím aranžér a jazzový saxofonista Joe Garland, debutoval na gramofonových deskách v roce 1938 v nahrávce orchestru Edgara Hayese. Do dnešní dvorany ho přivedli Mary, Peggy, Ann a Gene Clarkovi. Bez většího zájmu zpívali v rodné severní Dakotě už od roku 1935 a úspěch přišel, až když je o 11 let později angažoval Jimmy Dorsey jako sentimentalistky. Právě z té doby je i její verze evergreenu Na sluneční straně ulice.

0: Slavná jeď Ačkem, Take the A-Train, Billy Strayhorna, tak jak i Mary, Peggy, Ann a Jean, znovu jako Clark Sisters, připomněli v roce 1959 na uceleném projektu slavných big bandových melodií. Zhruba o 10 let dříve měli Clark Sisters stále angažmá u tehdy silně populárního zpěváka s úsměvem v hlasu, baritonisty Jacka Smitha.
1: Darling Tom, darling Dick, darling Harry too. All the boys are darling.
2: Well, that's what's wrong.

Smiling Jack Smith s kvartetem Clark Sisters a její hitparádový trhách z roku 1948 You Call Everybody Darling. O 6 let později jej k nám přivedli sestry Alanovi.

Sestry Alanovi s orchestrem Karla Vlacha a zámořská klasika You Call Everybody Darling s textem Jiřího Appleta jako Ty chceš každého mít ráda, což je vlastně skoro totéž. Ve stejném roce k nám konečně díky textu Jiřího Brdečky a Rudolfu Cortézovi dorazilo i Ďáblovo stádo, které se tou dobou toulalo světem už celých 5 let.

měli zrak. A marně stádo stíhali, jak bračno stíhá mrak. A proudy potom máčeli jim tváří košili.

Zřejmě nikdy dokonale nedostižná I Can't Stop Loving You, dlouholeté country stálice Dona Gibsona s příjemným textem Jiřiny Fikejzové Chci zapomenout, se na našich deskách objevila v roce 1966 v časech nástupu Pavla Nováka. Přesně o 10 let později se k ní vrátil v sestavě orchestru Karla Vlacha Karel Hála a jeho dlouholetý parťák Milan Chladil ve skutečně dokonale klenutém aranžmá střiženém nejsoudobějším Nashville stylem vyrazil za nejslavnější písničkou Krise Christophersona For the Good Times.

Naše dnešní setkání k nedožitým 104. narozeninám Karla Vlacha uzavřel Milan Chladil nejspíš nejvýraznějším evergreenem závěru minulého století. For the good times, hodinám, které přijdou. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Michal Prokop, rockový zpěvák, hudební skladatel, moderátor a bývalý politik, slaví v těchto dnech své 80. narozeniny. Gratulujeme za celý Český rozhlas a přejeme všechno dobré. Myšlenky a vzpomínky Michala Prokopa si teď můžeme připomenout v následujícím pořadu.
2: Tandem. Hezký dobrý den, milí posluchači. Ze studia vás vítá opět Jan Rosák. Dnešním hostem našeho tandemu bude muž, který každý pátek pravidelně něco hezkého ztrácí. Nemělte se, není to žádný roztažitý profesor. Je to muž mnoha zájmů a profesí, v hudební oblasti známý především jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku žánru rock, soul a blues. Vítám Michala Prokopa. Dobrý den, pane.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Tandem Jana Rosáka.
2: 13. srpna jste narozen, je to tak?
3: Tak.
2: 46. roku.
3: Ano.
2: Tak to znamená, že jste měl velice slavné narozeniny letos.
3: No, je to pravda.
2: Tě dodatečně gratuluju.
3: Děkuju, dostal jsem se mezi zralé muže konečně. Ta 60. já jsem se jí docela děsil, ale můj přítel, profesor Pavel Klenner, mě uklidnil, že ta 50. je mnohem horší.
2: Jo, tak to mám radost, že jste mi to řekl a upozorní mě, co mě čeká příští rok.
3: Tak,
2: díky.
3: Tak.
2: No, takže kde to bylo, kdy jste spatřil světlo světa?
3: Bylo to v Praze, já jsem Vltavou křtěný Pražák a vlastně celý dětství jsme strávili na Vinohradech. Já jsem bydlel s matkou a s bratrem, protože naši se rozvedli, když mi byli 4 roky, v Kouřimské ulici na Vinohradech a tam jsem taky chodil do školy. Mými spolužáky byli výš nebo níž Karel Zich nebo bratři Štajdlové, ale taky třeba Katka Buriánová, s kterou jsem chodil přímo do třídy, Kateřina Buriánová, dcera Ev Buriána, nebo Jirka Plachý, taky takový herecký dítko. Takový normální dětství, jak už to v těch 50. a posléze 60. letech bývá. Maturoval jsem ovšem potom na Pražačce, protože tam u nás zrušili tu 11letku, jak se to tenkrát jmenovalo.
2: No.
3: A přesunuli nás nějak v polovině na Pražačku, takže jsem skončil vlastně na Žižkově.
2: To jste maturoval na SVVŠce, víte?
3: Ano, když jsem vstoupil na tu školu, tak se jmenovala ještě 11. střední škola, když jsem končil, už to byla střední všeobecně vzdělávací škola a já jsem teda ten ročník, myslím poslední, který absolvoval vůbec nejkratší vzdělání, protože jsem měl ještě 8letku, ta střední škola byla jenom 3letá, ta 11letka posléze SVVŠka, takže já jsem vlastně v 17 letech maturoval a vlastně pak jsem studoval vysokou školu, kterou jsem končil v roce 68, čili nejkratší vůbec možná doba vzdělání, tak tam mě postihla.
2: Tak to jste měl potom spoustu jaksi času na to žít, nebo vrhnout se do toho života, když tam jsme měli rok ztrátu všichni ostatní.
3: To připouštím, samozřejmě.
2: No, ještě bych se trošičku vrátil. Když jste, než jste na tu 11letku nastoupil, tak na té 9letce, nebo ještě možná dřív, tak do té první, do 5. třídy má kluk nejrůznější plány. Jaké byly ty vaše? Co jste chtěl dělat?
3: No, myslím, že se nelišili moc od většiny každého z nás. Moje první touha byla stát se popelářem.
2: Píšu si dalšího popeláře, je to jasný.
3: Já vím, že to je věc, která není zvláštní, že prostě ten závěs vzadu na tom kukavozu je něco, co je tak jaksi atraktivního v tomhle věku.
2: Úžasný.
3: Pak se mi líbilo taky řidič trolejbusu, protože ty dveře dělali takový tak to byla druhá meta. A když jsem potom se stal už takovým tím žákem druhého stupně, řekněme kolem ty 6., 7. třídy, tak pak jsem měl sen ještě o něco méně splnitelný a to, že jsem se chtěl stát pilotem. Přičemž ovšem já jsem fyzicky disponován tak, že zvracím i na takovým tom kolotoči, kde jsou ty malí takový ty koníčci, který se točí tak pomalu, že vůbec není ani vidět, že to jede. Takže samozřejmě jsem se nestal ani popelářem, ani řidičem trolejbusu, ale ani pilotem. No.
4: Tandem Jana Rosáka.

0: Tuhle tu písničku mého dnešního hosta Michala Prokopa samozřejmě všichni dobře znáte. Ale jen co jsem se dozvěděl, že dnes bude Michal Prokop mým hostem, tak mě okamžitě napadlo, že vzhledem k této písni, kterou takhle sugestivně zpívá, by se mohl vyjádřit k té bitvě o Karlův most, která byla svedena zhruba před necelým měsícem, a to sice jinými prostředky, ale taky vášnivě, totiž o to, jestli tam ta společnost může nebo nemůže a provede nebo neprovede tu svou propagační akci. Jak byste se na to díval?
1: No, já jsem se na to díval asi tak jako většina lidí, kteří se o tom dozvěděli z médií. Já samozřejmě neznám vůbec průběh toho jednání a až tak dalece mě nezajímají ty kompetenční spory mezi technickou správou komunikací a Prahou 1 a velkým magistrátem a tak dále. Mě překvapilo, že vůbec je možno si dneska najmout nebo usilovat o to najmout si prostě Karlův most tak, že si ho jaksi zavřu pro sebe. To považuji za naprosto nehoráznou záležitost a nedovedu si představit, že by někde ve světě takovou podobnou památku s takovým významem a navíc v takovém stavu technickém, v jakém asi Karlův most je, jak se taky dovídáme z novin, že by si někdo prostě pronajal, zavřel tak, aby byla neprůchozí. Čili mě to pobouřilo. Já se přiznám, že mě to pobouřilo. Nic proti tomu, když se to používá k filmování, tomu rozumím, ale pronajmout to na soukromou party a ještě za těch podmínek, za jakých se o tom psalo, to považuji skutečně za nehoráznost.
0: Já si zkouším představit nějakou obdobu, dejme tomu Tower Bridge třeba, kdyby se někdo rozhodl si pronajmout v Londýně, tak nevím, jak by na to londýnští radní koukali.
1: No nevím, no nebo
0: nevyrazili rovnou.
1: No tak takových samozřejmě symbolických památek nebo měst nebo míst v různých městech je X, prostě představte si, že někdo si najme kus čínský zdi a zavře to tam nebo jo, nebo prostě něco podobného. Myslím, že to není možné.
2: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: naším dnešním hostem Michalem Prokopem opět zpátky ke školství. Teď už ovšem ke školství vysokému. Vy jste absolventem Vysoké školy ekonomické a později Filozofické fakulty, je to tak?
1: Tak, já ještě jenom, aby bylo úplně jasno, abych nemystifikoval, já sice jsem absolvent Vysoké školy ekonomické, ale nemám titul inženýra, protože jsem jako možná jeden z mála lidí na světě dokázal z té školy zběhnout po absolutoriu, ale před diplomkou a obhajobou.
0: Co vás to napadlo?
1: No, musím se přiznat, že to bylo v roce 68. Já jsem absolvoval před okupací, v té době už jsme začali hrát profesionálně, pak byl srpen, pak jsme chvilku cvičně emigrovali do západního Německa a já jsem nějak začal mít pocit, že to nemá cenu a tu školu jsem vlastně jaksi formálně nedodělal, takže já mám takový, oni mi pak poslali po dvou letech takový papír, kde je napsáno, že jsem absolvoval všechny ty předepsané zkoušky a tak dále, ale jmenuje se to vysvědčení na odchodnou a pod tím dole je takový v závorce malinký podtitulek nenahrazuje diplom. Tu druhou školu, tu už jsem absolvoval jako dospělý člověk někdy na přelomu 80. a 90. let. To už je jiná opera.
0: Plnohodnotně.
1: A to jsem vlastně tak trošku udělal i kvůli svým mamince, která mě v těch 60. letech držela na těch studiích jako rozvedená ženská sama s těma klukama, asi to stálo hodně i peněz a úsilí, tak abych jí to aspoň trošku vrátil, tak jsem tu rouru jí chtěl ukázat. Tak to byl jenom jeden samozřejmě z motivů mého druhého studia vysokoškolského.
0: Možná jste jí vynahradil i třeba takové ty rozpaky, kdy se dozvěděla od vás, že budete se živit muzikou a ještě jste nebyl tak úplně jaksi slavný, abyste se tím dobře živil. Co tomu říkali rodiče?
1: No tak slavný jsem nebyl vůbec v té době. Samozřejmě, když jsem měl za sebou nějaký, já nevím, vítězství na nějakém československém beatovém festivalu, což sice byla pro mě otázka úplně kruciální, ale pro moji matku pochopitelně vůbec ne a ani pro mýho tátu. Takže jenomže já jsem si vždycky většinou byl schopen postavit hlavu a moc jsem s nima o tom nediskutoval. Ve chvíli, kdy jsem prostě tu školu jakoby opustil, začal jsem platit domů nějaký obolus, na který jsem byl schopen si vydělat a samozřejmě, že k jisté nelibosti svý matky jsem se začal živit tou lehkou muzou, no.
0: Ale já si myslím, že pak asi názor změnila, když zjistila, že se tím docela dobře uživíte, kdy to bylo v období, kdy se vaše skupina Framus Five stala asi úplně nejslavnější někdy, tak na přelomu 80. let to bylo?
1: To byla vlastně druhá éra, my jsme prožili těch období několik, ta první, skutečně od těch studentských let, kdy například jako vůbec první zpěvák naší kapely byl právě Karel Zich, můj o 3 roky mladší spolužák. Já jsem v té době tam hrál na kytaru a vůbec mi nenapadlo, že budu zpívat. Až přes tedy ten rok 67, kdy jsem víceméně z nouze, protože jsme nikoho nemohli najít, kdo by zpíval právě třeba toho Charlesa a tyhle věci, se začal zpívat. Až k městu R, to bylo vlastně první a druhé album s Josefem Kainarem, který jsme natočili v roce 71. To byla ta první éra takového toho největšího poznávání a největšího kvasu té hudby vůbec. Konec 60. let. Pak ta druhá éra, o které jste se zmínil, to byla ta éra kolem desky Kole Yesterday a těch dvou dalších. To už bylo v 80. letech a to zřejmě tedy byla, řekněme, éra, kdy jsem se stal asi jaksi nejznámější tomu širšímu publiku, protože už se jednalo o písničky, které byly docela sdělný a i když zrovna bolševik neprahnul potom, aby je moc vysílal, tak se jenom ty lidi znali a něco v nich nacházeli, něco se, jako asi se jim zdálo, že se dokážou najít v tom, o co jde.
0: Jistě, no, já myslím, že Kole Yesterday byla takovým generační výpovědí se přímo dá.
1: Tak oni se do dneška mě ty lidi ještě ptají, jak to bylo na té koleji s tím pivem ve skříni, s tím sudem a tak a já jim někdy dost těžko vysvětluju, že zaprvé ten text napsal někdo jiný, Pavel Šrut, a že já jako Pražák jsem nikdy na koleji nebydlel a tudíž matka by mě těžko takovýhle věci trpěla, ale to je jenom důkaz toho, že si lidi často toho interpreta stotožňují s tím, o čem zpívá a čím věrohodněji to do sebe pasuje, tím víc tomu věří, což je pro mě velká podsta.
0: Jistě, takže teď bychom měli rozptýlit ani Eiffelovku ze Sirek jste nikdy nestali.
1: Ne.
2: V tandemu s Janem Rosákem.
0: Přeladíme přímo na vlnu legrace. Čemu se rád smějete?
1: No, já jsem člověk, který od začátku jaksi svého společenského žití od té školy nebo školky vždycky patřil mezi lidi, kteří se snažili bavit společnost. Ale nikdy mi to moc nešlo na jevišti. Srandu na jevišti tu jsem víceméně strašně obdivoval a přenechával jiným lidem. A jedním z těch, jejichž humor neskutečně obdivuju, ačkoliv je to vlastně humor hodně jako lidovej, ale hodně pro mě dráždivý, je Felix Holzman. Taky asi nejsem jediný, kdo má rád humor tohoto chlapíka, a pokud tam něco najdeme z jeho, zejména z těch prvních starších scének, kdy ještě jeho partnerem býval pán, který se jmenoval Budín, teď nevím, jak křestní jménem, tak to by mě udělalo velkou radost.
0: Tak určitě něco tam máme. Já si vás teda píšu jako dalšího člena klubu Felixe Holzmana, už do toho klubu popelářů.
1: Ano.
3: No buďte pozdravem, pane Jouda. Co tady děláte?
4: Dobrý den, pane Starbok, ale tak tady trošku odpočívám.
3: Je tak, ale náhodou, já už vás dneska jednou viděl.
4: Neříkejte.
3: No jo, ale vy jste to nebyl.
4: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
3: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhnej se vám, to je strašný.
4: No jo, já vám taky necítím nohy.
3: Jo, co říkáte?
4: Ale říkám, že necítím nohy, víte?
3: A máte nějakou rýmu, nebo co?
4: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
3: Jakože bolej, aha, takhle,
4: jo.
3: No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
4: v poradní kance
3: a jiná na kopci, no.
4: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta.
3: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
4: No a co bych měl vědět?
3: No jo, jsem přece to v rozvodovodu,
4: Vy jste v rozvodu?
3: V rozvodovodovým,
4: no tak to já ani nevím.
3: No jo. A víte s kým? S mojí manželkou.
4: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
3: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
4: Myslíte, jako od stolu a od lože?
3: Od jaký od lože?
4: Myslím, jako že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
3: Je to od lože, no tak jo. My máme doma i kanape, víte.
4: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vinný je ten rozvod?
3: No s manželčiny, to víte z míne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
4: No jo.
3: To máte, jak už to čínský přísloví říká.
4: Jo.
3: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
4: No jo. A co to jako znamená?
3: Co?
4: Co jako znamená to čínský přísloví?
3: Jo, tak to, že, no tak to jo, nevím, to víte, a čínský. Já čínsky neumím, že jo? To
4: já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
3: No něco takového to bude asi, že jo? Co jiného by to mělo být, že jo?
4: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
3: No jo, to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
4: no
3: jo?
4: No,
3: ale to už se nedalo vydržet.
4: No ale pokud jim, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.

0: naposledy.
1: Tak teď právě dozněla písnička, která má takový zvláštní název, Poprvé naposledy. Je to písnička z vaší úplně poslední tvorby a tím se dostáváme velice symptomaticky k tomu, co vás teď nejvíc zaměstnává.
2: No já jsem vždycky dělal těch věcí víc, ale je pravda, že v posledním roce a půl jsem se vrátil k muzice daleko víc, než jsem kdy si myslel, že to ještě půjde. Protože když jsem v roce 1990 odcházel do politiky, tak jsem měl pocit, že jsem s hudbou skončil úplně. To samozřejmě mi vydrželo jenom 2 roky, ale i ty leta, které potom jsem se k ní vracel, byly spíš takovou profilaxí nebo duševní hygienou pro mě. Hrál jsem ty staré písničky, všechny ty Koleje a Bitvy o Karlův most a tak dále. A mně to stačilo, lidem se to líbilo, ale to, že se mi podaří vlastně v 60 letech vydat jako novou repertoárovou desku, to mě tenkrát nenapadlo ani ve snu a byla to docela drzost, si myslím, protože ta pauza mezi tou poslední vydanou deskou, která vyšla v roce 89, a mezi touhletou, ta pauza trvala 17 let a to se přeci jenom ta voda v tom řečišti teče jiná a ty lidi jsou dneska úplně jiný a ten trh je jiný a tak dále. No ale udělal jsem to, dozrálo to nějak a jak říkám, věnuju se dneska hudbě víc, než jsem kdy myslel. Vtahlo mě to nějak, dokonce trošku i proti mý vůli, ale bylo to příjemné vtažení. A druhá samozřejmě, jaksi činnost, která mě asi zabírá nejvíc času, to je teda televizní pořad Krásné ztráty, který dělám. To je zase úplně jiná záležitost, ale pro mě taky nesmírně příjemná. Tam se příliš neexhibuju, nechávám prostor svým hostům, na rozdíl od některých jiných talk show, třeba zábavných, kde naopak moderátor se exhibuje. Já naštěstí mám tu muziku, kde si můžu tyhle ty svoje ambice vybouřit na vlastním jevišti a můžu poslouchat pokorně svoje hosty, protože si zvu většinou lidi, z kterých obvykle vypadne něco zajímavého, já si zvu lidi, kterých si vážím.
1: Já si myslím, že v tom jsme na jedné lodi, já jsem ve stejné pozici. Dovedete si, jak si tím pádem určitě dobře představit i protějšího partnera. Ale já bych se teď vrátil ještě k té vaší současné muzice. Určitě vás zajímalo, jak vás budou znovu vaši diváci brát. A máte tu zpětnou vazbu, jak na to sám se teď díváte?
2: No mami, a je teda úžasná. Musím se přiznat, že jsem opravdu netušil, nečekal, že se to takhle povede. Já jsem měl největší právě strach, jestli lidi, který jak si chodí na prokop, a jestli to tak můžu říct, ještě pořád, jestli budou ochotni poslouchat od něj něco, co neznají. To byla vlastně ta klíčová otázka, kterou jsem si musel klást a musel jsem jí vlastně překonat a jít do toho, aniž bych se toho bál. A překvapilo mě, že jsem, mile mě překvapilo, že jsem zjistil, že ano, že jsou a že dneska na tom koncertě, když vidím ty lidi pod sebou tam dole a vidím, že si zpívají i ty nové písničky, ačkoliv je v podstatě rádia moc nehrajou, tak je to pro mě jako opravdu fantastický zážitek a když vidím, že sebou vodí, řekněme, moji vrstevníci nebo lidi, já nevím, o 10 let mladší, i svoje děti a oni to taky znají, tak to je strašně příjemný pocit. Já vlastně jsem se rozhodl, že teď 27. listopadu nějak veřejně oslavím ty svoje 60. koncertem v Lucerně, ještě jednou bych rád to zkusil v Lucerně, pozval si tam pár hostů, na ten koncert se těším, protože věřím, že se z něj podaří dostat maximum a zkusíme z toho natočit DVDčko, tak mě držte palce, rád bych si tam pozval i pár hostů, který mám rád, lidi, z kterých jsem čerpal, jako třeba Jiří Suchý, lidi, kteří mě provázeli vlastně vedle mě, nebo se mnou, nebo na podobných kolejích se pohybovali, jako Vláďa Myšík, Radim Hladík. A pak bych rád pozval i 2 z těch, kteří považuji za svoje následovníky, nebo kteří tu štafetu dneska nesou dál, Dan Bárta a Zdeněk Bína, skupina Minus 123 minut. Tam jako bych se viděl, když mi bylo 22, ale oni hrajou líp, než jsme hráli tenkrát.
1: Tandem Jana Rosáka. Tak, slyšeli jste to, že můj dnešní host Michal Prokop plánuje velký koncert, který by měl připomenout jednak jeho velké životní jubileum a potom taky v podstatě nový vstup zase na pódia. A určitě máte, pane Prokope, tady v zátylku někdy, i když člověk si věří, že jo, takový pocit, vyjde to, nevyjde to, ale to určitě není zase až tak úplně nepříjemné.
2: Tak já jsem vždycky měl trému takovou přiměřenou a nezbavil jsem se nikdy, ani po těch, já nevím, 37 letech, kdy na to jeviště pořád lezu a myslím si, že až jednou ztratím, tak bude zlé.
1: No samozřejmě, já jsem teď chtěl říct, ta tréma je dobře, ta musí být, no. Člověk musí být pořád napnutý, ale nesmí patologická, pochopitelně. Ale tím se dostávám k tomu, že se vás chci zeptat na chvíli, kdy vám nebylo opravdu tedy jaksi do zpěvu, vůbec, ve vašem případě konkrétně, skutečně do zpěvu, které byly chvíle, které byly ale opravdu tak jaksi špatné třeba.
2: No člověk prožívá pochopitelně v životě určitý vlny, a to každý známe, kdo už máme pár let za sebou, že někdy se daří, někdy se nedaří. A jak to Karel Kryl zpíval, prostě kdo neryl držkou v zemi, tak nežil. To samozřejmě postihlo i mě. Já těch věcí bylo celá řada, ale mám-li si vybrat tu pro sebe jakoby nejzávažnější, nebo to, kde na co vlastně nejhůř a nejméně rád vzpomínám, tak to je období 70. let, kdy prostě se mě profesně vůbec nedařilo, kdy jsem právě rozpustil tu sestavu svoji a zkoušel jsem to víceméně z čirého zoufalství v takový ty komerční pop music a ono mi to prostě opravdu nešlo. A byla to taková doba, která i politicky byla nesmírně chmurná, krušná, nejtuší normalizace a všechny ty omezení z toho vyplývající, tak to na to nespomínám vůbec rád a do jisté míry všechny ty maléry jsem si samozřejmě způsobil sám, protože jsem asi v sobě nenašel dost víry nebo dost síly, abych se tomu nějak dokázal vzpříčit dřív, než jsem to dokázal až pak v těch 80. letech. Tak to je samozřejmě doba, na kterou vzpomínám vůbec nejméně rád. Na druhé straně, ale je to doba, kdy jsem se seznámil se svojí ženou první a dosavadní, kdy se mi narodili obě děti, takže ten rodinný život naopak mě nějakým způsobem kompenzoval všechny tyhle ty nepříjemnosti a i v těch potom chvílích, kdy se člověk rozhodoval, jestli ještě dál si má nechat všechno líbit nebo eventuálně už se pokusit dát najevo, že si nenechá štípat dříví na hlavě, tak v tom mě moje rodina podporovala. Takže jako obvykle, každá ta mince má dvě strany a i tohle období vlastně jednak tedy lidsky, rodině a nakonec i profesně jsem se asi naučil věci, které určitě nějakým způsobem přispěly k tomu, jak jsem se pak vyvíjel dál.
1: Já jsem původně myslel, že budete třeba chtít mluvit o tom, že krušné chvíle byly v politice, když se do ní dal, ale to se asi s tím nedá srovnat.
2: To je něco úplně jiného. Tam jsem se dal dobrovolně. Tam jsem samozřejmě prožíval krušné chvíle, protože ten konflikt vlastního svědomí, vlastního rozhodování s nějakou loajalitou nebo s nějakou situací, který je člověk vystaven, ten je samozřejmě velice drsný, ale byla to vědomá volba, vědomí omezení vlastní svobody, který jsem udělal a to je úplně něco jiného, než když vás někdo drtí zvenku. To se fakt srovnat nedá.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Chtěl bych popovídat o vašem televizním pořadu, kdy se vlastně stáváte mým kolegou, moderátorem, o krásných ztrátách. Je to pořad, do kterého si pravidelně zvete vždycky dvojici. Myslím si, že už se stalo i pro diváky takovou příležitostí pátrat, co ti dva mají společného. Proč jste zrovna tyhle ty dva dal dohromady? Sestavujete sám tyhle ty dvojice?
1: Mám na to ještě kolegu, jsme na to dva. Mým kolegou je Jan Lacina, to je původně novinář, člověk, který je o celou generaci mladší než já, což jsem takhle chtěl. A děláme to velmi různě. Musím se přiznat, že žádný takový jako nějaký popsatelný chomout, do kterého ty hlavy strkáme, nemáme. A že to někdy je docela taková jako sázka do loterie. Někdy je to zřejmý a jasný, někdy je to třeba, já nevím, rodina, otec se synem, manželská dvojice, někdy jsou to lidi, který spojuje profese, někdy jsou to lidi, kteří se v té profesi liší třeba o jednu nebo o dvě generace. Ale jsou tam kolikrát i dvojice, u kterých na první jaksi pohled není zcela jasno. A já se musím přiznat, že i my sami jako trošku hledáme a někdy intuitivně si postavíme prostě ty dvě jména a ty dva osudy nebo ty profese a teď jako přemýšlíme, může to jít, nemůže to, udělá to něco, protože ten pořad třeba na rozdíl od toho pořadu, v kterém teď sedíme, nebo který dělá Marek Eben na Plovárně, což je vlastně asi tak nejblíž žánrově mě v televizi. Tam je to prostě jasný, jeden host, jeden moderátor, ale tady já se snažím o to, abychom vždycky vytvořili víceméně jako debatu ve třech, i když ne, vždycky se to úplně povede, ale ta interakce těch dvou lidí, nejenom na mě, ale i sami na sebe, to je další dimenze, kterou ten pořad má, takže já vám neumím vlastně prozradit, to je jakýsi výrobní tajemství, který spočívá v nepopsatelný, řekněme, invenci nás s Lacinou. Snažíme se, aby to bylo překvapivý, což se samozřejmě daří někdy víc, někdy míň, ale vlastně je to jedna z věcí, která mě na tom nejvíc baví. Vy jste říkal moderátor, kolega moderátor. Já se přiznám k tomu, že já nemám ambici stát se moderátorem profesionálním, třeba jako vy, nebo jako je třeba právě Marek. Já se spíš cítím jakýmsi hostitelem, mě jde o to vytáhnout z těch lidí, dostat je do takový nálady a do takové atmosféry, abych z nich vytáhl zajímavé věci, které třeba oni jinde na sebe neprozradí. A pravda, že k tomu někdy používám metody neobvyklé a jim naleju a to není žádný čaj. Oni mají, pokud mají před sebou tu skleničku, tak tam to víno nebo ten panák třeba opravdu je. Taky nepoužívám vždycky zcela spisovný jazyk. Prostě někdy se mi zdá, že pro to, aby se ten člověk otevřel, podle toho, kde on se pohybuje, jak on sám komunikuje, tak já přejímám nebo snažím se prostě, aby se cítil dobře. Je to nesmírně zajímavá práce pro mě, úplně zase něco jiného. A když jsem odešel z politiky a dostal jsem tuhle nabídku, nikdy předtím jsem nic podobného nedělal, tak vlastně to byl pro mě návrat k tvůrčí práci, od toho kancelářského sezení a čtení těch materiálů, zákonů a všelijakých takových těch věcí, které člověk v té politice musel studovat. Pro mě to bylo úžasně zajímavé, protože jsem najednou mohl vymýšlet věci, jejichž dopad a dosah jsem viděl. To v politice nikdy nevidíte. To je na tom to nejhorší, že tam prostě člověk něco dělá, jednak je součástí jakýhosi stroje a ten vlastní vliv je minimální. A na druhou a navíc ještě tedy nikdy nevíte, jestli to rozhodnutí bylo dobře nebo ne, protože to se dovíte za 3, za 4, za 5 let, někdy vůbec ne. Kdežto ta tvůrčí práce má tuhle výhodu, že ty lidi buď zatleskají, nezatleskají, přijdou, nepřijdou, koupěj si desku, nekoupěj. V tom je to naprosto nesrovnatelné.
0: Takhle je to krásně jednoduchý. Já vám přeju, aby těch krásných ztrát bylo co nejvíc, aby to bylo spíš spousta krásných zisků pro vás, pro vaše hosty i pro diváky. To byla dnes návštěva Michala Prokopa u nás na Tandemu. Já vám za ni děkuju.
1: Já děkuju za pozvání a naschledanou.
0: Mějte se moc hezky i vy, milí posluchači.
2: V Tandemu s Janem Rosákem. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Písničku s názvem Koukol v obilí od Karla Valdaufa a Ladislava Jacury nám za doprovodu Valdaufinky zpívali Josef Zíma a Zorka Kohoutová, které je dnešní pořad muziky věnován. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Královna české dechovky, tak byla přezdívána zpěvačka Zorka Kohoutová. Psal se rok 1954, když Zorka Kohoutová dostala ve svých 23 letech angažmá v orchestru Karla Valdaufa jako konferenciérka. Jenže Karel Valdauf si všiml, že Zorka Kohoutová také pěkně zpívá. A tak to začalo. Karel Valdauf probudil vzorce vztah dechovce.

0: milá.
1: Společně se Zorkou Kohoutovou zpívali Erika Bauerová a Dana Nikediová a byla to píseň, kterou Karel Waldauf napsal pro Zorku Kohoutovou. Text je dílem Bohuslava Nádvorníka. Zorka Kohoutová se narodila roku 1931 v Praze a už ve škole chodila do pěveckého a tanečního kroužku. Po skončení války začala závodně tančit, nějaký čas si vydělávala jako modelka. Veřejně začala vystupovat v roce 1952, kdy herečka Nataša Golová požádala, aby ji zastupovala v zájezdovém představení, protože tehdy točila s Janem Verichem filmy Císařův pekař a Pekařův císař. Později začala jezdit na zájezdová vystoupení a zpívat s různými orchestry a skupinami. Po Karlu Waldaufovi byl jejím manželem zpěvák Jaroslav Vaňátko a tak si jej můžeme poslechnout v písni od Josefa Poncara a Vaška Zemana Ten večer májový.

V této písni od Karla Waldaufa a Ladislava Jacury byl pěveckým partnerem Zorky Kohoutové Jaroslav Šprongl. Po orchestru Karla Waldaufa Zorku Kohoutovou více než 30 let doprovázela kapela Kutilka, se kterou Zorka Kohoutová nevystupovala jen v tuzemsku. Kapela získala záhy značnou popularitu. Po několika měsících byla pozvána na první zahraniční turné do tehdejší NDR. Během let zde Kutilka absolvovala mnoho dalších turné i televizních vystoupení. S Kutilkou procestovala Zorka Kohoutová řadu evropských zemí, tehdejší Spolkovou republiku Německo, Švýcarsko, Polsko, Rakousko a mnohé další. Tak si ji opět poslechněme, tentokrát s Josefem Zímou.

I tuto píseň napsali Karel Waldauf a Bohuslav Nádvorník, se Zorkou Kohoutovou zpívala Svatava Černá. Zorka Kohoutová vystupovala v mnoha epizodách oblíbeného televizního pořadu Sejdeme se na Vlachovce. Její diskografie čítá více než 130 desek, které nahrála pro tuzemské i zahraniční nahrávací společnosti. Po roce 1989 začala jezdit na zájezdní představení buď sama, nebo s kamarádkou Ivetou Simonovou, například s pořadem Od Vlacha až po Waldaufa. Ale my si ji teď poslechneme opět s Jaroslavem Vaňátkem.

Zpěvačka Zorka Kohoutová, které se přezdívalo Královna české dechovky, se stala držitelkou čestného občanství Prahy 7, které obdržela z rukou starosty tohoto městského obvodu v dubnu roku 2011 při koncertě, který byl uspořádán u příležitosti jejich 80. narozenin. Mohla se z něj těšit ještě celých 8 let až do 19. srpna roku 2019, kdy se odebrala do muzikantského nebe. Tak si její krásný hlas poslechneme ještě s Jaroslavem Vaňátkem a závěr dnešního pořadu Muziky muziky patří trumpetové selance od Jaroslava Kohouta, který velkou část svého života spojil s městem Holíšov. Poslechneme si vynikající trumpetisty Plzeňské filharmonie Martina Chodla a Otu Palečka společně s rozhlasovou Plzeňačkou. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, v Lestkově, Domaslavi, Vysokém Jamném nebo ve Stanu. Na

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.
1: Přišla tak, jako se chodí na malý výlet výletní lodí. Seděla tak, jak dívky sedí, když něco je v životě naposledy. Mluvila se mnou tak, jak se mluví s náhodným známým v podpalubí. A smála se nádherně. Jaka se směje, když láska je čistá a bez naděje. Odešla, jako se odchází po noci probdělé, když už nic neschází.

Píseň Teď už víš, že jsem to já, jsem naspíval na album Romantika. K tématu našeho dnešního hudebního setkání mě přivedl úvodní recitativ, ve kterém jste mohli slyšet vynikajícího českého herce, skvělého recitátora a dabéra Jiřího Němečka. Ten disponoval pěknou dikcí a kultivovaným vystupováním, proto často hrával role mužů uhlazeného chování a intelektuálního vystupování. A proč vám o něm vyprávím? Dnes totiž vedle našich a zahraničních zpěváků uslyšíte i vynikající herce, které si pěvečtí interpreti pozvali jako hosty do svých duetů. Tak třeba v roce 1983 naspívala Shirley Bassey Tygřice z Walesu a nejúspěšnější zpěvačka v dějinách britské populární hudby píseň I Thought I'd Ring You. Myslela jsem si, že ti zavolám. A jako partnera tohoto duetu si vybrala francouzského herce Alana Delona.

Duet Shirley Bassey a Alana Delona, píseň, která vám byla pravděpodobně povědomá. A to proto, že ji v polovině 80. let u nás spopularizovali pod názvem Klíč ke štěstí Marie Rotrová a Jiří Bartoška s českým textem Pavla Kopty. Píseň tehdy nahráli tak věrohodně, že je veřejnost dlouho podezírala ze společně prožitého milostného románku. Nejsexuálnější písnička všech dob, to je přídomek slavného hitu Je t'aime, mon pluie. Na sklonku 60. let ho složil francouzský rebel a buřič, zpěvák, skladatel, režisér a herec Serge Gainsbourg. A to pro svou tehdejší milenku, francouzskou herečku a jeden z největších sex symbolů všech dob, Brigitte Bardot. Na desce ale nakonec vyšla z další z Gainsbourgových milenek, britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin. Proč tomu tak bylo? Gainsbourg měl poměr s Bardotovou v době, kdy byla provdána za německého továrníka, biznismena, playboye, fotografa Guntera Saxe. Filmová superstar po Gainsbourgovi chtěla, aby pro ní napsal tu nejzamilovanější píseň, jakou dokáže. A tak vznikl hudební dialog mezi dvěma milenci, inspirovaný prý ironickým výrokem katalánského surrealisty Salvatora Daliho. Picasso je Španěl, já taky. Picasso je genius, já taky. Picasso je komunista, já taky ne. Serge Gainsbourg ve své písni Je t'aime, mon pluie použil stejný vtip. Překladu, totiž název písně znamená Miluji tě, já tebe taky ne. Když Gunter Sachs zjistil, že Brigitte Bardot s Gainsbourgem píseň natočili, její vydání zastavil. Toho se pochopitelně chytla média a začala šířit pikantérie o obou protagonistech duetu a o tom, jak společné filmové natáčení promilovali. Serge Gainsbourg to později s ironií sobě vlastní komentoval slovy Díky bohu, k tomu nedošlo. Jinak bychom to museli vydat jako LPčko. Serge Gainsbourg dobře věděl, jak velký hit má v rukávu. A tak píseň nabízel dalším tehdejším velkým hvězdám. Například tehdejší přítelkyni Alana Delona, francouzské herečce Mireille Darc, nebo partnerce Micka Jaggera, anglické herečce a zpěvačce Marianne Faithfull, ale nepochodil. V roce 1968 se během natáčení filmu Slogan seznámil s britskou herečkou a zpěvačkou Jane Birkin, v níž našel na 12 let nejen životní partnerku a matku svých dvou dětí, ale rovněž skvělou interpretku své nejslavnější písně.

Deska s písní, která právě dozněla, vyšla začátkem roku 1969 a na jejím obalu byla informace, že se může prodávat pouze zájemcům starším 21 let. Reakce byly pochopitelně velmi rozdílné. Od těch pohoršených a odsuzujících po nadšené. U posluchačů ale jednoznačně převládaly ty pozitivní. Ve Velké Británii vlasti Jane Birkin se single v létě roku 69 vyšplhal na druhé místo ostrovního žebříčku nejprodávanějších singlů. To vyvolalo zásah cenzury a deska byla stažena z prodeje. V zemích Albionu šlo o vůbec první zakázaný single. Chvíli před zákazem se dokonce prodával s fotografií nahé interpretky na přebalu. Serge Gainsbourg narychlo uzavřel smlouvu s novým vydavatelem, píseň znovu vyšla a ještě na podzim téhož roku okamžitě vystřelila až na první místo britské hitparády. Udržela se v ní neuvěřitelných 31 týdnů a skvěle se prodávala i v mnoha evropských zemích. Byť například ve Španělsku, Itálii, Švédsku či Portugalsku se nesměla vysílat v rozhlase. Vždy konzervativní a prudérní Amerika, ovládaná tenkrát hippies a volnou láskou, evropské nadšení tímto hitem až tak nezdílela a single se v tamním žebříčku zastavil na 58. místě. V roce 1986 nakonec na deskách vyšla i původní Gainsbourgova verze naspívaná z Brigitte Bardot a v průběhu let píseň do svého repertoáru zařadili Nick Cave, Donna Summer, Sean Lennon nebo Pet Shop Boys. Nikdo s ní ale neměl takový úspěch jako Jane Birkin a Serge Gainsbourg.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozená?
1: Teď.
0: Narozená kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...

0: živá, tak buď přece blíž.
1: Není ti zima?
0: Ne.
1: Nechceš můj kabát?
0: Ne.
1: Jako když začíná pršet?
0: Ne.
1: Já vím, nezačíná.
0: Ne.
1: Ale stejně je to najednou jinak. Krásně.

0: Živá láska, duet z roku 1972, ve kterém nechal Karel Černoch zaznít erotikou nabitý hlas jedné z nejkrásnějších hereček v dějinách tuzemské kinematografie, Jany Brejchové. A když už jsem u filmových hereček, musím se zmínit o bohyni italského filmu Sophie Loren, se kterou jsem měl možnost se letos seznámit v Karlíckém hudebním divadle, a to během finále letošní české Miss. Vždycky jsem ji obdivoval, fascinovala mě její ženská krása a herecké umění například ve filmech Horalka, Manželství po italsku nebo Pád říše římské. Dokonce tak, že má nejmladší dcera Nelly po Sophie Loren získala své druhé křestní jméno. Ačkoliv se obvykle držím zpátky a slavné hvězdy většinou neoslovuji, abych je neobtěžoval, v případě Sophie Loren jsem udělal výjimku a ze svého obdivu se jí vyznal. Je to 5 let, co se režisér Bob Marshall rozhodl obsadit Sophie Loren do filmové verze muzikálu Maurieho Jestna 9. O jiné herce pro roli zesnulé matky hlavního hrdiny než o Sophie Loren prý ani na okamžik neuvažoval. Do role filmového režiséra, dokončujícího během krize středního věku svůj poslední film a balancujícího pod vlivem svých osudových žen, si režisér vybral anglického herce Daniela Day-Lewise a skladatel Maurie Easton do filmové verze tohoto muzikálu napsal Sophie Loren doslova na míru píseň Guarda la luna, podívej se na měsíc.
1: Caro,

Sophia Loren se v září dožije 80 let a u příležitosti svého kulatého životního jubilea se po 5 letech vrací v režii svého syna Eduarda Pontyho před filmovou kameru ve filmové verzi divadelní hry Lidský hlas z pera francouzského dramatika, básníka, filmaře a malíře Jeana Cocteau z roku 1930. A také vydá svou první autorizovanou autobiografii. A protože já budu mít letos půl kulaté, vychází v těchto dnech v mnichovském nakladatelství Riva má první skutečná biografie Můj život mezi dvěma světy, určená mému publiku v německy mluvících zemích. U příležitosti mých letošních narozenin se mohou mít domácí příznivci těšit na DVD Noční král z hity prvních 10 let tohoto století. Dále na nové album s písněmi českých, slovenských a německých autorů, napsanými speciálně pro mě a pochopitelně na sérii koncertů po Čechách, Moravě a Slovensku. Ta vyvrcholí 6. prosince v pražské O2 aréně. Ve chvíli, kdy tohle všechno skončí, začnu pracovat na svém životopise, určeném pro české a slovenské publikum. Rozhodně nehodlám složit ruce do klína a krmit holuby v parku.

Michael Kocáb, s ním skvělý český herec Josef Kemmer a operní pěvkyně Libuše Márová v písni Petra Habky a Michala Horáčka Stáří z alba V penzionu svět. V 80. letech se zrodil i nesmírně populární televizní seriál Marie Rotrové Divadelko pod věží, do kterého si Marie zvala nejen své kolegy, ale i přední herce a výtvarníky. A skoro s každým z hostů naspívala do tohoto pořadu duet. Jeden z nich, Cacibi, jí dodal Ivan Mládek a Marie si k jeho naspívání přizvala hosta přímo ideálního, herce Josefa Dvořáka, neodmyslitelně spjatého s hrdinou televizních večerníčků o

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Recital Marie Rotrové připravoval ostravský televizní režisér Zdeněk Havlíček a scénáře k ním psal tehdejší manažer zpěvačky Miloš Zapletal. Bez něho by nevznikly ani úspěšné televizní pořady Valašského krále, Bolka, Polívky, Manéž. A tak není divu, že se v televizním čtvrtletníku Marie Rotrové, natáčeném v divadelku v budově Nové radnice v Ostravě, objevil i Bolek, Polívka. Společně naspívali duet Dialog s klaunem, který jim na míru dodali Jiří Zmožek a Zdeněk Borovec. Mimochodem, já jsem si po boku Bolka, Polívky zahrál hned ve dvou filmech, ale duet spolu nemáme žádný. Ačkoliv, počkejte, vlastně jednou jsem si s Bolkem zaspíval v jeho manéži. Byla to píseň Oči barvy holubí. Ale ta bohužel na žádném nosiči nevyšla. No, budu se muset nad sebou zamyslet, kde byla chyba a co nejdříve to napravit.
2: Jak pak

Už jsem se zmínil o úspěšném duetu Marie Rotrové a Jiřího Bartošky Klíč ke štěstí. Mimochodem, Jiří Bartoška je díky skvělé dikci a zajímavě zbarvenému hlasu zřejmě nejfrekventovanějším tuzemským hercem v duetech s našimi populárními zpěvačkami. Píseň Ondřeje Soukupa a Eduarda Pergnera z roku 1984 na dobu svého vzniku nesmírně moderní tercet Někdo nám do toho vlez Jitky Zelenkové a DJů Miloše Skálky a loni zesnulého Jakuba Jakoubka. Jsou to dva roky, kdy jsme s Jitkou přišli s Milošem a Jakubem oslavit 40 let jejich slavných diskoték, proslulých pod názvem Pouštěčina. Píseň Někdo nám do toho vlez měla rozhodně hitové ambice. Hudební dramaturgové Československého rozhlasu však u ní, v šanonu nových nahrávek, schvalovaných do vysílání, našli následující poznámku. Hrát jen výjimečně. Hlavně ne 21. srpna. Stejná poznámka byla také u nahrávky Banjo Bandu Ivana Mládka nazvané Koukejte vycouvat. Ani jedna z těchto dvou písniček se tehdy tehdejším rozhlasovém éteru příliš neohřála.

V letech 1993 až 1998 vysílala Česká televize živě kontaktní pořad Hany Zagorové nazvaný Když nemůžu spát. 39 dílů tohoto pořadu, který si Hanka sama moderovala a psala si k němu scénáře, si diváci oblíbili natolik, že si nařizovali budíky, aby ho nepropásli, kdyby náhodou dříve usnuli. Vysílal se totiž v pozdních večerních hodinách a Hanka si do každého z dílů zvala tři hosty. Jednoho ze svých pěveckých nebo hereckých kolegů, jednoho lékaře a jednoho léčitele a společně se snažili odpovídat na dotazy diváků k určitému zdravotnímu problému. Jedním z Hančiných hostů tehdy byl i skvělý herec a vynikající pedagog na Pražské DAMU Boris Rezner. Společně do programu Když nemůžu spát naspívali píseň Michala Davida a Václava Kopty Přijď aspoň na chvíli.

0: Po duetu Hany Zagorové a Borise Reznera je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Kohn jede na lyže do Švýcar a spadne na něj lavina. Horská služba pátrá, volá: pane Kohn, tady je švýcarský červený kříž, ozvěte se. Tady je švýcarský červený kříž, ozvěte se. V tom se spod sněhu ozve zoufale: ale já už jsem přispěl.
1: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film.
0: Pro dnešek se s vámi rozloučím písní Lásko, tvoje jméno je zkáza, autorů Ondřeje Soukupa a Janka Ledeckého, kterou jsem před 22 lety naspíval se sborem Opery Národního divadla v Praze a s herečkou Ivanou Chýlkovou. Ivaně v této písni patří věta: poslední a osamělou noc ti dám. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším na slyšenou ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu rád.

naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Dále tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Sislová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Lukášem Barcajem.
2: Dobré páteční ráno přeji. Naladili jste správnou stanici ve správný čas. Je tu ranní vysílání Rádia Pohoda. V 8 hodin ráno vás v pátek zdraví Lukáš Barcaj. Následující hodinu můžeme strávit spolu poslechem krásných českých písniček a evergreenů. Ale to nebude vše. Už za několik minut se přeneseme do jednoho krásného místa v Orlických horách. Právě v těchto okamžicích tam startuje oblíbená a tradiční víkendová akce. Plevel známý pod označením Pír má i své léčivé účinky. V bylinkové lékárně prozradíme více. Před 60 lety vyšlo album, které změnilo svět populární hudby. Vydali ho známí Brouci, tedy Beatles. Ohlédneme se za touto vinylovou deskou v dnešní reportáži. Sucho způsobuje problémy, ale také odhaluje v korytách řek dávná svědectví. Hned na několika místech Evropy se objevily čerstvé nálezy. I dnes prozradíme víc. A kolem 8:30 se spojíme s meteoroložkou České televize Taťánou Míkovou a podíváme se na předpověď počasí pro dnešní den i s výhledem na víkend. Jak už zaznělo, začíná pohodové ráno a já vám přeji ničím nerušený poslech.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: A my se teď společně přesuneme do jednoho krásného místa v Orlických horách. Nese název Neratov a já už teď zdravím fundraiserku a kulturní referentku Sdružení Neratov, paní Kláru Nekvindovou. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dnes a také v sobotu a v neděli se bude v Neratově tam u vás dít něco velkého. Než se k tomu ale dostaneme, mohla byste nám prosím trochu blíže představit samotný Neratov?
3: Tak Neratov je součást Bartošovic v Orlických horách. Nacházíme se v krásné přírodě Orlických hor. Jsme malá podhorská vesnička, kde vlastně dominantou je kostel Panny Marie na Nanebevzaté, což je v podstatě náš takový největší marketingový produkt, protože díky kostelu sem přichází spousta návštěvníků, včetně stezkařů, takže přes léto, nebo i v podstatě v dnešní době i přes jiná období, to máme poměrně hodně turistů.
2: Ano, vy jste zmínila ty stezkaře, Neratov s láskou vítá poutníky a také právě stezkaře, kteří chodí na té v poslední době často zmiňované stezce Českem. Co vlastně pro turisty a stezkaře ta vaše oblast, město a Bartošov nabízejí?
3: Tak snažíme se jim nabídnout veškeré zázemí, které potřebují, takže stezkaři se jednak tady můžou rozložit stan, můžou přespat v našich útulnách, můžou se tu zdarma osprchovat, jít si na záchod, občerstvit se, provozujeme hospodu, můžou si zde uvařit jednoduchá jídla na ohni a tak dále.
2: Vaše pracovní aktivity jsou spojeny se sdružením Neratov. Můžete i tohle sdružení trochu představit v kostce alespoň, jaké jsou vlastně jeho aktivity, případně cíle?
3: Tak sdružení Neratov má za cíl hlavně poskytování sociálních služeb, které máme dvě, což je chráněné bydlení, které sídlí přímo v Neratově, a dále máme denní stacionář Lávku, která sídlí v Bartošovicích v Orlických horách. Zároveň jsme zřizovatelem základní školy speciální Neratov, která sídlí v nové budově také v Bartošovicích Orlických horách. A další cíl sdružení Neratov je zaměstnávání lidí s nějakým nebo s jakýmkoliv handicapem. V současné době jsme největší zaměstnavatel lidí osob se zdravotním postižením a v současné době máme cirka 300 zaměstnanců.
2: To jsou neuvěřitelná a příjemná a milá čísla, za která děkuju. Představili jsme si tedy to vaše krásné místo, kde bydlíte a pracujete. Už víme, čím se zabývá sdružení. A teď to hlavní, dnes a také v sobotu a v neděli se u vás konají oblíbené neratovské poutní slavnosti. Vím, že mají duchovní program, také svoji kulturní část. Na co můžete pozvat? Proč se to vlastně tohle všechno koná? Jaká je ta tradice? Řekněte nám o tom prosím něco blíž.
3: No, letos máme 35. pouť neratovskou. Očekáváme zhruba asi 2000 návštěvníků s tím, že se to nesoustřeďuje pouze na jedno místo, ale po celé vsi. Doprovodný program je poměrně bohatý řemeslný jarmark. A jak se zmínil, máme duchovní a kulturní program. V rámci duchovního programu, tak vlastně to začíná v 8 hodin mši svatou. V sobotu máme tradiční pěší procesí z kostela v Rokytici v Orlických horách do Neratova. Když vynechám různé mše svaté, modlitbu Anděl Páně, růžence, adorace, tak v sobotu večer zde máme koncert Spiritual Quartet. Všechno je to v rámci dobrovolného příspěvku, je to bez vstupenek, takže lidé můžou volně přijít, odejít. V sobotu máme různá představení pro děti, máme dvě pohádky, máme atrakce pro děti, budeme tam mít pejsky, koníky. Rozšířili jsme zdejší neratovské hřiště o nějaké workoutové prvky, to znamená, že to hřiště je určené i pro větší návštěvníky. A večer v 18 hodin zde máme koncert Filharmonie Hradec Králové s dirigentem Andreasem Weiserem. A v neděli nás čeká divadelní představení jiného jeviště, které vlastně spolupracuje s klienty našeho chráněného bydlení, tak to bude jedno divadelní představení a ve 14.30 máme varhanní koncert s trubkou.
2: Velmi bohatý program neratovských poutních slavností nám teď představila fundraiserka a kulturní referentka Sdružení Neratova v Orlických horách Klára Nekvindová. Já za to moc děkuju a ještě než se rozloučíme, dovolte, abych vám taky pogratuloval hodně zpětně k tomu, že jste se před několika lety stali nebo získali jste ocenění v neziskovce roku. Doufám, že i vy to tak vnímáte, že to je jakési zadosti učinění.
3: Ano, je to tak, děkuju.
2: Mějte se krásně, ještě jednou to byla Klára Nekvindová ze Sdružení Neratov. Věřím, že i letošní ročník se vydaří a třeba se zase za rok uslyšíme. Díky.
3: Děkujeme, naslyšenou.

0: Jiří Grossman, jako kotě si příst, 8 hodin a 20 minut. Příjemné ráno a klidný poslech Českého rozhlasu Pohoda. Léto je letos výjimečně suché a řekám, po celé Evropě klesá hladina na rekordní minima. A jak voda ustupuje, vydává například řeka Dunaj to, co si přes 80 let držela na dně. V centru Budapešti si na začátku srpna jeden kolem jdoucí všiml, že z odkrytého říčního dna trčí kus motocyklu. Ohlásil to a na místo dorazil pátrací tým. Kromě motorky je to pravděpodobně německý stroj DKV, vyráběný od roku 1944. Tam našli i ostatky dvou německých vojáků z druhé světové války. U nich snubní prsten, odznak a hlavně dvě identifikační známky. A právě ty známky jsou to nejdůležitější. Voda je na dně totiž skvěle zakonzervovala. Teď začíná skládačka, ve které se pokusíme určit totožnost obou mrtvých, řekl německému listu Bild zástupce německé komise pro válečné hroby. Chvíli to potrvá. Kromě známek musí odborníci provést i rozbor kostí. Ale znamená to, že po více než 80 letech se možná dvě rodiny konečně dozvědí, jaký osud potkal jejich předky. Oba vojáci pak budou pohřbeni na válečném hřbitově nedaleko Budapešti. Pátrání se mimochodem muselo na chvíli přerušit. Na dně se totiž našly i protitankové miny a musela zasahovat pyrotechnická jednotka. A není to jediné, co letošní sucho odhalilo. U srbského přístavu Prahovo jsou v těchto dnech na Dunaji vidět desítky vraků německých lodí. Historikové odhadují, že jich tam Němci v září 44 potopili až 200. Chtěli tak zpomalit postup sovětské armády na Balkáně. A na Slovensku vydal Dunaj na začátku srpna britskou minu, která vážila 700 kilogramů. Do řeky ji nejspíš schodilo britské letectvo, také v roce 1944. Pyrotechnici ji odvezli a kontrolovaně odpálili. Letošní léto přineslo sucho a to odhalilo události staré přes 80 let. Hezké páteční ráno na vlnách Českého rozhlasu Pohoda. Následuje trojice písní. Nejprve Nezmaři, pak slovenský zpěvák Karol Duchoň a poté Karel Gott.
1: Pohodové ráno a Lukáš Barcaj.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Jaké počasí nás čeká dnes v pátek 14. srpna? Na to se ptáme meteoroložky České televize Taťány Míkové. A přejeme hezké ráno.
2: Krásné, musím říct, opravdu jasné ráno. A je to vlastně velice podobné jako s těmi předcházejícími rány. Naše teploty se pohybují už trochu výš, ale přece jenom většinou do 14-15 stupňů Celsia. Tepleji je jenom v hlavním městě. No a pokud jde o pokrytí oblohy oblačností, tak to máme úplně stejně jednoduché jako v předcházejících dnech. Ono nám dneska prostě bude jasno. Ty maximální teploty budou už trošičku vyšší, takže je čekáme ve středních Čechách zhruba mezi 28 a 31 stupni Celsia. Jestli se někdo chystá mimo střední Čechy někam do hor, tak by měl počítat s tím, že ta maximální teplota na horách bude někde kolem 22 stupňů Celsia v 1000 metrech nad mořem. No a ještě dodám, že vítr bude většinou slabý nebo mírný, měl by být do 22 km za hodinu.
1: Taťáno, před námi je víkend, můžeme prosím přidat také stručný výhled na sobotu a na neděli?
2: No, jestli to ještě někdo neví, tak musím říct, že ono bude horko, bude hodně horko. Zítra ráno to ještě platit úplně nemusí, sice bude zase o kousíček tepleji, ale bude to pořád ještě takové to ráno, kdy se teploty stěží přehoupnou přes 16, to znamená v posledních dnech nás ta rána, která byla nezvyklá pro letošní léto, trochu možná zaskočila, ale odpoledne se to projeví plnou silou, protože zítřejší maximální teploty budou už mezi 31 a 35 stupni Celsia, takže během dne se opravdu velmi výrazně oteplí. Ten vzestup teploty bude možná někde i o víc než 20 stupňů Celsia od rána do večera, respektive do pozdního odpoledne, kdy je maximální teplota. No a zatímco v sobotu bude na obloze převládat pořád jasno nebo skoro jasno, spíš možná na západě by k večeru mohlo být polojasné nebe, ale zůstane to pořád ještě bohužel bez srážek, tak v neděli už by ta změna trochu přijít měla. Ráno ještě pořád bude jasné nebe, bude ale teplé ráno a počítáme s tím, že ty minimální teploty budou někde mezi 16 a 20 stupni Celsia, takže tam už ani po ránu nebudeme možná potřebovat bundu na sebe. Nicméně platí, že odpolední teploty půjdou ještě výš, měly by být mezi 31 a 36 stupni Celsia. Na západě našeho kraje a na severozápadě by se ale odpoledne a na večer mohlo objevit víc mraků a právě tam by mohla přijít na večer první ojedinělá přeháňka nebo bouřka. Tak se na ní připravte, možná, že se na ní někteří těší. Všem bych přála, aby nějaký ten deštík zažili. Nevím, jestli je bouřka nejlepší řešení, protože asi bychom chtěli takový ten vytrvalý déšť, který nám svaží zahrady. Tak ten zatím nemáme, ale je pravda, že i v pondělí a v úterý by ještě pršet mohlo, tak snad se zaleje na více místech.
1: Moc děkujeme, tohle je výhled na počasí a na to, co nás čeká na obloze. To byla Taťána Míková, meteoroložka České televize a my děkujeme za informace a za čas. Hezký den.
2: Těším se na to a příjemný den.

0: Posloucháte Pohodové ráno, je s vámi Český rozhlas Pohoda a teď je tu pravidelná bylinková lékárna. Pír známe jako běžný a úporný plevel. Přesto ho už celé generace využívají pro zdraví. Odvar z oddenku píru pročistí celé tělo. Tak se nechme inspirovat, pokračuje kolegyně Eva Bucharová.
1: Pro mnohé z nás je pír plazivý opravdu jenom nepříjemný plevel, protože je často všude, kam se podíváme. Ale pojďme se na pír podívat z jiné strany a uznat jeho léčivé účinky. Pír se rozšiřuje pomocí oddenků a právě oddenky jsou tím zajímavým léčivem, generacemi ověřeným přírodním lékem na regeneraci jater. Pír odstraňuje z organismu solné usazeniny, pročišťuje a posiluje organismus, může dokonce ulevit při revmatismu a alergii. Oddenky obsahují saponiny, minerální látky, vitamíny A i B. Pro svůj obsah inzulínu je pír vhodným doplňkem pro diabetiky, protože snižuje hladinu cukru v krvi. Oddenky umyjte, čisté oddenky usušte na slunném místě anebo při umělém teple do 40 stupňů Celsia. Očistnou kůru si můžete připravit i z právě vypletých oddenků. Jak na to? 2 lžičky nasekaného oddenku píru povařte ve 1/4 litru vody 5 minut. Užívejte 3x denně po dobu 2 až 3 týdnů.

Je 8:45, to byla další letní písnička ve vysílání Pohody. To byla Věra Martinová a Atmosféra letních bouřek. Před 60 lety vyšlo album, které změnilo dějiny populární hudby. Beatles na něm definitivně opustili jednoduché písničky o lásce a vydali se na cestu plnou experimentů, neobvyklých nástrojů a odvážných nápadů. Album Revolver si připomeneme ve vysílání za chvíli.

0: Jste v dobré společnosti. To byl Michal Tučný, jeho toulavý song a my jsme Český rozhlas Pohoda. Když Beatles před 60 lety vydali album Revolver, česky Revolver, málo kdo tušil, že právě začíná nová éra populární hudby. Deska se 7 týdnů držela v čele britské hitparády a v prestižní anketě časopisu Rolling Stone obsadila 3. místo mezi 500 nejlepšími alby všech dob. Výjimečná byla i tím, že z ní Beatles kvůli složitým aranžím nehráli na žádném koncertě ani jednu skladbu.
1: V létě roku 1966 měla za sebou čtveřice z Liverpoolu období bezprecedentní slávy. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr se ale rozhodli vydat novým směrem. Namísto jednoduchých písní o zamilovanosti nabídli posluchačům složitější kompozice, odvážnější texty a také zvuky, které byly pro tehdejší publikum úplnou novinkou.

0: Právě skladba Eleanor Rigby se stala symbolem této proměny. Místo elektrických kytar zaznělo smyčcové okteto a melancholický příběh osamělých lidí. Beatles tím dokázali, že i popová hudba může vyprávět složité a hluboce lidské příběhy. George Harrison zase do písně Love You Too přinesl inspiraci indickou hudbou a použil sitar, tradiční strunní nástroj, který tehdy většina západních posluchačů téměř neznala. Na desce se objevila i hravá skladba Yellow Submarine. Původně šlo o jednoduchou písničku, která se nakonec proměnila v jednu z nejznámějších skladeb celé kapely. O dva roky později se stala předlohou slavného animovaného filmu.
1: Hey Jeremy, must you always talk in rhyme?
2: If I spoke prose, you'd all find out. I don't know what I talk about.
0: Ale skutečná revoluce přišla až úplně na konci alba. Skladba Tomorrow Never Knows vznikla z útržků zvukových smyček, obrácených nahrávek, neobvyklých efektů a experimentů, které byly na svou dobu téměř neuvěřitelné. Mnozí hudební kritici dodnes tvrdí, že právě tady se zrodily základy psychedelického roku, elektronické hudby i moderní studiové produkce. Právě složitost aranží nakonec způsobila, že Beatles nezařadili do koncertního programu ani jednu z písní z alba Revolver. To se ovšem netýká pozdějších sólových vystoupení Paula McCartneyho. Třeba skladbu Eleanor Rigby zařadil mimo jiné i do programu svého pražského koncertu v roce 2016. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Páteční vydání živě vysílaného pořadu Pohodové ráno se sice blíží ke svému závěru, ale rozhodně to není vše, co jsme pro dnešní vysílání připravili. Už v 11 hodin vás z kolotoče od tohoto mikrofonu pozdraví kolegyně Jana Chládková. A protože je pátek, bude tu opět soutěž, ve které jeden z vás vyhraje knihu od vydavatelství Portál a také dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda. Na roky, kdy byl Karel Gott DJem Českého rozhlasu, zavzpomínáme v dnešním vysílání dalším dílem jeho legendární série hudebních pořadů Zpátky si dám tenhle film. O jakých písních, interpretech a zážitcích bude tentokrát vypravovat? Tak například o natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů. Tady je malá ochutnávka.
1: Už během natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů a zvláště během jeho uvedení se o nás, tedy o Evě, Valdovi a o mně, šířily od Aše po Košice nejrůznější fámy, na nichž nebylo zbla pravdy. Nám připisované kousky jsme ani dost dobře nemohli stihnout, protože se měly odehrávat podle očitých svědků v jeden jediný okamžik na nejrůznějších místech naší republiky. No představte si, že se říkalo.
0: A to, co se říkalo, se dozvíte v dnešním vydání pořadu Zpátky si dám tenhle film. Vysíláme ho od 14 hodin tady na Pohodě. A touto pozvánkou se s vámi pro dnešek loučí Lukáš Bárcej. Přeju klidný, i když horký víkend. Naslyšenou.
2: Pohodové ráno a Lukáš Bárcej.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dneska vám nabídnu jazz, tedy především zpěvačku. S jejím hlasem se nemusíte bát proplout všemi zátokami jazzové hudby. V celé šíři jejího vývoje od Dixielandu a swingu až po moderní kompozice. Zkrátka dobře, je to zpěvačka, ze které čiší energie, ona umí navodit velmi pohodovou atmosféru a získat si publikum. A já si myslím, že si získá i vás. Jenže kdysi začínala svou kariéru a vešla ve známost v úplně jiném oboru lidských činností. Ale o tom už mi popovídá určitě Eva Emingerová, kterou právě vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Začneme nejlíp nějakou vaší písničkou.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: zpívala Eva Emmingerová. Ale možná, že před pár lety, kdybych řekl, že právě teď smečovala Eva Emmingerová, tak by to bylo taky na místě, protože Eva Emmingerová byla špičkovou volejbalistkou, dokonce několikanásobnou mistryní republiky, sklidila i bronz na juniorské mistrovství Evropy, to ano. Bylo kdy? V 82.
1: To bylo, tuším, že třetím, ano.
0: Ano, pak jste byla na mistrovství světa. No, prostě, ve volejbale jste opravdu něco znamenala. Ale,
1: ano, ale víte, musím vám skočit do řeči, protože možná, že posluchači to Emmingerová jim až tolik neřekne, protože já jsem hrála už tenkrát, jsem se, můj muž mě ulovil už 21, takže jsem se jmenovala Dostálová. A já vlastně pod tím jménem Emmingerová zpívám, že se tak jako v cizině lépe vyslovuje, je prostě takový jako lépe zapamatovatelnější. Takže Dostálová Emmingerová a musím se ještě pochopit, že jsem měla bronz na mistrovství Evropy i těch dospělých, i těch velkých.
0: No teď se plácli do hlavy spousta naší posluchy. No Dostálová, no samozřejmě, jasně známe. Ale víte, to není vůbec jednoduché prosadit se takhle na špičkové úrovni ve dvou tak rozdílných oblastech. Já třeba znám pár tenistů, kteří hrají výborně na kytary. Jim Courier třeba, jestli se pamatuju. Nebo teď jsem koukal, že Petr Čech docela obstojně bubnuje. Ale aby někdo zpíval na takové úrovni, jak zpívá Eva Emmingerová, pomlčka Dostálová, tak to tedy opravdu je moc zajímavé, hezké. Ale začneme úplně od začátku. A. Narodila jste se v Benešově, to už tady mám poznamenáno. Od začátku, jestli se nepletu, jste chtěla spíš dělat ten sport.
1: Ano, ale víte co, já si myslím, že to bylo spíš tím, že to, co je vám dáno jako do toho genetici, co mi bylo dáno prostě genetikou, tak já za to vlastně nemůžu, takže já můžu jenom poděkovat, že mi bylo takhle pěkně naděleno, jo? Vlastně do těch obou oborů, protože jednak rodiče mě vedli i k muzice, i ke sportu a možná to je všecko základ od našeho stoletého dědečka, který se teda dožil 100 let a on byl taky neskutečně, prostě jak se říká těm lidem, kteří mají talent pro více věcí.
0: Renesanční člověk.
1: Ano, takže to byl přesně můj dědeček, to je i můj táta, ten hraje na klarinet, prostě dělal atletický čtyřboj, hrál volejbal, skákal na lyžích. Takže já vlastně jenom se snažím prodat to, co by bylo z hůry dáno, tak s tím nějak potěšit ty další lidi a prosadit se,
0: přežít. A neprohospodařit to.
1: Ano.
0: Ale s tím volejbalem jste tedy začínala. Bylo to asi proto, že jste vyrostla do slušné výšky na holku, co?
1: No, tenkrát oni rodiče se o mě super starali, že mě dali na gymnastiku od malinka do sokola, tak atletika, takže já jsem měla takový ten základ a v té gymnastice jsem byla největší a říkali, to je strašný, jako ona je hrozně veliká, všichni nás přihodí kriketákem, ale na kladině padá, že jo, protože je devohrabana.
0: To nemáte ty páky, že jo, tak je správný na gymnastiku.
1: No, takže no. V té gymnastice jsem byla poslední a vždycky mi to vadilo a tak jsem hledala nějaký sport, kde bych vlastně využila to, že jsem jako dynamický tvor, no a ten volejbal, že ho oba rodiče hráli, tak od 10 let jsem se mu věnovala a přišla jsem na hřiště a ten trenér řekl, tak já vám něco povím, jestli tahle ta holka vydrží se zdravím a se vším, tak jednou bude v nároďáku a bude vás brát víc peněz, než vy jako dvojitý inženýr.
0: A je, bylo to pravda?
1: Jo.
0: To je úžasný, no, to je úžasné.
1: Tak s těma penězma to nebyl až takový trhák, ale stala jsem se profesionální hráčkou, ano, a byla jsem 10 let, jsem reprezentovala ještě Československo, takže já mám pořád v sobě ty československý kořeny, takže i když teďka jedeme někam ven do ciziny, Amerika, Kanada, tak vlastně oni tam zvláštně jakoby všichni pořád jsou spolu, ty Čechoslováci, tam se to nerozdělilo, no, v té emigraci nebo v těch zemích, takže já se pořád cítím jako reprezentantkou Československa. Teď už teda reprezentuju jazz jenom jako za Čechy, ale je to krásný.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Tak pochopitelně, že se dostanu za chviličku hlavně ke zpívání Evy Mingerové, ale neodpustím si, abych se vás zeptal, jestli jste sledovala letos taky mistrovství Evropy.
2: Ano, sledovala. Jednak mužů a jednak žen. A bylo to teda, ten volejbal se posunul neskutečně.
1: Že to je někde ano, úplně
2: je
1: jinde.
2: Je to úplně někde jinde. Člověk si pořád myslí, jako že by jako si tam třeba troufl na to hřiště, ale ta dynamika, vlastně to jsou úplně... Jinak je celý ten tým těch lidí, co to rozebírají, radí jim, že jo, takže prostě oni to strašně mají všecko tu hru jako připravenou, signály se hrajou úplně jiný a je to nádhera to sledovat.
1: No možná, že volejbalu hodně prospělo, aspoň podle mého názoru jako laika, počítání, že se odstranili ztráty, ano, a tudíž, ano, že to, i tohle je dynamičtější,
2: ano, určitě,
1: třeba.
2: Určitě.
1: Ale i ta hra samotná prostě, no to jsou neuvěřitelné akce. Si myslím, že divák začal chodit na volejbal zrovna teď, protože, nebo víc teď, protože to všechno získalo mnohem větší dynamiku a je z toho takový strašně zážitný
2: sport. Ano, je tam ten adrenalin, který tomu třeba možná dřív chyběl, protože já vím, že jsme třeba jednou taky prohrávali 14-0. A když byly ztráty, no tak jste furt měl tu šanci, že to ještě můžete vlastně zkazit, že se furt nic neděje. No, ale tady už to má takový to správný, to koření toho, že už se to nemůže vrátit. A i ty hráči samotní, že musí hrát furt naplno. Ale to jsem chtěla říct, viděl jste ty koncovky, oni tam je pořád na tom neuvěřitelný, jak ta psychika pořád ovlivňuje ten volejbal, lidskou činnost. Jakmile o něco jde, ty lidi začnou mít jiný pohyby, jinak se chovat, jinak přemýšlet. A tam to přesně bylo vidět. Tam vlastně finále Evropy bylo zakončený takovým esem, že tam to prostě spadlo za záda Italům, jo, prostě metr do hřiště. Dnesku to by se vůbec nikdy nestalo, kdyby to byl normální průběh, ale protože je finále. A teď si představte, že mě v těchto těch situacích přesně dávali, střídali, protože já jsem byla takový ten drák, jako pojď, a ty to tam zase rozvášníš a to. Takže mě střídali, protože jsem byla malinká, nejmenší v nároďáku, tak mě hodně dávali dozadu do pole, anebo pak třeba na smeč, že jsem se zbláznila, najednou jsem prorážila německý bloky. Takže jsem vždycky takový ten hecíř a oni mě dávali do těchto těch koncovek, jo. A dokonce v tom roce 87 jsme skutečně už prohrávali o ty bronzové medaile, dali mě tam dozadu na podání a já jsem tam prošla, udělala jsem neuvěřitelné míče, musím se pochlubit. A pak jsme ten bronz získali. Nebylo to tady jenom mojí zásluhu, ale prostě nádherný zážitek, ale jsou to strašní nervy. A jestli si diváci teď vzpomínají, já vím, že nejste všichni volejbalisti, ale zrovna ve finále právě mistrovství Evropy žen, které teď proběhlo, tak hrály Němky proti Srbkám.
1: A ten poslední
2: míč, mě jí bylo tak líto tý holčiny, oni vystřídali na podání Němku, už to bylo asi 9-14, oni prohrávali v tiebreaku a ta Němka šla a vůbec ten míč netrefila, úplně se zhroutila. Mě bylo tak líto. A to jsou
1: to je přesně to, co říkáte, ano. Že prostě ten konec bývá tak neuvěřitelně vygradovaný a vyhecovaný.
2: Ano.
1: No, ale tak za vás se předpokládám taky neservírovalo tak, jak se servíruje dneska asi, ne?
2: No, dneska jsou to strašný rány, ale tenkrát zase my jsme hodně jako ten míč jako naráželi, aby hodně lítal, že jo, pak to byly hodně umístěný podání, já do dneška chodím hrát i beach volejbal a když se trefím po té lajně a přesně, no tak prostě já dám i na chlapa třeba 6S, ty jsou ze mě zoufalí, ale já myslím, že už volejbal bylo dost.
1: Bylo dost? Tak dobře, tak si říkáme zahrát zase a budem si zase povídat s Evou Emingerovou o zpívání.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já myslím, že s Evou Emmingerovou bychom si rádi povídali o volejbale. V jejím podání je to dramatický sport, tak jak je opravdu i teď třeba na televizních obrazovkách nebo v halách. Ale zpívání je teď, co nás opravdu zajímá. Kdy jste se začala té muzice věnovat, ale opravdu tak jaksi vážně, že už to přestalo být třeba zpívání na zájezdech, nebo sem tam hostování s nějakým orchestrem, jo, nebo řekli, tak jako, pojď si s náma zaspívat.
2: Já bych tak jako začala, že od 5 mě rodiče jsem chodila na klavír, pak táta domů přivez kytaru, hlavně nám koupil magneťák v Německu, že jsem hodně poslouchala ty nahrávky Ellie Fitzgerald a tak, ale takovej ten zlom, začala jsem teda zpívat s tátou kapelou, s lékařským Dixielandem, a tak jsem se jako dostala, hele, ona to není špatně, jak ona zpívá, já jsem to pořád brala jenom jako koníčka k tomu volejbalu, a potom jednoho dne mě viděl Ferdinand Havlík v televizi. No a zavolal mi, jestli bych nepřišla na konkurs do divadla Semafor, já říkám, a byla jsem už těhotná, říkala jsem si, no tak asi tím nic neskazím, zkusím to, no tak. No a přišla jsem tam, byl tam pan Suchý, Ferdinand Havlík, a teďka oba dva ze mě byli úplně totálně páv, říkala, to je ty babi, kruci, no já chci do divadla, a Ferda Havlík, ne, já chci do swing bandu, do big bandu, prostě místo Věry Křesadlový. A...
1: No přesně jsem si myslel, ty Křesadlová, jasně.
2: No a pak, takže jsem přišla, byl jsem unešený, no a rok se nic nedělo, ale já jsem byla ráda, protože jsem mezi tím povila svoji dcerku, která mimochodem taky samozřejmě hraje volejbal, zpívá všechno, ale... Ten den, co jsem snad přišla z porodnice, mi Ferda Havlík zavolal, že by potřebovali do big bandu zpěváčku. Já říkám, jasně, to je úžasný, že jsem zvykla překonávat, že jo, ze sportu všechny ty úskalí, nějaký kojení, že jo, prostě. Takže jsem okamžitě jako nastoupila, ty byly celý nadšený, a tím začala moje profesionální dráha. A zároveň jsem ještě dostala zase zpátky nabídku, jestli nechci, já jsem už rok hrála v Německu předtím. A říká, že
1: volejbal.
2: A volejbal, ano, že bych vlastně se mohla vrátit profesionální zase ještě na tomu sportu, a můj táta mi tenkrát řekl, holka, neblázni, děť ten volejbal můžeš hrát ještě pár let, ale tu muziku, jazz, nemůžeš dělat dosta. Jo, tak jsem si říkal, je to pravda, takováhle šance, ta se prostě jen tak jako nepouští.
1: Víte, co je zajímavé, že jste se dala na jazz. Holky, jak si když začnou zpívat, tak pokukujou spíš po Helenkách Vondráčkových a Hankách Zagorových a Lucích Bílých, ale určitě ne po Ellie Fitzgeraldovi jako vy. Ale u vás to možná bylo právě tím, že ten táta vás stáhnul do toho lexiku, že jo?
2: No, to, já myslím, že takový ten věk mezi tím 13. 15. rokem, co vlastně posloucháte, tak to se vám tam strašně do té hlavy jak si zapíše, ale zároveň jsem zjistila, že já taky nejsem ten typ jako poslouchat jednoduchou muziku. Mě vlastně i sama žiju trošku takový komplikovaný život, že si to furt jako ráda dělám složitý a pak se v
1: tom... Vážně?
2: No já prostě jsem takový typ. No já mám ráda dělat hrozně moc věcí a proto všude chodím pozdě, já jsem strašná ženská v podstatě.
1: No tak ani dneska jste nepřišla úplně přesně, to je
2: pravda. Ano, já jsem...
1: Budíš to odpuštěno. Ale co považujete za takový svůj první, ale opravdu velký nehudební úspěch? Že jste si řekla, kruci,
2: no,
1: fakticky
2: myslím,
1: je to tady.
2: Jo, byl to ten big band toho Ferdy Havlíka, že jsem vůbec vystoupila v tom slavném Semaforu, protože to byl ještě ten starý Semafor, že jo, ty tam všude.
1: Ještě tam
2: na Václaváku, no, ty tam byl vedle mě Evženie Gorov, že jo, Karel Gott byl vedle mě na pódiu, Evička Pilarová, prostě samý hvězdy, a tak se říká, kruci, to jsem to teda dotáhla, to bych se tomu měla věnovat. Jenomže pak šel čas, já jsem se přihlásila na konzervatoř, vystudovala jsem 2 roky, ale když jsem zjistila, že už jsem po třetí v jiném stavu, tak už jsem toho nechala, že ty holky šly pořád zpívat nějaký muzikály do hospody a já jsem šla kojit, že jo, tak ten život byl prostě, mě to vedlo jinam, jo, já vždycky říkám, že jsme snad vedený od někaď z hůru, že nám to určuje, nevím, takže jsem to nechávala plynout, kam mě to tak jako hezky vedlo. No a potom takový ty podle mě největší úspěchy byl třeba, že mě pan prezident pozval vlastně už 2x na jazz na Hradě, to znamená, že už je to taková ta oficiální, no jinak 20 CDček si myslím nahraných, to taky hovoří samo o sobě, že jsem vydala 5 solových alb svých, který jsem se nejdřív vydala sama, toto poslední album Prameny snů, to vydal právě Český rozhlas, tak ten jsem už vydala pod Radioservisem, a jinak další úspěchy, asi podívat se na americký festival do San Diego, kde mě za rok, já jsem tam byla ze Steve Stompers a za rok už mě tam pozvali jako solistku. A já jsem zpívala s 15 kapelama během celého festivalu, bez zkoušky, ale to byl Dixielandovej, takže tam přijdete, řeknete ty známý jazzový standardy a už to jede. Ale oni byli ze mě, já jsem říkala, proč vozej dříví do lesa? A oni ze mě byli úplně pav, že jsem takový jako prostě správný pro ně exot.
1: Exot, ale
2: baba,
1: který
2: co
1: umí,
2: se neboje. No jako v tom volejbale, prostě to rozjede. No a ty Američani, ty mi úplně žrali z ruky, říkali, vy byste měla do Las Vegas. No tak já se vždycky vrátím domů, když byly děti ještě k plínkám, že jo, a už byla hvězda zase dole.
1: No taky vás zase pozve pan prezident. Mimochodem, určitě jste si povídali i o volejbale.
2: No jasně.
1: On je veliký sportovec.
2: Ano.
1: Ale taky miluje jazz.
2: Ano, a tím si mě pan prezident získal zase, to jo.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.

0: volá. Písničky, které dneska posloucháme v povídání s Evou Emmingerovou, jsou z velké části taky jejím dílem, to znamená, že si napsala sama melodie, ale není jedinou autorkou. Zajímalo mě samozřejmě také, kdo je autorem těch textů. A to byl důvod, proč jsme právě teď natáhli naše telefonní linky i mimo studio u nás v Karlíně a zavolali jsme pana Dušana Prokopa. Haló, jste tam na druhé straně aparátu, drátu?
1: Dobrý den, slyším vás dobře.
0: Tak. My si povídáme tady s Evou Emmingerovou a ona si vás moc chválí, že hledala někoho, kdo vyhoví jejímu pojetí jazzu a hledala mezi spoustou textařů a nakonec zakotvila u vás. Je to taky z části, protože si rozumíte i co se sportu týče?
1: To samozřejmě, ale já jsem nikdy nic nepsal, takže jako textař se necítím.
0: To jsou vaše první počiny, chcete říct?
1: Ano, to jsou moje první počiny, co se hudby týče, jinak jsem psal básničky takový pro sebe.
0: Ano.
1: Věci, když to řeknu, a tady jsme to zkusili, no.
0: A jak jste si tak troufnul teda? Neměl jste trému, když jste začal psát pro Evu?
1: No, tak ona umí hecovat, že jo, takže vás furt učí, zkus něco, tak jsme to zkusili, tak ona ta výzva k něčemu je, no, tak vyzkoušel jsem to pak do lidí. Ještě než se vůbec něco psalo, jestli by šlo něco udělat, no a docela to šlo, no tak se to zkusilo, no.
0: Já si myslím, že si toho Eva hrozně váží, taky jsem si přečetl tady v tom slívnoutu k jejímu CDčku Prameny snů, že jste obohatil ty texty o neotřelá poetická sdělení, to je hezký vysvědčení náhodou.
1: No tak když si to někdo myslí a napíše, je to hezký, no.
0: Čím se inspirujete při psaní textů pro Evu?
1: Vším kolem sebe, víceméně.
0: Dává vám někdy taky impulzy ona sama?
1: Jo, to jo.
0: Myslím teď zadání, nějaký... že řekne, tenhle text by mohl být něco ala třeba, jo, takhle na styl.
1: Takhle, no, že bych chtěla třeba něco jako o přírodě.
0: No.
1: Tak třeba ta trojka, co tam je na CDčku, ta krajina, tak
0: krajina tvá.
1: Něco o tom jaru, no, jak je krajina tvá. Chce napsat něco o jaru prostě, jak to všechno půjčí a prostě tak já mám tohleto zadání a v tom se to ve mně jakoby nastartuje a...
0: To je hezký, ale řekněte mi, jaký bylo zadání pro pětku, žena divá.
2: To jste se trefil, ahoj divá. Duší.
0: Eva se směje tady.
1: Já vím, já to slyším, no. U ženy diví, tak to mě napadlo, tak jakože je takovej živel, no. On je takovej živel při tom volejbalu, že jo. A takový, tak mě to, tomu mě to napadlo, no, celý, že takový vyjádření trošku, jako k ní, k její osobě, aby ten naturel se tam ukázal.
2: Já, pánové, do toho musím skočit, on totiž Dušan nejenom, že složil texty, ale právě často byl autorem hudby, to znamená akordů. Ano, ano, takže on vlastně, on tam sice není uváděný, ale protože ta deska se točila ve Švédsku a ty hlavní aranže potom vlastně Anders Johansson dopisoval, ale právě Dušan hodně vlastně k těm textům už jako psal hudbu, jo, že už to třeba bylo, nebo dokonce, že na hudbu psal texty, takže ono to je hodně provázané a já jsem třeba potom tvořila tu vlastní linku melodie a spolu jsme to dotvářeli, takže v tom to třeba právě bylo zajímavý, no.
0: Já si myslím, že o tom vašem švédském expandování trošičku na sever si taky popovídáme, ale teď poděkuju našemu dnešnímu hostovi Dušanu Prokopovi, textaři vašich písniček. Díky, mějte se moc hezky.
2: Tak ahoj Dušane, a v úterý na Voliši, jo, na Voliba. Čau.
0: Píše,
1: naschle. Ano, děkuji, zdravím, naschle.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je dnes velice zajímavý host Eva Immingerová, která je samozřejmě hlavně jazzová zpěvačka, ale bývalá také volejbalistka. Ono se to tady tak pěkně prolíná, ten sport s tou muzikou, ale teď asi ta muzika vyhrává, protože mě zaujalo v rozhovoru s vaším dvorním textařem Dušanem Prokopem. Vy jste to řekla, ano. Že se vaše písničky dotahovaly ve Švédsku, ve studiu renomovaném.
2: Ano, právě celým takovým jako generálním manažerem tohoto projektu je Tomáš Danko, který je slovenského původu a vlastně emigroval do Švédska. A on je muzikant, vlastně několik hudebních obchodů a my už se známe asi 10 let a on mě pořád vlastně podporuje, i v těch starých deskách mi pomáhal, ale říkal pořád, Evi, chtělo by to něco prostě super, aby si taky zpívala česky. A původně jsem měla teda naspívat, on mi to tam všecko zorganizoval a domluvil, švédský písničky s českými texty. Tím jsme začali jsme spolupracovat hodně po mailu, já jsem letěla asi třikrát do Stockholmu, no a my jsme s Dušanem vlastně občas složili nějakou vlastní písničku a mě jednou napadlo jí tam poslat tím mailem, no a oni z toho byli úplně pav, že se jim to strašně líbí a vlastně nakonec dali přednost těm našim písničkám, takže vlastně 9 písniček je od nás složených a jenom 4 jsou jakoby ty švédské. No a celé se to nahrálo v tom Polar Studio a právě ten Johan Andersson to jako zaranžoval ty skladby, dal jim třeba rytmus, aby to mělo někde jako bossanova, někde, aby to byla balada, dopsal tam ty nástroje. Takže to byla strašně zajímavá práce a hrozně pěkný.
1: A je zajímavý, že vás teda nepřemluvá k tomu, abyste zpívala anglicky, aby se to stalo světový třeba.
2: Já vám to řeknu, proč? Protože moje angličtina není prý světová.
1: Aha. Není to jako, když zpívá Abba, jo?
2: Ale já jsem se zase bránila tím, že, což mi mnozí dávají za pravdu, že dneska je tolik přízvuků té angličtiny, že prostě někdo zpívá tamhle nějaký africký černoušek se svým nářečím.
1: Jasně,
2: někdo...
1: Australani,
2: ano, ano,
1: jiná,
2: no, ale oni ty jazzmeni jsou na to přece jenom takový. A možná, že to byl zrovna tenhle ten Anders Johansson, který třeba byl hodně přísný, ale řekli jsme si, že naplánujeme, že by to eventuálně i šlo prosadit se tam. Protože když mi rozumějí po celém světě, tak nevím, proč by najednou třeba jako nemuseli být spokojení. Já myslím, že by to šlo vypilovat určitě.
1: Já teď zkusím zase udělat takovou paralelu sportovně muzikální. Když volejbale dáte smeč vedle, nebo prostě vám propadne mezi bloky míč, tak dobře, tak se napraví další balon. Ale co, když vám vypadne text? Při zpívání, stává se to?
2: Stávalo se mi to třeba často, jsme s Ferdou Havlíkem točili ještě v hotelu Praha s celým Big Bandem a tam to bylo taky bez zkoušky, že jo, najednou to bylo naživo. No, tak jsem buď začala sketovat, což je v tom jazzu
1: úžasný. Je v tom jazzu to vlastně jde, no, to je skvělý. No.
2: A nebo jsem třeba zopakovala v té angličtině první sloku, když mi třeba vypadla pátá, tak se nic nedělo. No a když je úplně nejhůř, to se mi stal teďka takový trapas na svatbě, že jsem zapomněla docela všední obyčejný den, jsem začala zpívat jako, ne svatba, nějaký narozenin, to byl 60. A teď jsem začala zpívat a zapomněla jsem úplně text. No tak jsem začala zpívat, že mu teda přeju všechno nejlepší k narozeninám a oni to vzali jako, a nakonec to vyznělo jako úžasný for.
1: Že jste vlastně textovala,
2: no,
1: jak si...
2: Ano, ano, to se mi stává dost často, že...
1: Ještě je grajfu. To je dobrý. A šlo to jako, rýmovalo se to?
2: No, někdy se to i rýmuje a oni to ty lidi mají rádi, protože je to takový ten situační humor,
1: no, jasně,
2: který se snažím tam dostat.
1: A vidějí, že to je úplně,
2: a že to je úplně
1: speciálně pro něj,
2: ano,
1: taky.
2: Ano, ale to je ta improvizace, že jo? To je ten jazz, to prostě k tomu patří. A já tyhle ty situace dokonce někdy i přivolávám a pak je úplně zbožuje vyřešit. No. A já myslím, že se mi to snad i daří.
1: Vždycky můžete skočit tomu sketu. Tam je záchrana, tam je takový to kolo záchrany.
2: Taky, ano.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Svého manžela Tomáše Dostála poznala Eva tehdy Dostálová, dnes Emingerová, ale to jenom proto, že to je vaše umělecké jméno, že byste se rozvedla, to ne. Jste ho poznala na fakultě, na insťáku takzvaném, ano. A předpokládám, že jste ho omamila hlavně svou krásou, svými dovednostmi jaksi sportovními.
2: Já doufám, že i
1: tehdy, duší taky, to pochopitelně. Tehdy jste ho ještě ale neomámila tím, jak krásně zpíváte. To ještě nevěděl vůbec.
2: Ne, to vůbec nevěděl.
1: Čili to se dověděl v průběhu.
2: No a tak tenkrát já už jsem třeba hrála na kytaru, ale to mě neslyšel. Ale je zvláštní, že on ten jazz, on k němu vůbec jako moc, on má pořád radio beat a to pořád jako poslouchá ten big beat, ale což jako jeho věku, jeho vrstevníci to odpovídá. No. On vždycky říká, jo, tohle je pěkný, to není moc jazzový. Ale podporuje mě. Ale podporuje mě. To zase on je fandí, to jo. No.
1: A co děti?
2: No máme krásný 3 drobečky. No jo, drobečky, teď už je jim 16, 18, 20. A holky jdou volejbal, ty jsou okolo, uprostřed je Senátor. A ten teda, musím se pochlubit, letos, on je historicky nejúspěšnější junior v rychlostní na kajaku všech dob, protože...
1: Čili to je po tátovi?
2: Ano, ano. Je zvláštní, že takhle, on letos vyhrál dvakrát mistrovství Evropy a stal se i mistrem světa. Takže...
1: Prosím, no? Ve své kategorii mistrem světa?
2: Ano, ale juniorský, no.
1: No to stejně, kolik máme takových mistrů světa?
2: No. On zrovna si teďka dělá řidičák a úplně nově a ten učitel mu říká, no vidíte to, každý si myslí, že je hned mistr světa, když je za tím volantem a... krásný situace vznikají. No.
1: A on tedy dělá rychlostní kanoistiku, čili něco jako Martin
2: jako
1: Doktor.
2: Jako Martin Doktor, akorát, že Martin Doktor klečí a pádluje na jedné straně a on má dvoupádlo a dělá takhle oběma rukama.
1: Čím
2: on
1: je kajakář.
2: Kajakář, tak, ano. No a dcerky hrajou extraligu volejbal, akorát, že jedna teda za Olymp, druhá za Slávy, takže všecko a krásně všichni 3 zpívají, hrajou na kytary, máme taky hezký večer, že i ten můj táta je k tomu vedl. Já prostě jako ono se řekne 3 děti, ale já bych řekla, že to je snad ta moje životní jako role asi nejkrásnější, protože já se stejně nejvíc furt cítím jako matkou. No, jak to
1: je hezký. Zpívající.
2: Zasloužila matka, ano, to říkal Ferda.
1: Zasloužila matka a volejbalistka. To je trojrole Evy Emingerové. Přeju vám, Evo, aby se vám dařilo ve všech těch vašich rolích.
2: Děkuji.
1: Samozřejmě nejvíc, ať je pohoda v rodině, ale budem sledovat pochopitelně také...
2: Synka. A on je Josef Dostál.
1: A holky nebudou třeba hrát, tak mě napadlo, když jsou obě dvě volejbalistky, co takhle udělat dvojici v beach volejbalu.
2: No oni to tak jako plánují, uvidí se, no, ještě se uvidí. No. A ještě jsem se chtěla jenom vrátit k tomu manželovi, abych ho zase tak jako úplně ne... On je taky zajímavý, že vlastně se živí řezbařinou.
1: To tady mám taky sochař a dřevo.
2: A dělá sochy, ale on je dělá nejenom z ledu i z písku a třeba teďka konkrétně v Bogotě v Kolumbii, tak jenom máme strach, aby se nám vrátil, no třeba.
1: No tohle. A tam dělá sochy?
2: Tam dělá sochy z písku. No. Teď zrovna mi posílala fotku takového pěkného samuraje. Takže my jsme vlastně taková zvláštní rodina, že toho máme jako hodně moc těch aktivit, ale všechny nás strašně, strašně baví. No.
1: A ví se o vás ve světě, to je dobře taky. Přeju, ať se ve všem daří a protože se kolem vás dějí velice zajímavé, sympatické a dramatické v tom dobrém slova smyslu věci, tak si o nich třeba zase příště na Tandemu popovídáme. Eva Emingerová byla dnes hostem Tandemu. Díky.
2: Na shledanou, mějte se hezky.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Emma Destinová byla hvězdou operních scén v Berlíně, Londýně, Paříži, New Yorku. V hudebním světě bylo možno hovořit o kultu Destinové. I u nás se to vědělo. Lidé ji obdivovali a vážili si ji. Vědělo se i o jejím vlastenectví, o tom, že spolu s Gustavem Mahlerem prosadila na repertoár Metropolitní opery Smetanovu Prodanou nevěstu. Letos uplynulo od jejího narození 125 let.

0: Narodila se v Praze, ale bytostně přilnula k jižním Čechám. Tam se také na ní stále pamatuje. Ve Stráži nad Nežárkou ji připomíná bysta v Parčíku na náměstí, výstavka v divadle i na radnici, památníček u řeky, kam chodila rybařit. A hlavně učitelé ve škole vypravují dětem o jejich zásluhách o českou hudbu. Na Emu Destinovou pamatují i v Českých Budějovicích. Má tam bystu před divadlem, koná se tam již čtvrtý rok festival. Jmenuje se Hudební slavnosti Emy Destinové a festivalový výbor na něj rok co rok zve slavné světové pěvce, které tady dosud nikdo neviděl a neslyšel. Letos první sobotu v září hostovali na galakoncertu v Českých Budějovicích slavná sopranistka světových scén Miriam Gauci a tenorista Nicola Martinucci, solista milánské La Scali. Českobudějovické slavnosti Emy Destinové jsou opravdu důstojným uctěním památky umělkyně, které, jak napsal Karel Čapek, náš národ stále mnoho dluží. Na Emu Destinovou a její odkaz se ovšem pamatuje i v kulturním středisku Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci. Hovoří doktor František Fírbach.
1: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci má v současné době vlastně jednu a snad jedinou památku na Emu Destinovou, a to tu síň, kterou jsme zpřístupnili po částech v roce 1991 a 1992. Ten zájem našeho muzea o Emu Destinovou a o památky z její pozůstalosti se traduje už dlouho. První památky na Destinovou přišly do muzea v roce 1934, kdy tehdejší vlastně vdovec po Emě Destinové, její manžel Josef Halsbach, nabídl muzeu některé sbírky, které na stráži zbyly. Ta věc se měla tak, že Destinová ke konci svého života vlastně nemohla finančně udržet ten svůj život na tom zámku, tak postupně vlastně prodlužovala, abych tak řekl, to panství. Ten zámek vlastně působil jako obrovské muzeum, no a po smrti Destinové vlastně se to muzeum jaksi rozprášilo, protože Halsbach byl povinen vlastně některé ty dluhy vyrovnat, a takže vlastně ty sbírky její se tak jaksi rozplynuly mezi věřitelé, mezi přátelé Destinové a Bůh ví kam ještě. No a vlastně to, co už věřitelé tehdy nějak moc nechtěli, o co neměli zájem, tak jako poslední instanci zřejmě nabídl Halsbach v roce 1904 muzeum. Teprve později vlastně od tohoto prvního počinu se muzeum začalo nějak cílevědoměji zajímat o osobnost Destinové a sbírat, nakupovat památky po ní. Takže se nám během těch dalších let podařilo soustředit poměrně dost značný mobiliář a i nějakou korespondenci a řadu dalších věcí týkající se Emy Destinové. No a náš předchůdce a vlastně největší osobnost v dějinách našeho muzea, pan doktor Jan Muk, zpřístupnil někdy v roce 60 síň Emy Destinové. Bohužel někdy v roce 80 nebo tak 81 v té sezóně se připravovala úplně nová expozice muzejní, a to dělalo výstavnictví, včetně scénáře, čili ta síň Emy Destinové vlastně zanikla a místo toho tam vznikl v té místnosti takzvaná síň hudebních tradic, která bohužel Destinové věnovala minimum místa, v podstatě stejně jako třeba regionálním hudebním skladatelům oblíbených tehdy dechovek a podobně. A když přišla teda ta naše generace do muzea, my jsme tady vlastně tak nějak z konce 80. přelomu a začátku 90. let, tak jsme pocítili, že ten stav je jaksi neudržitelný, že jaksi té osobnosti není důstojná ta prezentace, která tady byla. Proto jsme přikročili k tomu, že jsme se opět vrátili vlastně k ideji pana doktora Muka a udělali jsme jinak, moderněji, obohatili jsme i některými dalšími věci, udělali jsme tu síň Emy Destinové tak, jaký dneska mohou návštěvníci našeho muzea vidět. Máme rozjednané některé další akviziční záležitosti týkající se třeba oděvu po Emě Destinové a nějaké další pohlednice, korespondenci, dopisy. Ne vždy lidi jsou ochotni nám to věnovat, samozřejmě. My i nakupujeme tyhle ty sbírky. Bohužel v současné době tak si na tu kulturu nezbývá příliš mnoho peněz a tudíž ani nám nezbývá na nákup památek nebo sbírek tolik, kolik bychom si sami přáli. Takže se spíš soustředíme na takové drobné věci a pokud se nám podaří někde objevit nebo sehnat nebo přijít, dejme tomu na vzácné památky, korespondence a takhle, tak aspoň se je snažím evidovat, oxeroxovat, tak, aby dokumentační povinnost jsme splnili, když už nemůžeme soustředit třeba ty sbírky, které ještě dnes mezi lidmi jsou. Ono tady na Jindřichohradecku a Strážsku mnoho lidí má památky na Destinovou, protože ona právě, když bydlela ve Stráži, ona Stráž koupila v roce 1914 a od roku 1916 tam víceméně trvale žila. A ke konci života, jak už jsem řekl, měla poměrně málo finančních prostředků. Proto třeba služby platila, abych tak řekl, v naturálích. Takže Forman jí přivezl od nádraží počárem, ona mu za to dala kus porcelánu třeba. Takže těch věcí je ještě rozptýleno mezi lidmi dost. I když jako to nejsou ty věci nejcennější určitě.
2: Na Stráži to bylo pro ní nejkrásnější období jejího života, říkala.
0: Vzpomíná společnice Emy Destinové paní Maria Martinková.
2: A zamilovala si nejvíc tu leštinu, tam rybařila a pozorovala tak tu přírodu, psala o té přírodě, vna dovedla mít fantazii ohromnou. A já jsem tam s ním bývala na těch řekách, Nové řeky se to jmenovalo a určitá část byla leština. Když byla na Stráži, tak nikdy neskoušela, jenom si vždycky ráno zaspívala škálu. Nahoru, dolů a dost. Když někdy měla tak zvláštní náladu, a to bylo málo kdy, takže si zaspívala něco, co jí napadlo sama pro sebe. Ale to zpívala vždycky jenom pianissimo a to bylo to nejkrásnější. Jednou si zaspívala taky na té verandě, ale to skoro jenom šeptala. Ale to bylo něco tak úžasného, že jsem řekla, tohle kdyby svět slyšel, tak se zblázním. A nebo jednou na leštině. Přišla do takové inspirace, tenkrát bylo takový úžasný počasí, že nějaký ty vlny vzduchové tam znášely ty zvuky zvonů jihočeských a ty byly báječný, to byla melodie úžasná, ty bratři Pernerové, zvonařská firma, ty měli proto smysl, tak jako asi měli Stradiváry pro housle, víte, pro ty zvuky. Tam byla úžasná plocha vodní a vodní klidná plocha je prý nejlepší rezonanční deska. Tak jednou byl takový úžasný podvečer, krásný. A teď tam začaly ty zvony pomalu z jedné strany, z druhé strany, až se přidávaly to štěbly, ty hrany těžký. A bylo to nějaký tenkrát svatvečer před velkým svátkem a to vyzváněli slavnostně. A teď my tam byli na té leštině a ona vždycky Destinová měla svoji loďku, já taky. Ona zajela si, to chtěla být úplně sama. A já jsem, teda mě to bylo jedno, tak já jsem si zajela vždycky do Rákosí a tam jsem třeba spala. Řeš to. Ona pořád něco kutila v přírodě, buď rybařila nebo pozorovala to. Teď, jak tak začaly zvonit, tak se to tak slejvalo vám ty zvony najednou. Ale tak to krásně znělo, že nikdy předtím jsem to tak neslyšela, aby se tam byly ty zvuky krásně doplňovaly. A najednou já slyším z veliký dálky Ave Maria.
1: Společnost Emy Destinové, ta byla založena vlastně z iniciativy paní Šulcové ještě v Českých Budějovicích. Vynikající práci odváděla v době, kdy tam působil pan profesor Holzknecht, který jaksi se věnoval odkazu českých hudebních osobností a zejména Destinové, známá je ta jeho kniha s bohatou obrazovou dokumentací. A po jeho odchodu, shodou okolností zemřel tady nedaleko Jindřichova Hradce na chalupě, po jeho odchodu, jak si ta společnost ztratila, řekl bych, takovou odbornou erudici a řada lidí začala nějak odcházet. No prostě ta činnost přestávala. Já jsem shodou okolností tam byl velice krátce a když jsem viděl, že to tam k ničemu nevede, tak jsem vlastně přišel s takovou iniciativu, obešel jsem přátelé, o kterých jsem věděl, že mají něco společného s Destinovou a založili jsme tady v loni klub Emi Destinové, který má teda sídlo v našem muzeu a s kterým bychom chtěli navázat na ty dobré tradice společnosti Emi Destinové a vůbec na ten odkaz Destinové samotné. My se snažíme, tam třeba v té expozici běží i takové malé dokumentační video, chceme, aby tam zazněl hlas Emi Destinové, jsou tam dvě z jejich árií, tam taková ta krásná ucholebavka z Hubičky a je tam píseň teda Ave Maria, ta Hugonotova, to je krásná věc a snažíme se vlastně jaksi zapůsobit i na city, aby ti lidé slyšeli to krásno, přestože vlastně ty nahrávky jsou staré přes 80 let některé, tak pořád na tom, myslím, každý, nejen odborník, ale i laik pozná, že ta Destinová skutečně byla teda vynikající pěvkyně. My tam nakonec se snažili jsme vystavit v té síni také to nejlepší, co zatím máme po Destinové. Že? Čili pokud tam návštěvník vidí na fotografii Destinovou s Karuzem, ten Caruso je jaksi ve větším povědomí. Možná, že to i tím, že ty Italové jaksi daleko výrazněji na to dbají, kdežto ta česká kulturní veřejnost nemá třeba ty prostředky. Že? Takže my si slibujeme hodně k propagaci jména a osobnosti Emi Destinové, pokud se dostane na česká platidla, že takže by v tomto národ tedy měl o další osobnost a chtěli bychom samozřejmě i tohoto jaksi využít a nějakým způsobem pomoci odkaz Destinové. Čili my tam ukazujeme ty nejlepší věci, třeba originální na hedvábí tištěný program z metropolitní New Yorkské opery, kdy tam Puccini vlastně uváděl v premiéře svou operu Děvče zlatého západu. Že? Když se tam podíváte na to hvězdné obsazení a ta Destinová tam figuruje opravdu. Že? Čili kdo trošičku to povědomí má, tak si myslím, ten obrázek udělá.
3: Naše rodina se s Destinovou stýkala trvale a z dopisů, které se zachovaly, je možno vyčíst, jak se moje maminka s Destinovou seznámila.
0: Na přátelství své matky s Emou Destinovou vzpomíná doktorka Emma Holečková, kmotřenka Destinové.
3: Jako dnešní mládež zbožňuje rokové hvězdy, zbožňovala tehdejší mládež hvězdy operní. A tak maminka byla častou návštěvnicí na galerii Národního divadla a zbožňovala Emu Destinovou. O tom, že hned pojala úmysl s Destinovou se blíže seznámit, svědčí jeden dopis, který jí psal můj otec a vyjadřoval tam pochyby, že se jí to sotva podaří, ale podařilo se. O tom svědčí balíček dopisů, který jsem v pozůstalosti své matky našla a které jí Destinová psala od roku 1918 až do začátku roku 1930, kdy zemřela. V roce 1918 tedy došlo k zblížení a později k prvnímu setkání. Styky mé matky s Destinovou ovšem neskončily návštěvou v jejím tehdejším pražském bytě v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Pokračovaly zcela pravidelně a nabývaly na intenzitě. Destinová mamince psala, když se chystala v roce 1919 na své turné do Ameriky. Psala jí z paluby za oceánského parníku, psala jí z míst různých svých vystoupení a ze všech těch dopisů vysvítá, že si mou maminku velice oblíbila. Krátce na to dostává Emma Destinová zřejmě od mé matky oznámení, že bude mít svatbu se svým bývalým profesorem na reálce Františkem Holečkem a moje matka dostává od Destinové blahopřání. Buďte šťastná a nezapomeňte přitom docela na někdejší svou starou známou a přítelkyni, která na své pouti kraji cizími často upřímně je vám myšlenkami blízká. Těším se, že vás zas v Čechách uvidím, toužím žhavě po návratu a doufám v jarním měsíci březnu dotknouti se zas nohou zaslíbené naší země. Destinová se vrátila, ale okolnosti jí nutily, aby dále vydělávala a tak se vydávala na turné znova. Tentokrát už ty cesty po daleké cizině snášela velmi špatně. Píše mamince v roce 1920. Víte, co je to nuda? Šedivá, kovová a pevně utkaná pavučina z plínu a stesku. Och, vy tam u vás ničeho nevíte. Takové věci u nás nejsou. Já bych vás dovedla lépe poučit. U nás beřete a dáváte. Zde jen dáváte. A kdo je tak bohat, aby věčně dávati mohl? A věčností jsou zde týdny delší než jinde léta celá. Váš dopis šel 6 takových věčností cestou zdaleka, tam, kde vy žijete a kam já vášnivě celým svým nitrem toužím. Jak bych nevzpomínala já, která za dobrotu srdce dovedu být v skutku vděčnou. Zaspívala bych vám nyní ráda něco, kdybych vás tu měla. Život můj žel je životem dosti bezbarvým. Zde se zcela jinak žije, kdež pak srovnat je nelze. Destinová tesknila v Americe, ale ani doma jí nečekal život radostnější. V jednom dopise mé mamince píše: zde jsem zapadla do ticha samoty a lenosti. Nic se neděje a vše pohromadě nutí člověka ku stagnaci, ve které se k ničemu nedostane.
4: Když třeba do té Jemčiny, kam jezdívala na ty kuželky jednak a jednak do Nežárky na okouny s dědečkem chodívávala lovit.
0: Vzpomíná paní Marie Vokurková.
4: Tak jsem vždycky musela být s ní a vždycky jako dceru mě objímala a vrávávala sebou do toho lesa tam, to je ke Kardašově řečici, jmenuje se to Na hvězdě, a tam měla už svoje dva stromy, kde měla připevněnou houpačku a tam jsem jí musela houpat a ona mě zpívávala. Nejradši zpívávala Zelený hájové. A nebo zpívala zas u studánky Zarmoucený sedím, a to jsem mi kolikrát viděla, že i v očích měla slzy. A to mě jí bylo líto, vždycky tenkrát už jako mladý děvče jsem říkávala, no není tak šťastná, jak by asi potřebovala být. Mám na ní krásnou vzpomínku, když přijela jednou, myslím, že to bylo po turné, v Americe, to bylo v roce 13. To byla předtím, byla někdy v Indii, nebo kde to zpívala, tak to mě dala překrásný šperk miniaturní. Mám ho tedy s briliantkama, je to motýl ve zlatě z briliantky. A no krásný ten, tak to mám jedinou vzpomínku krásnou na ní, když tenkrát mě řekla, ona mě říkala: Marienko, Marienko, to jí dávám za to, že mě vždycky houpávala. A já jsem mi říkala, já jsem tenkrát jsem nevěděla, jak s tím mám říkat, tak ona mě říkala mě Emo. Ona byla vůbec taková zvláštní. Ona říkávala: doma já mám všelijaký takový možný a nemožný věci, ale tady já si pochutnám třeba v babičce, který nakázala vždycky, to jsme věděli, v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu přijížděla. Tak to musel být nadělaný takzvaný piskvit, piškotové těsto, takové čtverhránky, já to měla strašně ráda, a to vždycky říká: Staženko, nedívejte se, já si to vezmu k sobě. A teď skutečně ten talíř, bylo tam asi 27 kousků, vždycky ho snědla, víte, a teď říká: a teď až pojedu domů, tak musím na té, tam byla takzvaná zelená louka, Grüne Wiese, tak říká: a tam to musím potom vyběhat. A tak jednou mě vzala s sebou, já jsem si pánu, co bude běhat. A ona skutečně kolem té louky pořád utíkala a tedy běhala, aby to všecko dostala. No, byla s ní ilegrace, ale chudák, já nevím, ona měla takový smutný oči vždycky. Já jsem ji litovávala a už potom jako velká, když už jsem byla po maturitě, tak jsem vždycky na ní vzpomínala. Jsem si říkala, že byla sice šťastná navenek, ale v duši musela být ohromně smutná. Skutečně já nevím, já jsem jí měla moc ráda.
1: Destinová zemřela v roce 1930. Čili těch pamětníků už mnoho není. Dnes přímí pamětníci Destinové vlastně už nejsou, protože v době, kdy Destinová žila, byly malými dětmi. Sem tam se setkám s někým, kdo vzpomíná, ale už ty paměti jaksi nemají takovou průkaznou hodnotu, protože spíš vzpomínají na to, jak rodiče vzpomínali a tak podobně. Zrovna nedávno jsem tady měl, to byla taková zajímavá postavička, myslím, že to byl asi pravnuk Matěje Kopeckého, který nám přišel nabídnout oděv z loutky tedy, ale s tím, že je přešitý z oděvů, které darovala společnosti té loutkařské Destinová, když oni tam přijeli, prostě přišli pozvat na loutkové představení. No a ona, protože podporovala taksi umělecké snahy, ona tam ve stráži třeba režírovala ochotnické divadlo, dokonce i své hry tam uvedla, takže ona podporovala i tyhle ty lidi, takže jim údajně věnovala části garderoby, kterou už nepotřebovala, a oni z toho šili oděvy na loutky. Čili to jsou takové zajímavé věci, které se ještě dnes dají tedy zdokumentovat. Bohužel zase ten pan, který se shodou okolností jmenuje také Kopecký, to nepamatuje jaksi ze své vlastní zkušenosti, ale vlastně prezentuje zkušenost své maminky. A někdy mají třeba doma i si zpětou uchovávanou korespondenci, nějakou pohled nebo něco podobného. Oni ty pohledy, třeba ona jich napsala Destinová tisíce, opravdu tisíce z těch svých turné. Tady ani tak nejde o to, abychom sbírali pohledy, kde všude je Destinová podepsaná, ale mě třeba se ujala jedna věc. Já vlastně tady pracuji v regionu jihočeském, že? Čili nedávám si za úkol nějak dokumentovat působení Destinové někde v Londýně, v New Yorku, ani v tom Berlíně. Konec konců my dneska víme lépe, co dělala v Berlíně, v Londýně, v New Yorku a nevíme, co dělala tady. Protože ten její pobyt v jižních Čechách vlastně už byl po tom jejím zenitu, čili nikdo se zatím nepokusil vlastně dát dohromady třeba ta vystoupení, která ona měla v Čechách přímo. Tady je zajímavé, ona vlastně, ta její kariéra byla přerušena násilně, že válkou. Ona když se vrátila na jaře v roce 1916 do válčícího Rakousko-Uherska tedy, ale do Čech, tak jí rakouské úřady odebrali pas a ona nesměla zpátky, že. A tím pádem na téhle vlastně její, dá se říct, umělecké tragédii paradoxně viděli čeští posluchači, kteří poprvé ji mohli slyšet, protože ona v tom roce 1718 vystupovala jak v Praze v Národním divadle, tak uspořádala vlastně velké turné po českých, moravských městech, dokonce zpívala i ve Vídni, ovšem ne v oficiálních jaksi divadelních kruzích, ale zpívala tam tedy pro vídeňské Čechy. Zpívala na Moravě, v Brně, objela vlastně velkou část republiky. Tehdy ty její koncerty byly svým způsobem i trochu manifestační, ona tam zpívala Kde domov můj, nebo proslulé proroctví Libuše, že ze Smetanovy opery. Čili tohle to vlastně zůstalo zatím nezdokumentováno. Já jsem se teda pustil do téhle práce, že jezdím po archívech a po knihovnách a snažím se tedy stopovat to méně významné, dá se říct, méně známé, to už nesvětové, ale přesto z našeho pohledu jaksi regionálního velice zajímavé. Takže já se pak snažím ty výsledky nějakým způsobem prezentovat v našich odborných publikacích a podobně.
5: Emma Destinová měla pronajatou Farskou řeku a já jsem tam chodil vytlačit, chytat ouhoře.
0: Vzpomíná pan František Písařík ze stráže.
5: A ona mě tam přistihla a jelikož se mě chtěla zbavit jako pytláka, tak mě pozvala do zámku a nabídla mi, že bychom mohli chytat ryby spolu na Nových řekách. No, přijeli jsme k řece, posadila mě na jedno místo a sama kus dál chytala ryby. Najednou se mi chytil kapr, asi dvoukilovej, a poněvadž jsem neuměl chytat na udice, tak jsem prudce trhnul a zlomila se mi špička u toho prutu. Najednou vidím, Destinová běží ke mně, celá rudá, jo. No, Františku, tohle mi zaplatíte. Pytlák jste ohromnej, ale rybář z vás nikdy nebude. No, povídám, dobře, kolik stojí? 18 korun.

udělala to zrovna, abyste napsala poslední vůli. Sedla, napsala poslední vůli přede mnou. A pak v pokladně byla moje fotografie, na ní byly moje vlasy a na nich 18 korun 50.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

Yes, yes. Mamba nuppeno fialek. Mamba nuppeno fialek. Mamba nuppeno fialovi fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali

les. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialových fialek.

umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Začíná poslední kolotoč tohoto týdne plný zajímavostí a milých písniček. Co se v něm dozvíte? V jazykovém koutku si řekneme více informací o přechodnících. Upečeme si letní voňavé koláče a chybět samozřejmě nebude tradiční páteční soutěž pohádkového léta, tak bedlivě poslouchejte, ať slyšíte soutěžní otázku. A už za chvíli vás vezmeme do skalního města v Tise na Ústecku na severu Čech. Přeji příjemný a ničím nerušený poslech. Teď třeba při poslechu písničky Gentleman v podání Jiřího Korna.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Skalní město Vtise na Ústecku na severu Čech je součástí chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce. Každý rok přiláká tisíce turistů a je i oblíbeným cílem horolezců. Pokud byste ho chtěli přehlédnout v celé jeho kráse, je ideální posadit se na vyhlídkovou lavičku na naučné selské stezce mezi rybníky Kačák a Cihlák. Právě to poradil bývalý starosta Tise Tomáš Kratochvíl redaktorce Evě Bucharové.
1: Je spousta lidí, kteří Tiské stěny neznají, a dneska bychom chtěli představit tu možnost jít se tam projít. Kam spadá ta historie turistiky nebo možná i horolezectví Tiských stěn?
2: S tím je spjatá vlastně historie jak horolezectví, protože je to oblíbeným místem jako pro horolezce, je to samozřejmě oblíbeným místem pro turisty. Tiskými stěnami vede naučná stezka. Jsou zde vytvořeny dva okruhy. Jeden se jmenuje Malé stěny, to je, když se tady díváme, to je takový ten okruh, který je vlevo. Když se přijde k hlavní pokladně od kostela svaté Anny, tak je okruh, který vede vlevo. Na tom okruhu, je to ten z těch menších okruhů, na něm jsou dvě vyhlídková místa. Ten větší okruh, ten vede směrem na východ od té hlavní pokladny. Nejdříve se jde vlastně mezi těmi skalními útvary. Každý z těch skalních útvarů má své jméno, k tomu turisté dostanou mapku, včetně popisu, aby věděli, co mají za kterým tím skalním útesem hledat. No a tahle ta cesta vede směrem jako k turistické chatě. Ten okruh větší trvá hodinu, hodinu a půl, ten menší je kratší. A od turistické chaty se potom je možno vrátit vlastně po těch vrcholcích toho skalního útvaru zpátky do vsi.
1: Co všechno z těch vrcholků Tiských stěn uvidíme?
2: Jsou tam nádherné výhledy na České středohoří, pokud je hezky vidět, čili Lovoš, Milešovka, Kletečná, všechny tady tyhle ty vrcholy Českého středohoří vidíme směrem do údolí Labe, jako na Bukovou horu. To je z této cesty, pokud z ní kousek jakoby sejdeme, naskytají se i krásné výhledy na druhou stranu směrem na Děčínský Sněžník a na ty německé skalní útvary.
1: Tiské stěny patří do chráněné krajinné oblasti Labské Pískovce. Jak se turista v Tiských stěnách má správně chovat?
2: Samozřejmě neměl by po sobě zanechávat žádný nepořádek. Prosíme turisty, aby neodhazovali žádné ohárky, cigaret a podobně.
1: Komu doporučíme procházku po Tiských stěnách a komu nedoporučíme?
2: Není možný projet kočárky, není vhodná ani pro nějak postižené, protože jsou tam takové převisy nebo výstupy po železných schodech. Pokud chtějí být v bezprostředné blízkosti jako těch skal a vdechnout trochu tu atmosféru, tak vlastně vede taky původní z historických cest. Jmenuje se to Pertenova stezka, která vede pod skalami zase nad kostelem svaté Anny. Dá se po ní jako dojít, není to úplně bezbariérová cesta, ale s kočárkem se dá krásně projet taky na turistickou chatu. No a pak, pokud si chtěl udělat větší výlet, tak doporučuji, opravdu s kočárkem je průchozí ta nová selská cesta, která má ukázat nová místa v Tise.
0: Naučnou selskou stezkou s vyhlídkou na celé Tiské stěny provedl bývalý starosta Tise Tomáš Kratochvíl redaktorku Evu Bucharovou. Jak jste slyšeli, můžete si při jejich návštěvě sami vybrat, jestli chcete chodit po skalních vyhlídkách, anebo si užít neméně zážitkovou pohodlnou procházku.

0: Když se řekne přechodník, možná si vzpomenete na šroubované věty z hodin českého jazyka. Objevují se ještě v naší mateřštině, anebo už mají spíše knižní až archaický charakter? Odpoví jazykový koutek Stanislava Juríka, který si do studia pozval odborníka na češtinu.
1: Možná bude některým posluchačům připadat téma dnešního jazykového koutku jako z minulého století. Bude totiž řeč o přechodnících, ale ukážeme si, že zdaleka nejde o úplně mrtvé jazykové prostředky. Důkazem je přítomnost Martina Proška, který nám to teď všechno vysvětlí. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přechodníky už dnes skutečně nejsou zcela běžnou součástí našeho vyjadřování, ale pro jazykový koutek jsem je jako téma vybral proto, že se přece jen občas v praxi vyskytnou. Můžeme se s nimi setkat třeba v náboženských textech, které jsou obecně dost zatížené tradicí, ale také v ryze současných právních textech, samozřejmě v beletrii, ale také v publicistice a v blozích. V těch jsem našel třeba doklady Jsa poučen o třídění odpadu, pobral jsem nádoby a odešel s nimi k popelnicím. Nebo Anna, rozhodnout se vystoupit, šla nakonec s námi. Oba příklady přitom pocházejí z textů mladých autorů.
1: Tak to pojďme vysvětlit, co to vlastně je ten přechodník?
2: Přechodník je slovesný tvar, který slouží pro vyjádření určitého časového vztahu dvou dějů. Když řekneme sázejíc květiny, vesele si prospěvovala, vyjadřujeme tím současně probíhající děje. Sázela květiny a přitom si vesele prospěvovala. Hovoříme v tom případě o přítomném přechodníku. Formulací zakopnu v oprách upadl naopak vyjadřujeme následnost. Zakopl a potom upadl. Tady je zase užit minulý přechodník. A už z těchto příkladů je také vidět, že přechodníky slouží úspornému vyjadřování. Formulace sázejíc květiny vesele si prospěvovala je o dvě slova kratší než sázela květiny a přitom si vesele prospěvovala.
1: Chybuje se v užití přechodníků?
2: Ano, chybuje. Právě proto, že se neužívají často, setkáme se hojně s jejich nesprávnými tvary. Připomeňme si tedy, že máme dva typy přechodníků. Přechodník přítomný a přechodník minulý. Přechodník přítomný se tvoří od sloves nedokonavých a má dva soubory koncovek. V jednotném čísle máme pro mužský rod přechodníky typu nesa nebo leže, to znamená máme koncovku a nebo e. Pro ženský a střední rod máme koncovky outs a eats, třeba nesouc a ležíc. A pro všechny rody množného čísla pak slouží koncovky ouce a ice, například nesouce, ležíce.
1: A jak se tvoří ty minulé přechodníky?
2: Přechodník minulý se tvoří od sloves dokonavých a má pro mužský rod přechodníky s nulovou koncovkou nebo s koncovkou v, například upad nebo vykonav. Pro ženský a střední rod máme koncovky ši nebo vši, například upadši a vykonavši. A pro všechny rody množného čísla pak máme koncovky še a vše, například upadše a vykonavše. Zakončiv tento výklad, mohu ještě zmínit, že se vše potřebné o přechodnících snadno najde v internetové jazykové příručce.
1: Martin Prošek a přechodníky v tématu dnešního jazykového koutku. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A přechodníky v naší mateřštině vyměníme za šlágry na pohodě. Zpívat vám budou Pavel Bobek a poté Lenka Filipová.
3: Stále stejnou tmou svítí plátno bloudící malý

0: Pokud máte rádi třešně nebo višně, nechte se pozvat na dávno zapomenutý recept. Nebude to bublanina. Tentokrát etnoložka Vladimíra Jakoubějová v doprovodu redaktora Jaroslava Hořeního vybrala letní voňavé koláče.
1: Dnes

0: se říkalo chrupanky, křupky nebo rubky a do našich končin se dostaly už ve 12. století. Odpradávna byla třešeň považována za magický strom, který přivolává lásku. Připomeňme si polibek po třešní o Filipo-Jakubské noci či trhání třešňových větviček, takzvaných barborek v adventním období. Lidoví léčitelé záhy objevili třešeň i s jejími ozdravnými účinky. Nejcennějším pomocníkem byla třešeň při onemocnění dnou a v její prevenci, protože pomáhala vylučovat kyselinu močovou z těla. Šťáva z třešní léčila všechny zánětlivé choroby, chránila vaziva, klouby a podporovala zdravý stav kůže. Třešně se také podávaly i jako podpůrný prostředek nebo doplněk při boji s padáním zubů. No, ale třešeň v buchtě či koláči je určitě ta nejlepší.
1: To ano, taková třešňová bublanina, to je výborná věc, ale my si dneska připravíme koláče. Koláče s rubkama zkusíme upéct tak, jako na počátku minulého století.
0: Budeme potřebovat 2 decilitry smetany, půl deci mléka, 12 deka rozpuštěného másla, 3 žloutky, špetku soli, 10 deka cukru, 40 deka hladké mouky, 20 deka polohrubé mouky, 7 deka najemno postrouhaných brambor, uvařených tedy, 4 deka čerstvého droždí, no a pak třešně a vejce na potření. Z mléka a droždí s lžičkou cukru zaděláme kvásek. Do mísy dáme ostatní suroviny, přidáme vzešlý kvásek a zpracujeme těsto. Necháme ho dobře nakynout. Nakynuté těsto pak rozválíme na tloušťku asi 0,5 cm a vykrájíme sklenicí z něho větší kolečka. Naskládáme je na vymazaný plech a necháme ještě 15 minut kynout. Skleničkou s rovným dnem, omočenou hladké mouce, pak do každého promáčkneme menší prohlubeň. Zvýšené okraje koláče potřeme rošlehaným vejcem, no a ten důlek naplníme třešněmi. Koláče pak vložíme do trouby a upečeme do zrůžovění okraju.
2: A teď je ten správný čas na soutěž. Doufám, že jste nachystaní. Máte před sebou počítač nebo chytrý telefon? Protože abyste vyhráli, musíte nejen správně odpovědět na soutěžní otázku, ale zároveň jako první poslat správnou odpověď na náš e-mail pohoda@rozhlas.cz. V soutěži Pohádkové léto můžete vyhrát knihu od nakladatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém je deštník, látková taška, klíčenka, lékovka a další zajímavé ceny. A teď, co pro výhru musíte udělat? Není to nic složitého, zvládne to každý. Podívejte se na web Pohody. pohoda.rozhlas.cz. Klikněte na program v horní liště a pak se podívejte, jakou pohádku budeme vysílat zítra, tedy v sobotu 15. srpna od 12 hodin. Je tam taková ikonka kalendáře, takže tam klikněte na 15. srpna, najdete pohádku, jmenuje se Legenda o snu a dobře si přečtete v popisku, o čem příběh je. Protože díky tomu budete znát odpověď na soutěžní otázku. A ta zní: kterou zemí je inspirována atmosféra této pohádky? Správnou odpověď nám pošlete e-mailem na adresu, ještě jednou zopakuji, pohoda@rozhlas.cz a uveďte také, odkud jste. Budete-li nejrychlejší, výhra je vaše, tak se do toho pusťte. Kolem 11:45 odtajním jméno výherce a držím palce.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Je pátek, tady v Kolotoči nesmí chybět filmový kalendář. Marie Formáčková a Gábina Bláhová pro vás připravují pořad, kde vám představují zajímavosti z filmového zákulisí. Dnes vám v něm představí dvě herečky a zpěvačky.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Pěkný den a příjemný poslech nejen filmovým pamětníkům přeje od mikrofonu Gábina Bláhová. Připomeneme si dvě talentem obdařené herečky a zpěvačky a začneme v Plzni, kde se 8. srpna 1923 narodila Eva Šenková. Více o ní prozradí publicistka a spisovatelka Marie Formáčková.
3: Baletka, herečka, zpěvačka a myslím, že si jí málo kdo vybaví, ale když řeknu Jana Paulová, její dcera, tak už víte. Je to prostě maminka Jany Paulové, ale byla to svého času velmi populární herečka, která prošla mnoha divadly po celé naší republice. Většinu života pak strávila v hudebním divadle v Karlíně, odkud také odešla do důchodu a hrála také v několika filmech a celkem takové pěkné velké role, třeba Nikdo nic neví, Morálka paní Dulské, Bláznova kronika Dita Saxová. I v Babičce hrála, v té druhé, co natočil Antonín Moskalik. Takže byla to herečka velmi populární a byla to manželka Franty Paula a s ním se seznámila v Olomouci, když tam oba dva byli v angažmá a musím říct, že díky Frantu Paulovi měla Jana Paulová 6 sourozenců, protože on už měl za sebou 2 manželství a měl 6 dětí, takže měla 6 nevlastních sourozenců, takže získala i velkou rodinu a myslím, že Eva Šenková, když se na ní podíváte, že byla výborná herečka, ale ne všechny herečky jsou slavné, takže vynahradila si to její dcera.
2: A teď nalistujeme 9. srpen roku 1939, kdy se na svět poprvé usmála zpěvačka Eva Pilarová. I ona má své místo v našem filmovém kalendáři.
3: Žena s nádherným hlasem, kterou obdivoval Josef Škvorecký, který ji považoval za lepší zpěvačku, než byla Ella Fitzgeraldová. Prostě Eva byla skvělá zpěvačka s obrovským hlasovým rozsahem, ale byla to také herečka. Hrála v několika filmech, nebudu se zmiňovat o filmech z představení semaforských, těch bylo hodně natočeno, ale třeba Ztracená reví, Kdyby 1000 klarinetů, Dobře placená procházka, tam hrála tu krásnou Vanilku. Poslední roli pak měla už ke sklonku života Ach, ta láska nebeská, to byl film natočený podle jejího hitu. Já jí měla hrozně ráda, ona byla i velmi schopná, výborně vařila, skvěle fotografovala a hlavně to byla jediná umělkyně, která si sama napsala své paměti. Protože ona chodila do obchodní školy a psala všemi 10 na psacím stroji, psala jak blesk a napsala to opravdu bez redaktorské výpomoci.
2: Tolik Marie Formáčková a dnešní vydání filmového kalendáře. Za mikrofonem se loučí a pěkný letní den přeje Gábina Bláhová.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
0: A to je z dnešního filmového kalendáře vše. Zahrajeme si některé z našich hudebních evergreenů a už za chvíli vyhlásíme vítěze dnešní soutěže Pohádkového léta.

Ano, fanfára, dnešním výhercem je pan Jan z obce Slatinice, který napsal na e-mailovou adresu pohoda@rozhlas.cz správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, kde jsme se vás ptali, kterou zemí je inspirovaná atmosféra pohádky Legenda o snu. A pan Jan správně odpověděl, že tou zemí je Indie. Příběh si můžete poslechnout zítra v našem vysílání na Pohodě ve 12 hodin a v repríze v 21 hodin. Srdečně gratuluji dnešnímu výherci. Vyhráváte knihu od nakladatelství Portál a dárkový balíček Českého rozhlasu Pohoda, ve kterém najdete deštník, tašku, klíčenku, lékovku a další zajímavé ceny. Na závěr soutěže pohádkového léta připomenu pro vás, kteří jste si nás naladili třeba později, pravidla soutěže. Vyhrává vždy první zaslaný e-mail se správnou odpovědí po výzvě, kterou vyhlásíme během pátečního kolotoče. Vyhrát můžete za celé soutěžní období pouze jednou. Výherce budeme kontaktovat přes e-mailovou adresu a jméno a správnou odpověď zveřejníme na našem webu. Na další soutěžní otázku se můžete těšit opět za týden v pátečním kolotoči.

0: Vzácná rostlina Ozapulchra poprvé výrazněji vykvetla v pražské botanické zahradě v Troji. Rostlina pochází z malé oblasti na pacifickém pobřeží Kostariky, je jediným zástupcem svého rodu a patří mezi ohrožené druhy. Ve volné přírodě roste na malém území poloostrova Oza na pacifickém pobřeží Kostariky, podle kterého získala své rodové jméno a zasahuje také do Panamy. Rostlina byla z pěstebního zázemí přesunuta do skloníku Fata Morgana, aby ji mohli vidět také návštěvníci. Zahrada má ve své sbírce další vzácné a ohrožené rostliny, jejichž pěstováním se snaží přispět k jejich zachování mimo jejich přirozené prostředí. Založená byla v roce 1969 a více než 20 let je však veřejnost mohla navštívit jen ve dnech otevřených dveří. Celoročně přístupná je od srpna 1992. A v 90. letech zahrada získala do správy také památkově chráněnou vinici svaté Kláry, kterou mohou zájemci navštívit každý den. Pro všechny, které botanika zajímá, je to vhodný tip pro návštěvu. Milí posluchači, přeji příjemný poslech našich dalších pořadů a v pondělí se na vás budu v Kolotoči těšit opět naslyšenou.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: A zůstaly jenom tvoje stopy. Kam vedli, já nevím. Jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek. Tak já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno. Maria. Tak prosím tě, přijď k tý naší zdi, dřív než se rozední, tam zaspívám, až zvon se rozezní.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
3: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lízo.
1: Ach, můj bože, vy jste tady.
0: Odpusťte, Lízo, nehněvejte se. Nechtěl jsem přijít, ale přivedlo mě to samo.
1: No to přece nesmíte.
0: Posaďte se, prosím. Všechno vám povím. Věřte mi, nechtěl jsem vás urazit.
1: Dobře, vyslechnu vás, ale myslím, že nejednáme správně.
0: Neděláme přece nic zlého. Lízo, když jsem šel dnes večer od vás, věděl jsem, že nebudu moci jít hned domů. Procházel jsem se po polích. Byla tichá, světlá noc a mi bylo dobře. Najednou jsem se ocitl na nějaké pěšině a dal jsem se po ní. Nedíval jsem se, kudy jdu, a neuvažoval jsem o tom. Ta pěšina mě přivedla k dlouhému plotu a nějakým vrátkám. Teď bych nedokázal říct proč, ale já jsem ta vrátka otevřel a šel dál. Byl jsem na nějaké zahradě, prošel jsem lípovou alejí a najednou jsem poznal vaši zahradu.
1: Fyodore Ivaniči, proč jste se nevrátil?
0: Nezdá se vám podivné, že mě náhoda přivedla právě k vám?
1: Proč?
0: Protože jsem na své procházce myslel na vás. Šel jsem dál po vaší zahradě, všude bylo naprosto ticho. Když jsem prošel alejí, viděl jsem váš dům. Snad bych se byl opravdu vrátil, kdyby se na mne nedívala dvě osvětlená okna. U tetičky Marfy hořela před ikonou červená lampička a já jsem doufal, že to druhé okno patří vám. Že také ještě nespíte. Dole byly do kořán otevřeny dveře na terasu, právě tak, jako když jsme odcházeli. Lízo, já vím, že je to hloupé, ale já jsem doufal, že vy cítíte, že jsem na blízku. Byl jsem šťastný, že nás od sebe dělí jenom několik záhonů a několik schodů.
1: Jestli budete takhle mluvit, budu muset odejít.
0: Odpusťte. Sedl jsem si tedy na lavičku. Ve městě právě odbílí půlnoc. Ponocný zabouchal do desky. A z vašeho domu se také ozvalo slabé cinkání hodin. Tak jsem seděl a na nic nemyslel. Potom světlo v pokoji, který jsem přisoudil vám, zmizelo. Dal jsem vám dobrou noc. A chtěl jsem také odejít. Ale najednou se světlo objevilo v přízemí. V jednom, potom ve druhém a třetím okně. Doufal jsem. A najednou jsem vás spatřil. Stála jste u stolu, chvíli něco hledala. Pak jste se obrátila tváří ke mně. Šla jste na terasu celá bílá, štíhlá, krásná. Nezlobte se na mě, ale musel jsem vás zavolat.
1: Fyodore Ivaniči, vždyť je to strašné, my dva tady spolu.
0: Neodcházejte, Lízo. Vyslechněte mě, já vás miluji.
1: Ach, můj bože.
0: Lízo, co je vám, proč pláčete, Lízo? Vy mě máte ráda. Lízo.
1: Vstaňte, nemůžete přece klečet. Vstaňte, Fyodore Ivaniči, co to děláte?
0: Jsem šťastný, Lízo.
1: Co to jen děláme?
0: Já vás mám rád, já vás miluju. Chci vám svěřit celý svůj život.
1: Fyodore Ivaniči, to všechno je v moci boží.
0: Ale vy mě přece máte ráda, Lízo. Máte, nemýlím se, poznal jsem to. My můžeme být šťastní. Lízo, věřte mi. My budeme šťastní.
2: Lavrecký Lízu pomalu přivinul k sobě a její hlava mu spočinula na rameni. Naklonil se a dotkl se jejich bledých

0: Za půl hodiny stál už Lavrecký před vrátky zahrady. Byla zamčena. Přeskočil plot, vrátil se do města a bloumal spícími ulicemi. Neočekávaná veliká radost mu naplnila srdce. Všechny pochybnosti byly zahnány. Najednou se mu zdálo, že nad jeho hlavou znějí čarokrásné a velebné zvuky. Zůstal stát. Hudba se rozléhala stále mohutněji a on cítil, že z ní promlouvá a zpívá celé jeho štěstí. Rozhlédl se a zjistil, že stojí před Lemovým domem.
1: Mistře! Mistře!
2: To jste vy? Co tu děláte?
1: Krištofe Fjodoriči, to byla tak nádherná hudba. Pusťte mě pro Boha dovnitř.
2: Hodím vám klíč od domu.

0: To byla nádhera. Já šel jsem městem, nevím, kde jsem se právě odstl, a najednou slyším hudbu, jakou jsem ještě v životě neslyšel. Poslouchal jsem a koukám, že stojím před vaším domem.
1: Posadit se a poslouchat.

0: No?
1: Já nemám slov. Opakujte to všechno.
0: Ne, ne. Sladká vášnivá melodie, která uchvátí duši od prvního okamžiku, která celá září, dýchtí po plameni nadšení, po štěstí a kráse, roste a zase se rozplývá, dotýká se všeho, co je na zemi krásného, tajného, posvátného. Hudba, ze které dýchá věčný smutek, to je dar boží, dar nebeský. To jsem složil já, neboť jsem velký hudebník.
1: Krištofe Fjodoriči, dovolte mi obejmout vás. Na takovou krásu jsou slova díku slabá. Vaše hudba se mi vrývá do duše a vyspívala všechno, co je v mém srdci.
0: Ach ano, já vím. To je zvláštní, že jste přišel právě teď. Právě když jsem dokončil tuto skladbu. Ale já vím všechno.
1: Vy všechno víte? Opravdu?
0: Slyšel jste mě, copak jste konečně nepochopil, že vím všechno.

0: Druhý den vstoupila Marfa Timofějevna klíze do pokoje a hned za sebou zabouchla dveře. Stařenčina tvář byla bledá, čepec měla na stranu, oči se jí leskly, rty a ruce chvěly. Líza byla ohromená, nikdy ještě neviděla svou moudrou a rozšafnou tetičku v takovém stavu.
1: Výborně, vážená, výborně. Kde pak se to jenom naučila, paninko? Dej mi vodu, nemohu mluvit.
2: Tetičko, uklidněte se, co je vám?
1: Nemohu ani pít, jak se mi třese ruka. Vyrazila bych si poslední zuby. Tak mi tedy pověz, kdo tě naučil dávat si v noci schůzky, co? Co, vážená?
2: Tetičko.
1: Prosím tě, neopovažuj se vymlouvat. Šuročka všecko viděla a řekla mi to. Zakázala jsem jí, aby jen tak plácala a ona nelže.
2: Vždyť se nevymlouvám, tetičko.
1: A tak je to tedy. Tak ty jsi zdala schůzku s tím starým hříšníkem, s tím svatouškem.
2: Fjodor Ivanič není přece svatoušek.
1: Mlč! Nehaj ho, já vím dobře, co povídám. Tak jak to bylo?
2: Schůzku jsem si nedala.
1: Jak to?
2: Šla jsem si dolů do salonu pro knížku. Byl na zahradě a zavolal na mne.
1: A ty jsi šla. No to je krása. Tak ty ho máš ráda, viď?
2: Mám.
1: Pro pána krále. Má ho ráda. Co já si počnu, ženatého člověka? Ráda. Ano, ráda.
2: Říkal mi...
1: Co pak ti říkal, ptáček jeden, co pak?
2: Říkal mi, že jeho žena umřela.
1: Dej pánbu věčnou slavu, byla to na nicovatá ženská, ale o mrtvých jen dobře. Tak je to tedy je vdovec. Ha, jak se tak koukám, je ale šikovný. Jednu ženu umořil a teď začne mořit druhou. To je ticho šlápek, co?
2: Tetičko, jak tohle můžete říct?
1: Ty mlč! A víš, co ti povím, děvče? Za mých mladých časů dostávala děvčata za takové kousky, co proto. Nezlob se na mě. Pro pravdu se jen hlupák hněvá. Nařídím, aby dnes nebyl přijat. Mám ho ráda, ale tohle mu nikdy neodpustím. Vydá ho, vdovce. Dej mi trochu vody. Pančinovi dáš, jistě košem, to je v pořádku, ale nevysedávej mi po nocích s mužskými. Nedělej mě staré ženské zármutek. Dovedu se nejen mazlit, dovedu taky kousat, víš? Vydá ho, vdovce.
0: Marfa Timofějevna odešla a Líza se dala do pláče. Takové ponížení si nezasloužila. Láska se jí nejevila jako něco radostného. Sotva se v jejím srdci zrodil ten nový, nečekaný cit. Už ho musela draze platit. Už se cizí ruce hrubě dotkly jejího nejsvětějšího tajemství. Styděla se a bylo jí trapně. Ale neměla ani pochybnosti, ani strach. Lavrecký se jí stal ještě dražším. Po onom setkání, po onom polibku věděla, že ho má ráda. A že ho má ráda poctivě, vážně, na celý život. Nebála se hrozeb. Věděla, že násilím se tento svazek nedá roztrhnout.

0: Lízo, přijel Volodimír. Doufám, že už budeš rozumná.
1: To jsi tak brzo přijel pro rozhodnou odpověď.
0: Chceš, aby čekal několik týdnů? Už si ho dost urazila, že si vyžádala čas na rozmyšlenou.
2: Vladimír Nikolajíč Panšin.
0: Vítejte, Volodimíre. Přijďte potom za mnou do zahrady.
3: Nezapomenu, Mario Dmitrievno. Lizaveto Michajlovno. Nemohu už déle žít v pochybnostech. Ve vašich rukou je můj osud. Rozhodněte o něm.
1: Vladimíre Nikolajeviči, nechci vás zarmoutit. Dlouho jsem ovšem přemýšlela, ale... já nemohu být vaší ženou.
3: Je to vaše poslední slovo?
1: Ano.
3: A stalo se něco? Udělal jsem něco? Zavdal jsem vám něčím důvod k pochybnostem, k nedůvěře? Vždycky jsem si myslel, že jste mi nakloněna, proto mě tak překvapuje změna ve vašem myšlení, vaše rozhodnutí samo.
1: Není to vaše vina. Nehodíme se k sobě. Věřte mi, že jsem o tom opravdu dlouho přemýšlela. Není to možné.
3: Lizaveto Michajlovno, já jsem se nechtěl dát vyšlapanou cestičkou. Hodlal jsem si najít družku života podle volby svého srdce, ale asi se to nemá stát. Buďte s Bohem, touho. S Bohem navždy.
1: Odpustíte, Vladimíre Nikolajeviči.
0: Lízo, viděla jsem odcházet Volodimíra. Jeho oči mi řekly vše. Proč chceš mou smrt? Ty nevděčné děvče, proč chceš mou smrt? Koho chceš vlastně dostat? Copak Volodimír není manžel pro tebe? Kamerjunkr a ne nějaký ubohý prospěchář. Ten by se mohl oženit v Petrohradě s každou dvorní dámou. Ale pro tebe není dost dobrý. No, samozřejmě. Proč mlčíš? To mi nedokážeš nic vysvětlit?
1: Nevím, maminko, já ho prostě nemám ráda.
0: Nemám ráda. Jaké dětinství, jaká pošetilost. Takový krásný mladý muž. Koho vlastně bys chtěla mít ráda? Jak by měl vypadat? Copak je na světě tolik mladíků, aby vypadali jako Volodimír a zároveň něco znamenali? A já jsem tak doufala. Lizaveto, kdy jsi se vlastně k němu změnila? Co je toho příčinou? Dřív jsem na tobě neviděla žádný odpor. Právě naopak.
1: Mama, o žádný odpor nejde, prostě nemohu být jeho ženou.
0: Nemůžeš být jeho ženou? No, to snad má nějaký důvod, ne? Žádný mrak nepřijde z čista jasna. To všechno není samo sebou. Snad to není ten tulpas. Tobě by to bylo podobné. Věřit člověku, kterému se kdekdo směje, žena ho zostudila po celé Evropě. No, že je to on? Mlčíš? Tak tedy mám pravdu. To jsi snašla pěkného rádce. A jak jsi k nám zvykl chodit jako domů. Ale teď to přestane. Mně docela stačí, že ti zkazí život. Nevděčník jeden, druhému štěstí
1: mama,
0: nepřeje.
1: Mama, mýlíte se, nikdo mi neradil.
0: Jen neříkej. Na tvém rozhodnutí nese vinu můj drahý bratránek. Jen jestli pak si uvědomil, že nese také vinu na tvém zničeném štěstí, co?
1: Mama, Fyodor Ivanič nenese vinu na ničem, nejméně na mém zničeném štěstí. Vždyť žádné štěstí nebylo. Mama, já už jsem vám řekla, že Vladimíra Nikolajeviče nemám ráda a proto se nechci stát jeho ženou.
0: Kdyby to nebylo tak nesmyslné a směšné, snad bych se obávala, že sám tvůj strýc je toho příčinou. Ale ne, to je k smíchu. Takový starý a neohrabaný medvěd. Není ani trochu šik. Za to on, můj holoubek Volodimír, jak je pozorný. Když se mnou loučil, slíbil mi, že na mne nezapomene. Ach, já to nesnesu. Ty jsi strašná nevděčnice. K smrti mě rozbolela hlava. Pošli mi sem Palašu. Jestli nepřijdeš k rozumu, tak to bude moje smrt, slyšíš?
4: Líza skutečně neměla žádný důvod k tomu, aby pokládala lásku za něco radostného. Ale její cit k Lavreckému byl stále silnější.

0: Lavrecký, který neví nic o rozhodnutí Marfy Timofějevny ani Marii Dmitrievny, jde jako obvykle ke Katilinovým. Není přijat. Za 2 hodiny obdrží stejnou odmítavou odpověď. Nechápe sice proč, ale poněvadž se nesluší jít někam na návštěvu ten týžden po třetí, odjede do Vasiljevské. Cestou si vymýšlí různé plány na společný život s Lízou, jeden lepší než druhý. Ale v jeho vesničce na něho padl smutek. A jeho starý společník Anton měl jako na schvál neveselé myšlenky. A tak se dlouho nezdržel a vrátil se do svého městského bytu. Byl v zajetí včerejšího zážitku. Před očima mu vyvstal Lízin obraz s celou její mírností a čistotou. Dojímalo ho pomyšlení, že ho má ráda. A přijel ke svému domu klidný a šťastný. Na prahu salonu se mu zatajil dech.
1: Fjodore, nevyhánějte mě.
2: Madam. Neklekejte přede mnou.
1: Fjodore, váš chladný hlas mě bodá do srdce. Jsem přece vaše žena.
2: Bože můj.
1: Fjodore, provinila jsem se na vás, velice jsem se provinila. Neřeknu víc, spáchala jsem zločin. Ale vyslechněte mě. Trápí mě to, kají se sem dnes sama sobě na obtíž. Nemohu prostě snášet svoje postavení. Už několikrát jsem se chtěla na vás obrátit, ale bála jsem se vašeho hněvu. Jsem odhodlána přetrhat veškerá pouta z minulostí. A potom byla jsem tak nemocná. Využila jsem toho, že jsem mluvila o mé smrti. Všechno jsem opustila. Den a noc bez zastávky jsem spěchala domů. Dlouho jsem váhala, než jsem předstoupila před vás svého soudce. Ale vy jste byl moje jediná naděje. Nakonec jsem si vzpomněla na vaši nekonečnou dobrotu. Dodala jsem si odvahy a jela k vám. Věřte mi, často jsem myslela na smrt, aby bych našla v sobě dost odvahy, abych si vzala život. Ano, měla bych dost odvahy. Vždyť život je pro mě teď nesnesitelná přítěž, ale pomýšlení na mou dceru, na mou Adočku mě vždycky zastavilo. Je tady, spí ve vedlejší místnosti, nešťastné dítě. Je unavena. Uvidíte ji. Alespoň ona nemá před vámi vinu. Vaše dcera. Já jsem tak nešťastná. Tak nešťastná. Vy odcházíte? O, to je kruté. Bez jediného slova, bez jediné výčitky. To pohrdání mě drtí, to je hrozné.
2: Co chcete ode mne slyšet?
1: Nic, nic. Já vím, že nemám právo něco žádat. Věřte mi, nejsem šílená. Já nedoufám, neodvažuji se doufat ve vaše odpuštění. Jen si dovoluji vás poprosit, abyste mi nařídili, co mám dělat, kde mám žít. Váš rozkaz splním jako otrokyně, ať bude jakýkoliv.
2: Nemám vám co rozkazovat. Víte, že mezi námi je konec ve všem. A dnes víc než kdykoliv předtím. Můžete žít, kde chcete a jestli vám nestačí vaša renta...
1: Nevyslovujte nic takového, ušetřte mě. Už kvůli tomu andílkovi. Počkejte, ukáži vám.
2: Není třeba, madam.
1: Ano, ano, podívej se. To je tvůj tatínek. Tak probuď se a popros se mnou.
2: Nenamáhejte se, madam.
1: Ano, viď, že svého tatínka miluješ. Že ano.
2: Ve kterém dramatu jste takovou scénu viděla?
1: Odešel. Justino, co dělat? Dej Adu spat a nezapomeň pro ní opatřit skopové kotlety. Těžko je tady asi dostaneš, ale musíš se snažit. Hodně zestárl, ale zdá se mi, že je pořád stejně hodný. Podej mi rukavičky na noc a připrav mi na zítra ty šedé upjaté šaty. Vojna je vojna.
0: Lavrecký se dlouhé hodiny toulal ulicemi města. Vybavila se mu noc, kterou před léty strávil v okolí Paříže. Srdce se mu svíralo a hlavou mu táhly stále stejné černé, nesmyslné myšlenky. Než nastalo ráno, přišel strápený k Lemovi.
3: Co si přejete? Bude ráno.
2: Nezlobte se.
3: Nemohu hrát každou noc. Bral jsem svoje té.
2: Je mi zlé.
3: Nejsem slepý.
2: Přijela mi žena. Divíte se. Asi nevíte, že jsem se domníval. Přečetl jsem si v novinách, že už není mezi živými.
3: Oh, přečetl jste to nedávno?
2: Nedávno.
3: A potvrdil jste si to?
2: Já vím, neměl jsem tak lehkovážně věřit žvanění nějakého novinářského článku, kusu papíru.
3: Kdybyste neuvěřil, jaký by v tom byl rozdíl?
2: Nevěděl bych, že mě má ráda a ona sama by to taky nevěděla.
3: Myslíte?
2: Ztratil jsem ji. To mi zle. A tahle přijela.
3: Tak, přijela.
2: Ano. A je teď u mne. Jako doma.
3: Bohužel ona může být u vás doma.
2: Já vím, ale mám zlost, že bych zabil celý svět. Krištofe Fjodorič. Já jsem nešťastný člověk.
3: Vy, ano, vy jste nešťastný člověk.
2: Mám k vám prosbu, mohl byste doručit tenhle lístek.
3: A smím vědět komu?
2: Říkal jste, že všechno víte. A to bylo teprve včera.
3: Ano, chápu, jistě. Kdy jej mám odevzdat?
2: Dnes, co nejdřív.
3: Mohl bych poslat Katrin svou kuchařku, ale ne, půjdu sám, to bude lepší.
2: A přinesete mi odpověď.
3: A přinesu vám odpověď.
2: Odpusťte, že to od vás chci, ale nemám nikoho.
3: Nemluvte už. Ano, můj ubohý, mladý příteli. Já jsem starý muž, ale vy jste opravdu ubohý mladík.

Lavrecký se nevrátil domů. Zůstal u Lema na noc. Napsal Líze několik slov. Oznámil jí příjezd své ženy a požádal ji, aby mu určila hodinu schůzky. Lehl si na úzké kanapíčko obličejem ke zdi. Stařec si lehl do postele, ale dlouho se převaloval a upíjel po doušcích svůj lektvar. Ráno se na sebe oba podívali udiveně. Katrin jim přinesla nechutnou kávu. Odbyla 20:00. Lem řekl, že vyučuje u Katilinových až v 10, ale že najde vhodnou záminku a šel. Lavrecký si zase lehl a zase se mu z hlubin jeho duše ozýval trpký smích. Myslel na to, jak ho jeho žena vyhnala z domu. Myslel na Lízu a na to, co bude cítit, až si jeho dopis přečte. Bylo mu zle. Konečně se Lem vrátil a přinesl kousek papíru, kde bylo Lízinou rukou napsáno: dnes se nemůžeme vidět. Možná zítra večer. Buďte s Bohem. Lavrecký roztržitě poděkoval Lemovi a šel domů.

0: 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: naše českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

choť do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

Dva roky jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koli, kličkují mezi výmoly. Cítím se jako drak.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje od studiového mikrofonu dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

Dotýkat se hvězd, můj první duet s Evou Pilarovou. A rozhodně také nejúspěšnější. Dodnes ho zpívám na koncertech, ale protože se mnou většinou Eva Pilarová nejezdí, zpívám tento duet s naší vokalistkou Dašou, kterou považuji za naši v současnosti vůbec nejmodernější zpěvačku. Eva Pilarová, která takovou zpěvačkou je už od 60. let, by se mnou možná souhlasila. A právě Eva Pilarová je ústředním tématem dnešního vysílání pořadu Zpátky si dám tenhle film. Tak nejprve Evo, s mírným zpožděním, tedy v rádiu, protože osobně jsem ti už blahopřál, všechno nejlepší k tvým narozeninám, které si oslavila před pár dny, konkrétně 9. srpna. Přeji ti pochopitelně hodně zdraví, dále to, aby se ti neustále dařilo posílat únavu o číslo dál a aby ještě na tebe hodně dlouho byla únava krátká. Jak o tom konec konců zpíváš písnice Vladimíra Klusáka a Michala Bukoviče, kterou v posledních letech začínáš i končíš své koncerty.

V roce 1964 byl také díky na tu dobu nevídané reklamě netrpělivě očekáván filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů s písničkami Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, ve kterém se sešly všechny tehdejší hvězdy Semaforu. Z většiny skladeb, které v tomto filmovém muzikálu zazněly, se právem staly evergreeny. Jednou z nich je píseň Glory, kterou jsme naspívali hned tři: Eva Pilarová, Valdemar Matuška a já.

Už během natáčení filmu Kdyby tisíc klarinetů a zvláště během jeho uvedení se o nás, tedy o Evě, Valdovi a o mně, šířily od Aše po Košice nejrůznější fámy, na nich nebylo zbla pravdy. Nám připisované kousky jsme ani dost dobře nemohli stihnout, protože se měly odehrávat podle očitých svědků v jeden jediný okamžik na nejrůznějších místech naší republiky. No představte si, že se říkalo, že jsme údajně z jednoho hotelového balkonu čůrali na kolem jdoucí chodce. No, Eva s Valdemarem čůrali, já ne. Ale Valdemar to odnes nejvíc, protože byl zákaz v rozhlase ho vysílat, protože dočůral nejdál. No možná i pod vlivem těch fám jsme s Evou Pilarovou v našem společném recitálu, který se uváděl v roce 1965, na scéně divadla Semafor zpívali písničku Co ve městě se povídá.

společný recital s Evou Pilarovou, který jsme uváděli v roce 1965 v Semaforu, měl úspěch nejen u publika, ale ku podivu i u kritiky. Ta oceňovala především všestrannost a rozmanitost repertoáru, ale také výkony orchestru divadla Semafor pod taktovkou Ferdinanda Havlíka a konferenciéra Vladimíra Hrabánka. Stejně jako režii Karla Mareše. Nikdy by mě nenapadlo, že si tehdy náš recital natáčel zvukový mistr divadla Semafor Bohumil Paleček a my s Evou si ho budeme moci díky němu znovu po létech pustit. Původní editor mého CD kompletu Karel Knechtl ho totiž u Bohumila Palečka objevil a zařadil do kompletu mých nahrávek. Nevím, jak pro Evu, ale pro mne byl velký zážitek si náš recital z roku 65 připomenout, jak jsme byli tehdy odvážní. Zpívali jsme v něm i písničku Please Help Me, I'm Falling in Love with You, Prosím, pomoz mi, zamiloval jsem se do tebe, z repertoáru amerického countryového zpěváka, skladatele a kytaristy Henka Lucklina. Ten s písničkou bodoval vysoko ve světových hitparádách v roce 1960. A my jsme si na ní s Evou vzpomněli o 5 let později.

Už jsem se dneska zmínil o režisérovi, skladateli, choreografovi, ale také herci Karlu Marešovi, který náš společný recital s Evou Pilarovou režíně nastudoval. Obohatil ho ale také jako skladatel, když nám spolu s textařem Jirkou Štajdlem napsal duet Kousek za městem.

těch 60. letech jsme s Evou Pilarovou měli rádi jazz a taky jsme ho zpívali. Milovníky jazzu teď možná potěším skladbou Something About John Coltrane, něco o Johnu Coltraneovi. Napsala jim manželka tohoto vynikajícího amerického saxofonisty a skladatele Johna Coltranea, Alice. A my jsme se v téhle skladbě s Evou Pilarovou večer co večer na jevišti divadla Semafor v této pro nás velmi odvážné skladbě vždycky pořádně odvázali.

Recital Eva Pilarová, Karel Gott. To byla moje poslední premiéra na jevišti divadla Semafor. Na roli Uliho v chystané jazzové opeře Dobře placená procházka, kterou mi Jiří Šlitra a Jiří Suchý šili na míru, už nedošlo. Protože jsme s bratry Štajdlovými měli chuť a spoustu nápadů dělat svoje vlastní divadlo, a tak jsme také ho založili a nazvali jsme ho Divadlo Apollo. S Evou Pilarovou jsme pak už nikdy poté nespolupracovali tak úzce jako v roce 1965. V roce 1967 se mnou měla Eva Pilarová odjet na půlroční angažmá do Las Vegas a o naše prosazení na angloamerickém trhu se snažil anglický skladatel a producent Robert Mellin. Pro Evu z tohoto mraku bohužel nikdy nezapršelo. Její manžel Milan Pilar totiž emigroval a Evě neprospěl ani vztah s rock'n'rollovým průkopníkem u nás Pavlem Sedláčkem, který šel sedět za dovoz neprocleného auta. Tím hezkým, co Evě vztah s Pavlem dal, je kromě jiného rozhodně nahrávka jedničkového amerického hitu Hey Paula ze zpěvníku americké dvojice Paul and Paula, kterou Eva s Pavlem naspívali v roce 1964 za doprovodu skupiny Olympic. Hey.

Eva Pilarová a Pavel Sedláček, Hej Póla. V roce 1969 byla Eva Pilarová hostem mého úplně prvního německého turné a v roce 1971 jsme spolu naspívali indiánskou píseň lásky z operety Rudolfa Frimla Rosemary. V souvislosti s autorem této věčné milostné písně Rudolfem Frimlem mě napadá následující příhoda. Na přelomu 50. a 60. let přivedla za světově proslulým operetním skladatelem českého původu Frimlem paní Streisandová svou dceru Barbru, aby si ji poslechl a sdělil jí, zda má její dcera nějaký talent a šanci uspět. Rudolf Frimmel si Barbru pozorně vyslechl a poté paní Streisandové suše sdělil: já bych vám radil, ať se radši dobře vdá. Co by asi tak poradil Rudolf Frimmel paní Bojanovské, kdyby mu přivedla svou dceru? Bojanovská se totiž Eva Pilarová jmenovala za Svobodna. To už se nikdy nedozvíme. Evu Pilarovou si však můžeme poslechnout právě teď a pochopit, proč na ní Josef Škvorecký napsal ódu na Evu Fitzpilarovou, zvanou tedy podle královny jazzu Ellie Fitzgeraldové, a proč její desky zařazoval do své knihovny vedle děl Bohumila Hrabala, Grahama Greena nebo Ernesta Hemingwaye. A pod reprodukce svých oblíbených malířů Salvatora Dalího, Toayen či Hieronyma Bosche. Podle něho tam patří. Souhlasím s Josefem Škvoreckým a nechci, aby to vyznělo přehnaně pateticky, ale bez hlasu Evy Pilarové by našemu světu něco chybělo a bylo by nám na něm určitě smutněji.

0: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
1: Tak jeď, tak jeď. Jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik. Tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: cun a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš, sednout hrncům a pěkně vaš.
1: A co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, drink.

0: snad víc? O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing, swing, swing.
2: Letos na jaře nás Eva Pilarová požádala, abychom jí se solistou Alexandrovců Vadimem Anáněvem pokřtili DVDčko a CD Eva Pilarová 50 let na scéně. Rád jsem roli kmotra přijal, protože Eva mi již v minulosti pokřtila mé DVD, Karel Gott, Lady Carnival, hity 60. let i knihu Karel Gott Legenda, kterou jsem do světa vypravil ve spolupráci se Zuzanou Drotárovou. Eva si na koncertní turné, kterým slavila 50 let na scéně naší populární hudby, pozvala hvězdné hosty a já se s vámi musím podělit o zážitek, který mi jeden z nich připravil. S Evou si jeden mladý a nesmírně talentovaný zpěvák a herec, jemuž předpovídám velkou budoucnost, nastudoval Montyho čardáš, který si pro své vystoupení v Číně Eva připravila v čínštině, a to ještě v mandarinštině se sečuánským nářečím. Když jsem jeho duet s Evou Pilarovou slyšel, mít klobouk smeknu. Nebudu vás už dlouho napínat, protože s Evou Pilarovou teď zaspívá Vojta Dyk. Taková konkurence se mi věru líbí.

Posloucháte pořad Zpátky si dám tenhle film. U rozhlasového mikrofonu je Karel Gott a právě nastal čas pro židovskou anekdotu. Tak co paní Teitelbaumová, ptá se sousedka, co vaši tři synové? Už jsme se dlouho neviděli, tak co se z nich vyklubalo? No tak řeknu vám, můj nejstarší syn Chaim, no ten je vážený doktor, léčí lidi s úspěchem, přijíždějí za ním z celého kraje. No a co Dan? No Daniel, to je soudce, prosím vás, u nejvyššího soudu. No paní Teitelbaumová, no to musíte být ale pyšná na vaše kluky. A co Icik? No to víte, Icik je Icik, je ševcem. Ale řeknu vám, že nebýt Icika, tak umřeme hlady.

písni, kterou jste právě slyšeli, se Eva Pilarová vyznala nejen z lásky k našemu hlavnímu městu, ale také k metropoli, která nikdy nespí, jak se říká. Přezdívá se jí Big Apple, Velké jablko, a její oficiální jméno zní New York. Eva má vůbec ráda takřka všechno, co nám země neomezených možností dala. A jednoho amerického zpěváka obzvlášť. Vždyť s ní má nejen stejný monogram, ale její verze písně Don't Be Cruel, nebuď krutá, s českým textem Jiřího Suchého, jako Co je to láska, se stala v roce 1961 jejím vůbec prvním hitem. Píseň u nás doma zlidověla pod sloganem, že kočka není pes, že včera není dnes. Abych nezapomněl, onen zpěvák se jmenuje Elvis Presley. Mimochodem, i když jsme se nikdy nepotkali, znám ho důvěrně, nejenom z jeho skvělých písní, ale z jeho typických pohybů pánví. Proto se říkalo Elvis Pelvis. Já jsem si zažil ty jeho pohyby tak, že jsem si před lety musel nechat udělat novou kyčel.

to je pro dnešek bezmála všechno. Rozloučíme se duetem Tichý kout z muzikálu Leonarda Bernsteina West Side Story, který jsme s Evou Pilarovou zpívali v našem recitálu už v roce 1965. A Evo, pokud nás náhodou posloucháš, připomínám, že si mě v roce 1992 slíbila, že mě pozveš na chalupu na ten tvůj proslulý kalifornský kotlet. Rád přijedu, snad nám to letos konečně vyjde. Tak Evo, děkuji za to, že jsi. Za týden se znovu těším na slyšenou ve stejný čas a opět na dvojce Českého rozhlasu. Od mikrofonu se loučí váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

0: Karel Černoch vám sice v úvodu dnešní dvorany popřál ráno plný pohody, ale mohu vás ubezpečit, že stejně kvalitní doporučení platí pro celý den. Stejně jako to platilo 13. června před 2 lety na Ústecké portě, kde se na jednom pódiu potkal pražský Blueground s veteránem Tomášem Linkou a společně si libovali, stejně jako pár let před nimi Michal Tučný, že všichni jsou už v Mexiku.
1: Kde jen jsou a kde jsem já, proč všechno končí, co začíná. Smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku.

Po setkání s pražským Bluegroundem a Tomášem Linkou na předloňské portě v Ústí nad Labem nás další minuty zavedly do roku 1994, kdy vlastně tak trochu doopravdy začala hudební pouť současného kormidelníka Bluegroundu, kytaristy Marka Mikuláše. Tehdy víceméně zkušebně v obětí čistě akustického bluegrassu s kvartetem Wabank Unit. Zatímco první album Snům závidím, z něhož to byla Markova Spolu budem plout řekou, vznikalo na Slovensku, další projekt následoval o dva roky později a ještě v roce 2002 se Markova mírně pozměněná parta toulala gramofonovým světem bluegrassu. O 10 let později už bylo všechno úplně jinak.

holka, já vím, z dílny nenapodobitelného Texasa na Rodney Crowella, tak jak se objevila zhruba v polovině roku 2012 na albu Láska a alkohol, jímž na naši country scénu oficiálně stoupila pod vedením Marka Mikuláše šestičlenná formace skutečně moderní country, parta Blueground.

Blueground v dnes už bývalé sestavě Marek a Martin Mikulášovi, Jarda Teska baskytara, Jarda Štěrba housle, Igor Holubicí a Petr Klouda steel kytara. Ovšem ani to už hezkých pár týdnů není pravda.

Písnička Marka Mikuláše Málo věříš, kterou jste před chvílí slyšeli z alba Láska a alkohol, tentokrát v dokonalé nešvilské verzi You Can Count on True Love, kterou Blue Grant uvádí na svém novém, čistě anglickém CDčku Pokoj pro dva, Room for Two. A to v aktuální sestavě, v ní stabilní trojici Marek Martin a Jaroslav Teska doplnili houslista Filip Vrba, bubeník Pavel Martínek a především kytarová učitelka z Českých Budějovic Klára Tibitanclová, která dříve působila v budějovické sestavě Country Roll a pak dobrých 6 let objížděla svět se skupinou Country Sisters. Teď tedy s Bluegroundem a písničkou Příště lepší lásku, Better Love Next Time.

Písničku One of All Dreams That Came True, jejíž nahrávka vznikla v roce 1945, složil její solista a zakladatel Orville Baggy Hardeman, kterému tehdy bylo 32 a měl za sebou už dlouhou hudební cestu. Nejprve s pouhými třemi králi a královnou a od 17. dubna 1942 už s kompletní sestavou, která stoupila na gramofonové desky o dva roky později snímkem Shoo Shoo Baby.

Line, jde se Lucky Break. Jediné, co potřebují, je kousek štěstí. Titulní strana desky, s níž v květnu 1944 skupina Four Kings and a Queen debutovala. V té době tady působil pianista Billy Austin a královnou byla, po zakládající Margaretě Winstonové, Virginia Woodenová. O dva roky později se Orville Hardimon vrátil k prapůvodní čistě pánské sestavě Five Kings, která se několikrát úspěšně podílela na gramofonové produkci podstatně slavnější Savannah Churchillové. V roce 1947 na písničce Jsem příliš nesmělá, I'm too shy.

starej nezvoní, a v sadě 20 jabloní. Na mopedu hnal se úzkou cestou. S chlapama hrál mariáš, tuty, poty, štychy váš.

Jsem světem cestoval, ahoj dědo, žijem fajn. Rodinu mám bohatou a chodím všude s kravatou, jak ti rostou, tu je za chatou. Můj děda žil si stále sám, říkal, na nic nečekám, a na co taky, však vy víte. Lidi pořád počítaj a zatím stromy usychaj, a kde je ráj, se nikdy nedozvíte.

nebe tě duch vzalo, jeho benžo samohrálo, smutně v koutě domu opřený. Na strunách zbyl prach a res, všechno vidím jako dnes, opuštěný benžo v rohu zní. Hrálo songy, co jsem znal, a já v tichu poslouchám.

za dráhou, zase starý banjo hraje svou. A zní sadem jabloní, dneska jako v předloni, a můj děda tančí oblohou. Starý banjo ohraný, co ti padne do dlaní, co ti krásně do rukou tak sedí. A když se někdy cítím sám, vezmu ho a přemítám, kdo ho jednou po mně.

Z velkého světa aktérů nejslavnějšího období vokálních skupin nás na pláně country vrátil Petr Kocman. Písnička se jmenovala Dědovo banjo, její nahrávka vznikla pod silnou patronací nestárnoucích fešáků a nejnověji ji můžete najít na letošní letní dvoudílné Best of, stejně jako vzpomínku na úplné začátky závratné cesty Johnny Cash.

0: život trhnout.
1: Písnička Hey Porter, která se jako singlové Bčko protáhla do hitparády na křídlech písničky Cry, Cry, Cry, jako první vizitka Johnny Cashe už v roce 1954. Pradávné sestavě Greenhornu ji s textem Honzy Vyčítala Hey Strojvůče uvedl na začátku 80. let Vítek Tučný. V dnešní dvoraně tedy Petr Kosman.

Naše dnešní krátké zastavení v baterii 44 nahrávek, které na své letošní letní gramofonové aukci Best of nabízí Petr Kocman, uzavřela, jak se mi tak zdá, dočista nová holka z Texasu. A to jenom proto, abychom dnes ještě stačili zaskočit do Brna za Romanem Horkým a jeho Kamelotem. Ve středu 14. října to bude už neuvěřitelných 33 let od okamžiku jejich koncertní premiéry.

barman Horký s Kamelotem a jejich slavná mnoha trofejemi i legendami obsedená výzva Zachraňte koně na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den, setkáváme se po 352., abychom společně pátrali po lidech, událostech a atmosféře naší historie, což činíme rádi a jmenovitě
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, který tento pořad na motivy knihy Petra Hořejše připravil.
4: Režisér Jaromír Ostrý by ještě rád připomenul, že se tak přihodilo v Českém rozhlase Brno pro vlny Českého rozhlasu 2.
5: První dvě manželství vrhla na život Viléma z Rožmberka temný stín. A totéž se opakovalo po třetím sňatku, který se uskutečnil v lednu 1578. roku. Tehdy se rožmberský vladař rozhodl pro Annu Marii, sestru vládnoucího bádenského markraběte Filipa.
1: Kronikář Václav Březan s pečlivostí sobě vlastní začlenil do svého spisu i epigram jistého Abrahama Becka, přičemž nám nejde ani tak o autora, jenž zůstává stejně neznámým, jakým byl staletí předtím, jako spíš o mnohé naděje v onom distichu obsažené.
5: Když Kateřina a Žofie zemřeli,
1: to byly první dvě ženy Viléma z Rožmberka.
5: Za to je šťastný den, který Annu vám dal. Marie Anna vám přinese důstojnost věrnou svou láskou. S Marií Annou vám dnes manželství spojuje Bůh. Stále ať láska vám vzkvétá, též věrnost potomstvo četné. Rakousi s bavorskou zemí, Bádensko s růží se spojí.
1: No jo, rádo by se to spojovalo, rádo, což o to. Leč nejde jen o to se spojit, leč aby ze spojení také něco jaksi pošlo.
0: A ono nepošlo.
1: Ani jedno nemluvně.
0: Žádné.
1: Ani holčička, tedy v nejhorším případě.
0: Pominuli ten zcela nevhodný přívlastek, tak nic.
6: Zkrátka ani ve svém třetím manželství nebyl Vilém obdařen potomkem a tak při předčasném úmrtí své třetí choti za 5 let poté...
1: Marie Anna se nedožila ani svých 21. narozenin.
6: Už ani zoufalství nepropadal. To, co mu zbylo, byla jenom tichá resignace.
5: Dominus dedit, dominus abstulit.
1: Čili česky...
5: Pán dal, pán vzal.
6: Ta zbožná slova, která si zapsal Vilém z Rožmberka do svého kalendáře bezprostředně po smutné události, prozrazovala, že se s osudem smířil.
1: Takže konec... Tedy všem nadějím?
0: Ještě ne. To bolestné vědomí bezdětnosti nabádalo rožmberského vladaře, aby hledal novou manželku.
1: Po čtvrté?
0: Opět se rozvinula sňatková diplomacie na úrovni knížecích a panských rodů.
1: To musel být cvrkot.
6: Taky, že byl. Aktivně se zapojil zejména Ferdinand Tyrolský.
1: Dělal kecala?
6: Osobně ne, na to měl svoje lidi. Ku příkladu pana Vchinského, neboli Kinského. Ten rychlostí v skutku obdivuhodnou sděloval Vilémovi radostně, že vhodnou nevěstu už našli.
5: Vaše milost toho času religií...
1: Jako náboženství...
5: Jakož i rodu a krásy a poctivého dobrého chování jí rovnou ve všem křesťanstvu těžce najíti byste ráčili.
6: Jakože nic lepšího by nikdo neobjevil a nikdy by se na hlavu postavil.
1: Aha. A jak pak se jmenoval onen dívčí zázrak?
6: Jeho jméno zůstalo žel ukryto.
0: A neznáme ho tudíž ani my.
6: On se ale vdavekchtivý ženich mezitím obrátil do řad českých šlechtičen a tam sobě vyvolil dceru svého staršího vrstevníka, pana Vratislava Spernštejna.
1: Kolik bylo budoucímu ženichovi?
6: 52.
1: Mladý, to stále člověk. A nevěstě?
0: 20.
1: Ino... Nebyla už z nejmladších.
6: Většina družek vyvolené byla už v skutku v 15 provdána. Nebo aspoň zasnoubena.
0: Polixena Spernštejna.
1: Ano, konečně se dozvídáme její jméno.
0: Zatím stále ještě na ženicha čekala.
1: Proč? Nebyla hezká?
0: Byla půvabná.
1: Nebyla z dobrého rodu?
6: Rod Pernštejnů patřil v království k těm nejúctyhodnějším.
1: Takže sama tak dlouho vybírala, až přebrala?
0: Vybírání nebylo na ní. Na její rozhodnutí se nikdo neptal.
1: No, tak v čem byl hlavní problém?
6: Ve statistice.
1: Prosím?
6: Polixena z Pernštejna byla katolička.
0: A měla tu smůlu, že žila v království českém, kde se zhruba 90% obyvatel hlásilo k protestantům.
1: Věru těžko si pak vybírat partnera téže víry.
0: Ale to už jsme si říkali. Pro Polixenu neplatil žádný výběr.
6: Ostatně nevěsta ho ani moc neznala, toho svého nastávajícího.
0: Od zásnub k sňatku ho viděla jenom málo, byl pořád zaneprázdněn.
6: Na druhé straně byl sympatický tím, že si nehrál na zamilovaného snoubence a že si zachovával každým coulem důstojnost.
0: Možná věřil, že mu Polixenino mládí vrátí mužnou sílu.
6: Třeba mu učarovala její krása.
0: A taky se možná dal strhnout nadějí na dědice, které se už dávno všichni hlasitě posmívali.
6: Ženich byl konec konců
5: již sešlého věku.
1: Kdo se odvážil takové nehoráznosti?
6: Blažej Jitčínský, nakladatel. U příležitosti blížícího se sňatku vydal skladbu
5: o stavu svatého manželství.
6: V ní se opakovaně snažil povzbuzovat novomanželovi naděje.
5: Hluboká víra překoná i překážky sešlého věku. Zvláště nyní, když pán dostane plodistvou manželku.
1: No, někdy na plodistvou manželku ani ta nejhlubší víra nestačí, že?
5: Z vůle boží stát se může, že dá plod červená růže.
0: Všechno bylo zkrátka nasměrováno k tomu, aby byl vladaři Rožmberského panství povit nějaký ten dědic.
6: Ale jinak jakékoliv sny o romantických láskách byly dávno ty tam. Naopak, začalo se počítat. Začalo se počítat ve zlatě, v stříbře, v počtu poddaných i v dlužních úpisech.
5: Za hojné účasti pozvaných svatebních hostí i náhodně se seběhnuvších cizinců požehnal pražský arcibiskup 11. ledna roku 1587. v chrámu svatého Víta sňatku nejvyššího purkrabího českého království Viléma z Rožmberka s Polixenou z Pernštejna. Prahou šel jeden hlas, že jde o nejpozoruhodnější svatbu roku. A kdo něco v království znamenal, pospíchal, aby při té slávě nechyběl. 52letý ženich se ženil už po čtvrté a zlé jazyky s velkou dávkou jízlivosti tvrdili, že si marně slibuje od mladé ženy dědice, kterého se od předchozích manželek nedočkal. Kdežto nevěstu, která ve 20 letech už překročila optimální věk navdávání, všichni přátelé a příbuzní ujišťovali, že v Čechách nemohla najít vhodnější partii, než byl bohatý a vlivný Rožmberg. Senzaci způsobilo už ohlášení zásnub, protože šlo zjevně o sňatek společensky a politicky prestižní. Chystalo se spojení dvou starobylých českých rodů, jimž náležela mezi českou aristokracií nejpřednější místa. A to spojení mělo být tak okázale katolické, jak si je zástupci katolických kruhů v zemi i za jejími hranicemi mohli přát. Přesvědčivost této velkolepé demonstrace katolických zájmů nakonec potlačila všechny nejapné narážky na věkový rozdíl mezi ženichem a nevěstou nebo na utajované hospodářské starosti obou rodin, vystupujících zjevně nad své poměry. Zlomyslných komentářů se zdrželi představitelé protestantské opozice i Rožmberkovi osobní nepřátelé. Každý si však povšiml, že se mezi svatebními hosty neobjevil ženichův bratr, Petr Vok, jenž se hlásil k jednotě bratrské a nechtěl při této katolické slávě asistovat.
1: Jak nás zasvěceně spravuje rudolfínská monografie historika Josefa Janáčka, musela to být velká sláva.
6: Po obřadu se shromáždilo několik set svatebních hostí k hostině v novém Rožmberském paláci v Jiřské ulici na Pražském hradě.
0: Ještě před léty bylo na jeho místě spáleniště, ale v průběhu času novostavba rychle rostla.
6: Měla z čeho, protože jenom na hrubou stavbu vynaložil Rožmberg skoro 28 tisíc míšeňských kop.
1: Což bylo asi hodně.
6: No dost. Na venkově by se za to dal pořídit celý zámek.
0: Další tisíce však plynuly v dalších letech na dokončení stavby, na její výzdobu a vnitřní vybavení a taky na okrasnou zahradu.
6: Úpravy vlastně v roce svatby neskončily a Vilém z Rožmberka v nich pokračoval až do své smrti.
0: Chtěl mít impozantní pražské rodové sídlo, které by mu mohl závidět i sám panovník.
6: Všechno tu hýřilo přepichem a smyslem pro požitkářství, příznačným pro nejbohatší z bohatých.
0: Vše s vytříbeným vkusem.
1: Čímž se tento někdejší investor podstatně liší od dnešních zbohatlíků?
5: Vilém z Rožmberka se neváhal pochlubit u příležitosti své svatby všemi přednostmi paláce svým hostům. Na ničem se ostatně nešetřilo, jako na svatbě samotné. Po tři dny se stoly prohýbaly podmínsami se vzácnými pokrmy a džbány drahého vína.
0: Zpravodaj Fugerů poslal o tomto opulentním hodování do světa obšírnou zprávu.
1: I my jsme si z ní již trochu vyhládle citovali. Stačí jenom letmo vzpomenout na všechny ty srnce a divočáky, voli, zajíce, kapry a štíky, sudy bílého piva a vědra rýnského vína. Ne, raději dost.
0: A tím nám zachovala svědectví o tom, jak nákladně dovedli hodovat čeští páni.
6: Vilém z Rožmberka však v duchu rodinné tradice nezapomněl ani na chudé v Praze a na svých panstvích a dal jim rozdávat bochníky chleba, hrnce kaše i sudy piva, aby si připomenuli slavný den své vrchnosti.
5: Ještě dříve, než se stačila společnost rozjařit, přišel sám císař Rudolf. Upjatý, vážný a mlčenlivý. Usadil se mezi ženicha a nevěstu a prohodil s nimi několik slov. Vybraných pochoutek na stříbrných mísách se sotva dotkl. Skleněná benátská číše ho zaujala více než lahodný mok. Společnosti se stranil v posledních letech čím dál tím nápadněji. A ačkoliv Rožmberg pevně doufal, že mu císař tuto poctu neodepře, přece jen ho Rudolfův příchod příjemně překvapil. Z úcty k panovníkovi, který špatně snášel hluk, zábava utichala. Hosté spolu mluvili polohlasně a letmými pohledy sledovali císaře. Vedle krásné nevěsty, která v tichém rozčilení skoro skameněla, vypadal rozhodně lépe než její vlastní manžel.
6: Rudolf poseděl v Rožmberském domě jen tak dlouho, kolik kázal dobrý mrav.
1: A co svatební dar či dary?
6: Dar či dary odevzdali později komorníci.
1: A když se císař konečně odebral?
6: No, tak mohla u všech stolů vypuknout zábava v plném proudu.
0: Pivo a víno teklo proudem.
6: Mnozí hosté rychle ztráceli míru v jídle, pití a v bujných řečech.
1: Jakého druhu?
6: Ale už jsme říkali, pivo pšeničné, víno rýnské, jídlo.
1: Já myslím ty řeči.
6: No, posměvačné. Od začátku tahle ta svatba ponoukala k šprýmům. Manželství starého muže.
1: No, řekněme, muže ve středním věku. To zní líp.
6: S mladou dívkou, tak to poskytuje přímo nevyčerpatelnou zásobu zlomyslných žertů, jízlivých poznámek a škodolibých příběhů, stejně jako manželství starých...
1: Zralých žen.
6: No tak zralých žen s mladými muži.
5: Starému muži mladá žena smrt hotová.
1: Řekl kdo?
6: Řekl Mikuláš Dačický z Heslova.
1: Takže když skončila svatba...
0: Když skončil první den svatby, neboť jich bylo skoro celý týden, pravidla panských svateb nepřipouštěla, aby svatební veselí trvalo kratší dobu než 3 dny.
1: Když tedy skončil první svatební den?
0: A to bylo hodně pozdě v noci. Odešel ženich do svých pokojů a nevěstu doprovodil její fraucimor do Pernštejnského paláce.
1: Zpátky k mamince?
0: Zatím se nic neměnilo.
6: Akorát rožmberští písaři začali rychle počítat stolní stříbro a vzácné nádobí a schánět se po rozbitých sklenicích, zničených ubrusech a ztracených lžicích.
0: Hned po svatbě, požádali staroměstského richtáře, aby se po zmizelých věcech poohlédl v židovském městě. Nebylo to ani poprvé, ani naposledy, kdy je tam zloději prodali překupníkům.
6: A začal nám druhý den svatební.
5: Hosté se začali scházet už dlouho před obědem. A na mnoha z nich bylo vidět, že si ani nestačili pořádně odpočinout. Přicházeli noví hosté a gratulanti. Nejvyššímu podkrabímu království českého museli blahopřát zástupci Pražanů a ostatních měst, nejrůznější úředníci, deputace z jeho panství, představitelé Pražské univerzity, zástupci korporací a kdo ví, kdo ještě.
3: Prostě jako když nějaké to jubileum slaví někteří naši politikové.
5: Jedni přicházeli z dary, druzí, a těch bylo více, s nadějí na odměnu. Čekat na sebe nenechali ani poetové, pro něž byla svatba jedinečnou příležitostí, aby uctili v Rožmberkovi, jenž sám občas složil nějaký ten kostrbatý verš, nad jiné štědrého mecenáše. S oslavnými básněmi, písněmi a distichy v jazyce českém a latinském se přihlásili uznávaní básníci i veršotepci zcela nahodilí a nepokrytě počítající s odměnou.
6: Spěšně připravené tisky ještě páchly tiskařskou černí.
0: Ale v rukou hostů šly z ruky do ruky.
6: Některé z nich byly vyzdobeny erby novomanželů.
0: Všechny bez výjimky se však vyznačovaly nápadnou prostoduchostí. Ostatně na této svatbě bylo těžko hledat povznášející motiv, který by se dal rozvést, aniž by se básník někoho dotkl.
5: Pan Vladař po čtvrté se ženil.
3: Oznamuje skutečnost nám již důvěrně známou rožmberský kronikář Václav Březan.
5: A císaře Rudolfa za hosta měl. Chudé lidi krmiti dal, manželek dostal od B.
3: Jak to myslel od B?
0: Jakože všechny začínali na B.
3: No to přišel sám pan Březan.
0: Ne, to měl od jiného veršotepce. Nikodéma Frišlina.
5: A co když teprve řeknu, že manželky toho pána všechny, jak divná věc, příjmení mají od B. Nejprve žila s ním paní, jež vzešla z mocného rodu brunšvických vévodů přec. Vznešená to byla krev. Druhá se zrodila v knížecím domě, kde Branibor leží. Otcem pak třetí se stal bádenský vévoda sám. Po čtvrté s ním nyní vstoupí, co nevěsta v svatební lože z Bernštejnů, vznešená dívka, Vratislavova dceř.
3: Kvůli tomu, aby mu pasovala čtveřice pouze na B, totiž Brunšvicko, Brandenbursko, Bádensko a Bernštejnsko, tak si posledně jmenovaný rod pozměnil z Bernštejnů na Bernštejny.
6: Nevěsta se však na rozdíl od přesvědčení poetova do svatebního lože neodebrala.
3: Ano, už jsme slyšeli, namířila si to zpátky domů.
6: Druhý svatební den proběhl rovněž v dobré pohodě. Pro pobavení hostů zpívali císařští kantoři, v hodovních sálech se objevily šprýmovné maškary a došlo také na tanec.
0: Tančil i ženich s nevěstou. Dokola se dali i všichni vzácní hosté, ať už měli chuť, nebo jenom, aby neurazili novomanžele.
6: Teprve třetího dne po raní mši měla Polixena opustit matčin dům a stát se paní v domě manželově.
0: Od malička jí vštěpovali, že v modlitbě najde spásu v těžkých okamžicích života a že modlitbou má děkovat také za okamžiky radostné.
6: Vilémova láska k mladičké manželce přinesla záhy své plody.
3: Tak přece jenom.
6: Přinesla je ve výzdobě letohrádku Kratochvíle, který dostával svou kouzelnou renesanční podobu.
3: Aha, takže žádné potomstvo?
6: Nikoli. Ale na druhé straně zase takový vlašský krb společenského sálu na Kratochvíli doznal okrášlení rožmberskými a pernštejnskými štukovými erby, přičemž hlavním námětem se stala alegorie ctností, naděje a víry, kterýmžto symbolům Vilém tolik věřil.
3: Na početí dětí už zřejmě tolik času nezbylo.
5: To již byl pan Vilém z Rožmberka churav. Lékaři si nevěděli s jeho nemocí rady a nenamítali nic proti radám přátel, kteří Vilémovi navrhovali pouť k paně Marie Loretánské. Do Itálie však Vladas nejel. Jednak se bál té dlouhé cesty, jednak zápasil se svědomím, které mu připomínalo domácí starosti. A ty nebyly rozhodně malé. Krach obrovitého rožmberského majetku hrozil už několik let a Vilém, který až doposud nebezpečí velkoryse přehlížel, si pod tíhou nemoci přestával věřit. Jeho nejčastějšími hosty byli v těch týdnech alchymisté. Většina z nich vzbuzovala nedůvěru, ale nikdo z rožmberského služebnictva se je neodvážil vystrnadit ze dveří, i když zaváněli široko daleko pod vodem. Rožmberský vladař v jejich přítomnosti poochřál a důvěřoval jim víc než lékařům a kněžím. Žádný jejich nápad se mu nezdál dost pošetilý, aby ho vytrhl ze snů o spáse rožmberského jmění a vrátil zpět do skutečnosti. Jen zlato, které by vyrostlo ze zlaťáků zasázených do země jako semena, mohlo zachránit Rožmberky před bankrotem.
3: Bylo to s ekonomickou situací tohoto rodu tak zlé?
6: Bylo. Přičinila se o to i krásná novomanželka Polixena.
0: Od chvíle, kdy se provdala za starého vladaře, rozhazovala manželovi peníze s lehkostí, na jakou její předchůdkyně ani nepomysleli.
6: Dá se říct, že oč méně jí manžel mohl uspokojit svým pohasínajícím temperamentem, o to víc se soustřeďovala k ostatním příjemným stránkám života.
3: Což znamená?
6: Milovala tanec a maškarní zábavy, ráda k sobě poutala pozornost vznešené společnosti a navíc se dovedla skvěle oblékat a zdobit.
3: A na Viléma se jenom hrnuli účty.
6: Za zlato.
0: Za diamanty.
6: Na hrdelníky a jiné šperky.
0: Za vzácné látky a kožešiny.
6: Za práce krejčovských a kloboučnických mistrů.
0: Za vybavení frau Cimoru.
3: Zkrátka paní Polixena dokázala pouštět svému manželovi žilou.
6: Jako hotový felčár.
0: Nezapomínala ani na své schudlé příbuzenstvo a rožmberskou pokladnici jim otevírala do kořán.
6: Tak ku příkladu víc než 4 roky po svatbě vystavil Vilém matce Polixeny a bratrovi kvitanci o zaplacení sjednaného věna, což znamenalo ve skutečnosti jeho schovývavé prominutí.
0: Zanedlouho na to převzal na svoje bedra dluh svého švagra Jana Spenštejna ve výši skoro 15 000 kop.
6: Čímž to ještě neskončilo, protože bratru paní vladařky se podařilo vyloudit ještě dalších 10 000 kop.
3: Což asi nebylo málo.
6: Což bylo mnohem víc než celé Polixenino věno.
0: Ze stařecké štědrosti padesátníka Viléma dokázali těžit tiskaři, jezuité, šarlatáni i podvodní služebníci.
5: Ale mezi dvořany byli i lidé, kteří si podrželi smysl pro záchranu rožmberského domínia a spojovali svou budoucnost s příštím vladařem Petrem Vokem. Čelné místo mezi nimi zaujímal rytíř Jáchym Metych z Čečova, který Vilémovi sloužil 40 let. Z řadového pážete se vypracoval až na hofmistra a právem věřil, že se po Vilémově odchodu nejlépe uplatní po boku Petra Voka. Metych zblízka viděl, že Viléma trápí vyhlídky rožmberského domu a vytrvale se ho snažil usmířit s bratrem. Nejprve však bylo nutno překonat několik let trvající úplné odcizení. Petr Vok tedy poslal Vilémovi list na usmířenou a Vilém sklíčený chorobou mu vlídně odpověděl. Za návštěvy sestry Evy z Rožmberka, provdané v Itálii, se v Čechách sešly 3 poslední členové rodu. Radostné setkání na českokrumlovském zámku zmírnilo vzájemný ostych obou bratří a tak se poté vídali častěji. Hofmistr Metych podával Petru Vokovi zprávy o Vilémově zdravotním stavu a zval ho k návštěvám ve chvílích povážlivého zhoršení. Petr Vok dbal na to, aby ve starším sourozenci jakýmkoliv neopatrným krokem neprobudil potlačený hněv. Tím dosáhl obnovení bratrské vzájemnosti a příznivého řešení dědických záležitostí.
3: To jsme se dozvěděli z knihy historika doktora Jaroslava Pánka.
0: Ani Polixena nezahálela. Povolala k nemocnému choti úředníky desk zemských a Vilém před nimi učinil závažné prohlášení.
6: Postoupil Polixeně své domy a zahrady na Vltavském břehu pod Pražským hradem a co bylo mnohem důležitější, převedl na ní výnosné roubnické panství.
0: Za 5 let společného života to byla pro 25letou manželku odměna přímo královská.
6: Poslední měsíce trávil vladař v Rožmberském paláci na Pražském hradě.
0: Toužil se vrátit do svého oblíbeného sídla v Českém Krumlově, ale zaživa mu to dopřáno nebylo.
6: Tělo vysílené četnými nemocemi a neduhy a častým přepínáním sil mu s konečnou platností vypovědělo službu.
0: Před očima svých dvořanů pozvolna umíral.
5: Navodnatelnost a souchotiny, totiž to porušení a zvředovatilost plic.
0: Pokoušel se zmírnit bolest hudbou a nakonec i vínem, jemuž se jinak po celý život vyhýbal.
6: Sekretář Martin Šurer, jehož k sobě v noci na 27. srpna povolal, si poznamenal do kalendáře.
5: Zahrál jsem svému pánovi na instrument.
3: Který ze slavné rožmberské sbírky to byl?
6: To nevíme, musíme se spokojit jenom s tím, že se tak naposledy ozvala vladařova láska k hudbě a možná i vzpomínky na rané setkání s Itálií.
0: Od té doby uplynulo 40 let a jeho pouť se uzavírala.
5: 31. augustí roku 1592. jinak v pondělí po 14. neděli po svaté trojici o polednách a téhož času jako předešlého dne mezi 11. a 12. hodinou napiv se znovu vína, život svůj v Pánu Bohu dokonal. Tu padl platný sloup království českého, ano i vší svaté říše, jakož hned proměny hrozné a dav lidí následovali. Tato osudová předzvěst je zapsána v kalendáři historickém mistra Daniela Adama z Veleslavína. Zlověstná kometa svítila žlutavě synavou září, nesouc zkázu a zmar prolva i zhýralý Řím. 3x3, 3x4 a 3x5 přidáš-li k tomu. Poznáš, kdy skoná se svět, jiný zas nastane věk.
7: Nevím, jak to Daniel Adam počítal, ale nový věk v skutku nastal a netrvalo to ani tak dlouho. Co se přiblížilo nebezpečně přímo na dohled, to byl konec největšího českého rodu po meči, neboť v něm nebylo legitimních mužských potomků.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy. O den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dneska vám nabídnu jazz, tedy především zpěvačku. S jejím hlasem se nemusíte bát proplout všemi zátokami jazzové hudby. V celé šíři jejího vývoje od Dixielandu a swingu až po moderní kompozice. Zkrátka dobře, je to zpěvačka, ze které čiší energie, ona umí navodit velmi pohodovou atmosféru a získat si publikum. A já si myslím, že si získá i vás. Jenže kdysi začínala svou kariéru a vešla ve známost v úplně jiném oboru lidských činností. Ale o tom už mi popovídá určitě Eva Emingerová, kterou právě vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Začneme nejlíp nějakou vaší písničkou.
3: Tandem Jana Rosáka.

0: zpívala Eva Emmingerová. Ale možná, že před pár lety, kdybych řekl, že právě teď smečovala Eva Emmingerová, tak by to bylo taky na místě, protože Eva Emmingerová byla špičkovou volejbalistkou, dokonce několikanásobnou mistryní republiky, sklidila i bronz na juniorské mistrovství Evropy, to ano. Bylo kdy? V 82.
1: To bylo, tuším, že třetím, ano.
0: Ano, pak jste byla na mistrovství světa. No, prostě, ve volejbale jste opravdu něco znamenala, ale...
1: Ano, ale víte... musím vám skočit do řeči, protože možná, že posluchači to Emmingerová jim až tolik neřekne, protože já jsem hrála už tenkrát, jsem se, můj muž mě ulovil už 21, takže jsem se jmenovala Dostálová. A já vlastně pod tím jménem Emmingerová zpívám, že se tak jako v cizině lépe vyslovuje, je prostě takový jako lépe zapamatovatelnější. Takže Dostálová Emmingerová a musím se ještě pochopit, že jsem měla bronz na mistrovství Evropy i těch dospělých. Těch velkých.
0: No teď se plácli do hlavy spousta našich posluchačů. No Dostálová, no samozřejmě, jasně známe, ale víte, to není vůbec jednoduché prosadit se takhle na špičkové úrovni ve dvou tak rozdílných oblastech. Já třeba znám pár tenistů, kteří hrají výborně na kytary. Jim Courier třeba, jestli se pamatuju.
1: Ano, ano.
0: Že a, nebo teď jsem koukal, že Petr Čech docela obstojně bubnuje. Ale aby někdo zpíval na takové úrovni, jak zpívá Eva Emmingerová, pomlčka Dostálová, tak to tedy opravdu je moc zajímavé, hezké. Ale začneme úplně od začátku. A. Narodila jste se v Benešově, to už tady mám poznamenáno. Od začátku, jestli se nepletu, jste chtěla spíš dělat ten sport.
1: Ano, ale víte co, já si myslím, že to bylo spíš tím, že to, co je vám dáno jako do toho genetici, co mi bylo dáno prostě genetikou, tak já za to vlastně nemůžu, takže já můžu jenom poděkovat, že mi bylo takhle pěkně naděleno, jo? Vlastně do těch obou oborů, protože jednak rodiče mě vedli i k muzice, i ke sportu a možná to je všecko základ od našeho stoletého dědečka, který se teda dožil 100 let a on byl taky neskutečně prostě, jak se říká těm lidem, kteří mají talent pro více věcí?
0: Renesanční člověk.
1: Ano, ano, takže to byl přesně můj dědeček, to je i můj táta, ten hraje na klarinet, prostě dělal atletický čtyřboj, hrál volejbal, skákal na lyžích, takže já vlastně jenom se snažím prodat to, co by bylo z hůry dáno, tak s tím nějak potěšit ty další lidi a prosadit se, přežít.
0: A neprohospodařit to.
1: Ano.
0: Ale s tím volejbalem jste tedy začínala. Bylo to asi proto, že jste vyrostla do slušné výšky na holku, co?
1: No, tenkrát oni rodiče se o mě super starali, že mě dali na gymnastiku od malinka do sokola, tak atletika, takže já jsem měla takový ten základ a v té gymnastice jsem byla největší a říkali, to je strašný, jako ona je hrozně veliká, všichni nás přihodí kriketákem, ale na kladině padá, že jo, protože je ohrabaná.
0: To nemáte ty páky, že jo, tak to je správný na gymnastiku.
1: No, takže no. V té gymnastice jsem byla poslední a vždycky mi to vadilo a tak jsem hledala nějaký sport, kde bych vlastně využila to, že jsem jako dynamický tvor, no a ten volejbal, že ho oba rodiče hráli, tak od 10 let jsem se mu věnovala a přišla jsem na hřiště a ten trenér řekl, tak já vám něco povím, jestli tahle ta holka vydrží se zdravím a se vším, tak jednou bude v nároďáku a bude vás brát víc peněz, než vy jako dvojitý inženýr.
0: A je bylo to pravda?
1: Jo.
0: To je úžasný, no, to je úžasné.
1: Tak s těma penězma to nebyl až takový trhák,
0: ale
1: stala jsem se profesionální hráčkou, ano, a byla jsem 10 let, jsem reprezentovala ještě Československo, takže já mám pořád v sobě ty československý kořeny, takže i když teďka jdeme někam ven do ciziny, Amerika, Kanada, tak vlastně oni tam zvláštně jakoby všichni pořád jsou spolu, ty Čechoslováci, tam se to nerozdělilo v té emigraci nebo v těch zemích, takže já se pořád cítím jako reprezentantkou Československa. Teď už teda reprezentuju jazz jenom jako za Čechy, ale je to krásný.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Tandem glosuje.
1: Tak pochopitelně, že se dostanu za chviličku hlavně ke zpívání Evy Mingerové, ale neodpustím si, abych se vás nezeptal, jestli jste sledovala letos taky mistrovství Evropy.
2: Ano, sledovala. Jednak mužů a jednak žen. A bylo to teda, ten volejbal se posunul neskutečně.
1: Že to je někde úplně jinde.
2: Je to úplně někde jinde. Člověk si pořád myslí, jako že by jako si tam třeba troufl na to hřiště, ale ta dynamika, vlastně to jsou úplně... Jinak je celý ten tým těch lidí, co to rozebírají, radí jim, že jo, takže prostě oni to strašně mají všecko tu hru jako připravenou, signály se hrajou úplně jiný a je to nádhera to sledovat.
1: No možná, že volejbalu hodně prospělo, aspoň podle mého názoru jako laika, počítání, že se odstranili ztráty, ano, a tudíž, tohle je dynamičtější,
2: určitě,
1: třeba.
2: Určitě.
1: Ale i ta hra samotná, prostě, to jsou neuvěřitelné akce. Si myslím, že divák začal chodit na volejbal zrovna teď, protože to všechno získalo mnohem větší dynamiku a je z toho takový strašně zážitný
2: sport. Ano, je tam ten adrenalin, který tomu třeba možná dřív chyběl, protože já vím, že jsme třeba jednou taky prohrávali 14-0. A když byly ztráty, no tak jste furt měl tu šanci, že to ještě můžete vlastně zkazit, že se furt nic neděje.
1: Právě.
2: No, ale tady už to má takový to správný, to koření toho, že už se to nemůže vrátit. A i ty hráči samotní, že musí hrát furt naplno. Ale to jsem chtěla říct, viděl jste ty koncovky, oni tam je pořád na tom neuvěřitelný, jak ta psychika pořád ovlivňuje ten volejbal, lidskou činnost. Jakmile o něco jde, ty lidi začnou mít jiný pohyby, jinak se chovat, jinak přemýšlet. A tam to přesně bylo vidět. Tam vlastně finále Evropy bylo zakončený takovým esem, že tam to prostě spadlo za záda Italům, jo, prostě metr do hřiště. Dnesku to by se vůbec nikdy nestalo, kdyby to byl normální průběh, ale protože je finále. A teď si představte, že mě v těchto těch situacích přesně dávali, střídali, protože já jsem byla takový ten drák, jako pojď, vy ty to tam zase rozvášníš a to. Takže mě střídali, protože jsem byla malinká, nejmenší v národě, jako tak mě hodně dávali dozadu do pole, anebo pak třeba na smeš, že jsem se zbláznila, najednou jsem prorážila německý bloky. Takže jsem vždycky takový ten hecíř a oni mě dávali do těchto těch koncovek, jo. A dokonce v tom roce 87 jsme skutečně už prohrávali o ty bronzové medaile, dali mě tam dozadu na podání a já jsem tam prošla, udělala jsem neuvěřitelné míče, musím se pochlubit. A pak jsme ten bronz získali. Nebylo to tady jenom mojí zásluhu, ale prostě nádherný zážitek, ale jsou to strašní nervy. A jestli si diváci teď vzpomínají, já vím, že nejste všichni volejbalisti, ale zrovna ve finále právě mistrovství Evropy žen, které teď proběhlo, tak hrály Němky proti Srbkám.
1: A ten poslední
2: míč, mě jí bylo tak líto tý holčiny, oni vystřídali na podání Němku, už to bylo asi 9-14, oni prohrávali v tiebreaku a ta Němka šla a vůbec ten míč netrefila, úplně se zhroutila. Mě bylo tak líto. A to je
1: přesně to, co říkáte, ano. Že prostě ten konec bývá tak neuvěřitelně vygradovaný vyhecovaný.
2: Ano.
1: No, ale tak za vás se předpokládám taky neservírovalo tak, jak se servíruje dneska asi, ne?
2: Dneska jsou to strašné rány, ale tenkrát zase my jsme hodně jako ten míč jako narážili, aby hodně lítal, že pak to byly hodně umístěný podání. Já do dneška chodím hrát i beach volejbal a když se trefím po té lajně a přesně, no tak prostě já dám i na chlapa třeba 6S, ty jsou ze mě zoufalí. Ale já myslím, že už volejbal bylo dost.
1: Bylo dost? Tak dobře, tak si říkáme zahrát zase a budem si zase povídat s Evou Emingerovou o zpívání.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Já myslím, že s Evou Emingerovou bychom si rádi povídali o volejbale. V jejím podání je to dramatický sport, tak jak je opravdu i teď třeba na televizních obrazovkách nebo v halách. Ale zpívání je teď, co nás opravdu zajímá. Kdy jste se začala té muzice věnovat, ale opravdu tak jaksi vážně, že už to přestalo být třeba zpívání na zájezdech, nebo sem tam hostování s nějakým orchestrem, jo, nebo řekli, nebo pojď si s náma zaspívat.
2: Já bych tak jako začala, že od pěti mě rodiče jsem chodila na klavír, pak táta domů přivez kytaru, hlavně nám koupil magneťák v Německu, že jsem hodně poslouchala ty nahrávky Ellie Fitzgerald a tak, ale takovej ten zlom, začala jsem teda zpívat s tátou kapelou, s lékařským Dixielandem, a tak jsem se jako dostala, hele, ona to není špatně, jak ona zpívá, já jsem to pořád brala jenom jako koníčka k tomu volejbalu, a potom jednoho dne mě viděl Ferdinand Havlík v televizi. No a zavolal mi, jestli bych nepřišla na konkurs do divadla Semafor, já říkám, a byla jsem už těhotná, říkala jsem si, no tak asi tím nic neskazím, zkusím to, no tak. No a přišla jsem tam, byl tam pan Suchý, Ferdinand Havlík, a teďka oba dva ze mě byli úplně totálně páv. Říkala, to je ty babi, kruci, no já jich chci do divadla, a Ferda Havlík, ne, já jich chci do swing bandu, do big bandu, prostě místo Věry Křesadlový. A...
1: No přesně jsem si myslela, ty Křesadlová, jasně.
2: No a pak, takže jsem přišla, byl z něj unešený, no a rok se nic nedělo, ale já jsem byla ráda, protože jsem mezi tím povila svoji dcerku, která mimochodem taky samozřejmě hraje volejbal, zpívá všechno, ale... Ten den, co jsem snad přišla z porodnice, mi Ferda Havlík zavolal, že by potřebovali do big bandu zpěvačku. Já říkám, jasně, to je úžasný, že jsem zvykla překonávat, že jo, ze sportu všechny ty úskalí, nějaký kojení, že jo, prostě. Takže jsem okamžitě jako nastoupila, ty byly celý nadšený, a tím začala moje profesionální dráha. A zároveň jsem ještě dostala zase zpátky nabídku, jestli nechci, já jsem už rok hrála v Německu předtím. A říká, že
1: volejbal.
2: A volejbal, ano, že bych vlastně se mohla vrátit profesionální zase ještě na tomu sportu, a můj táta mi tenkrát řekl, holka, neblázni, děť ten volejbal můžeš hrát ještě pár let, ale tu muziku jazz nemůžeš dělat dosta. Jo, tak jsem si říkal, je to pravda, takováhle šance, ta se prostě jen tak jako nepouští.
1: Víte, co je zajímavé, že jste se dala na jazz. Holky, jak si když začnou zpívat, tak pokukujou spíš po Helenkách Vondráčkových a Hankách Zagorových a Lucích Bílých, ale určitě ne po Ellie Fitzgeraldovi jako vy. Ale u vás to možná bylo právě tím, že ten táta vás stáhnul do toho lexiku, že jo?
2: No, to, já myslím, že takový ten věk mezi tím 13. 15. rokem, co vlastně posloucháte, tak to se vám tam strašně do té hlavy jak si zapíše, ale zároveň jsem zjistila, že já taky nejsem ten typ jako poslouchat jednoduchou muziku. Mě vlastně i sama žiju trošku takový komplikovaný život, že si to furt jako ráda dělám složitý, a pak se v tom...
1: Vážně?
2: No já prostě jsem takový typ. No já mám ráda dělat hrozně moc věcí, a proto všude chodím pozdě, já jsem strašná ženská v podstatě.
1: No tak ani dneska jste nepřišla úplně přesně, to je
2: pravda.
1: Ano,
2: já jsem...
1: Budíš to odpuštěno. Ale co považujete za takový svůj první, ale opravdu velký hudební úspěch? Že jste si řekla, a kruci,
2: no, já
1: fakticky
2: myslím,
1: je to tady.
2: Jo, byl to ten big band toho Ferdy Havlíka, že jsem vůbec vystoupila v tom slavném Semaforu, protože to byl ještě ten starý Semafor, že jo, ty tam všude.
1: Ještě tam
2: na Václaváku, no, ty tam byl vedle mě Evženie Gorov, že jo, Karel Gott byl vedle mě na pódiu, Evička Pilarová, prostě samý hvězdy, a tak jsem si říká, kruci, to jsem to teda dotáhla, to bych se tomu měla věnovat. Jenomže pak šel čas, já jsem se přihlásila na konzervatoř, vystudovala jsem 2 roky, ale když jsem zjistila, že už jsem po třetí v jiném stavu, tak už jsem toho nechala, že ty holky šly pořád zpívat nějaký muzikály do hospody a já jsem šla kojit, že jo, tak ten život byl prostě, mě to vedlo jinam, jo, já vždycky říkám, že jsme snad vedený od někaď z hůru, že nám to určuje, nevím, takže jsem to nechávala plynout, kam mě to tak jako hezky vedlo. No a potom takový ty podle mě největší úspěchy byl třeba, že mě pan prezident pozval vlastně už 2x na jazz na Hradě, to znamená, že už je to taková ta oficiální, no jinak 20 CDček si myslím nahraných, to taky hovoří samo o sobě, že jsem vydala 5 solových Alp svých, který jsem se nejdřív vydala sama, toto poslední album Prameny snů, to vydal právě Český rozhlas, tak ten jsem už vydala pod radioservisem, a jinak další úspěchy, asi podívat se na americký festival do San Diego, kde mě za rok já jsem tam byla ze Steve Stompers a za rok už mě tam pozvali jako solistku. A já jsem zpívala s 15 kapelama během celého festivalu, bez zkoušky, ale to byl Dixielandovej, takže tam přijdete, řeknete ty známý jazzový standardy a už to jede. Ale oni byli ze mě, já jsem říkala, proč vozej dříví do lesa? A oni ze mě byli úplně pav, že jsem takový jako prostě správný pro ně exot.
1: Exot, ale
2: baba, co
1: umí,
2: se neboje. No jako v tom volejbale, prostě to rozjede. No a ty Američani by ty mi úplně žrali z ruky, říkali, vy byste měla do Las Vegas. No tak já se vždycky vrátím domů, když byly děti ještě k plínkám, že jo, a už byla hvězda zase dole.
1: No taky vás zase pozve pan prezident. Mimochodem, určitě jste si povídali i o volejbale.
2: No jasně.
1: On je veliký sportovec.
2: Ano, ano.
1: Ale taky miluje jazz.
2: Ano, a tím si mě pan prezident získal zase, to jo.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá. Písničky, které dneska posloucháme v povídání s Evou Emingerovou, jsou z velké části taky jejím dílem, to znamená, že si napsala sama melodie, ale není jedinou autorkou. Zajímalo mě samozřejmě také, kdo je autorem těch textů. A to byl důvod, proč jsme právě teď natáhli naše telefonní linky i mimo studio u nás v Karlíně a zavolali jsme pana Dušana Prokopa. Haló, jste tam na druhé straně aparátu, drátu?
1: Dobrý den, slyším vás dobře.
0: Tak. My si povídáme tady s Evou Emingerovou a ona si vás moc chválí, že hledala někoho, kdo vyhoví jejímu pojetí jazzu a hledala mezi spoustou textařů a nakonec zakotvila u vás. Je to taky z části, protože si rozumíte i co se sportu týče?
1: To samozřejmě, ale já jsem nikdy nic nepsal, takže jako textař se necítím.
0: To jsou vaše první počiny, chcete říct?
1: Ano, to jsou moje první počiny, co se hudby týče, jinak jsem psal básničky takový pro sebe.
0: Ano.
1: Věci, když to řeknu, a tady jsme to zkusili, no.
0: A jak jste si tak troufnul teda? Neměl jste trému, když jste začal psát pro Evu?
1: No, tak ona umí hecovat, že jo, takže vás furt učí, zkus něco, tak jsme to zkusili, tak ona ta výzva k něčemu je, no, tak vyzkoušel jsem to pak do lidí. Ještě než se vůbec něco psalo, jestli by šlo něco udělat, no a docela to šlo, no tak se to zkusilo, no.
0: Já si myslím, že si toho Eva hrozně váží, taky jsem si přečetl tady v tom slívnoutu k jejímu CDčku Prameny snů, že jste obohatil ty texty o neotřelá poetická sdělení, to je hezký vysvědčení náhodou.
1: No tak když si to někdo myslí a napíše, tak je to hezký, no.
0: Čím se inspirujete při psaní textů pro Evu?
1: Vším kolem sebe, víceméně. No.
0: Dává vám někdy taky impulzy ona sama?
1: Jo, to jo.
0: Myslím teď zadání, nějak... že řekne, tenhle ten text by mohl být něco ala třeba, jo, takhle na styl.
1: Takhle, no, že bych chtěla třeba něco jako o přírodě.
0: No.
1: Tak třeba ta trojka, co tam je na CDčku, ta krajina, tak
0: krajina tvá.
1: Něco o tom jaru, no, jak je krajina tvá. Chce napsat něco o jaru prostě, jak to všechno půjčí a prostě tak já mám tohleto zadání a v tom se to ve mně jakoby nastartuje a...
0: To je hezký, ale řekněte mi, jaký bylo zadání pro pětku, žena divá.
2: To jste se trefil,
1: žena
2: ahoj
1: divá.
2: Duší.
0: Eva se směje tady.
1: Já vím, já to slyším, no, u ženy diví, tak to mě napadlo, tak jakože je takovej živel, no. On je takovej živel při tom volejbalu, že jo, no, takový, tak mě to, tomuhle tomu mě to napadlo, no, celý, že takový vyjádření trošku, jako kník její osoby, aby ten naturel se tam ukázal.
2: Já, pánové, no. Do toho musím skočit, on totiž Dušan nejenom, že složil texty, ale právě často byl autorem hudby, to znamená akordů. Ano, ano, takže on vlastně, on tam sice není uváděný, ale protože ta deska se točila ve Švédsku a ty hlavní aranže potom vlastně Anders Johansson dopisoval, ale právě Dušan hodně vlastně k těm textům už jako psal hudbu, jo, že už to třeba bylo, nebo dokonce, že na hudbu psal texty, takže ono to je hodně provázané a já jsem třeba potom tvořila tu vlastní linku.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm je dnes velice zajímavý host Eva Immingerová, která je samozřejmě hlavně jazzová zpěvačka, ale bývala také volejbalistka. Ono se tady tak pěkně prolíná, ten sport s tou muzikou, ale teď asi ta muzika vyhrává, protože mě zaujalo v rozhovoru s vaším dvorním textařem Dušanem Prokopem. Vy jste to řekla, ano. Že se vaše písničky dotahovaly ve Švédsku, ve studiu renomovaném.
2: Ano, právě celým takovým jako generálním manažerem tohoto projektu je Tomáš Danko, který je slovenského původu a vlastně emigroval do Švédska. A on je muzikant vlastně několik hudebních obchodů a my už se známe asi 10 let a on mě pořád vlastně podporuje, i v těch starých deskách mi pomáhal, ale říkal pořád, Evi, chtělo by to něco prostě super, aby si taky zpívala česky. A původně jsem měla teda naspívat, on mi to tam všecko zorganizoval a domluvil, švédský písničky s českými texty. Tím jsme začali jsme spolupracovat hodně po mailu, já jsem letěla asi 3x do Stockholmu, no a my jsme s Dušanem vlastně občas složili nějakou vlastní písničku a mě jednou napadlo jí tam poslat tím mailem. No a oni z toho byli úplně pav, že se jim to strašně líbí a vlastně nakonec dali přednost těm našim písničkám, takže vlastně 9 písniček je od nás složených a jenom 4 jsou jakoby ty švédské. No a celé se to nahrálo v tom Polar Studio a právě ten Johan Andersson to jako zaranžoval ty skladby, dal jim třeba rytmus, aby to mělo někde jako bossanova, někde, aby to byla balada, dopsal tam ty nástroje. Takže to byla strašně zajímavá práce a hrozně pěkný.
1: A je zajímavý, že vás teda nepřemluvá k tomu, abyste zpívala anglicky, aby se to stalo světový třeba.
2: Já vám to řeknu, proč? Protože moje angličtina není prý světová.
1: Aha. Není to jako, když zpívá Abba, jo.
2: Ale já jsem se zase bránila tím, že, což mi mnozí dávají za pravdu, že dneska je tolik přízvuků té angličtiny, že

0: prostě někdo zpívá tamhle nějaký africký černoušek se svým nářečím.
1: Jasně,
0: někdo...
1: Australani, ano, ano, ano,
0: ale oni ty jazzmeni jsou na to přece jenom takový. A možná, že to byl zrovna tenhle ten Anders Johansson, který třeba byl hodně přísný, ale řekli jsme si, že naplánujeme, že by to eventuálně i šlo prosadit se tam, protože když mi rozumějí po celém světě, tak nevím, proč by najednou třeba jako nemuseli být spokojení. Já myslím, že by to šlo vypilovat určitě.
1: Já teď zkusím zase udělat takovou paralelu sportovně muzikální. Když volejbale dáte smeč vedle, nebo prostě vám propadne mezi bloky míč, tak dobře, tak se napraví další balon. Ale co, když vám vypadne text? Při zpívání, stává se to?
0: Stávalo se mi to třeba často, jsme s Ferdou Havlíkem točili ještě v hotelu Praha s celým Big Bandem a tam to bylo taky bez zkoušky, že jo, najednou to bylo naživo. No, tak jsem buď začala sketovat, což je v tom jazzu
1: úžasný. Jo, v tom jazzu to vlastně jde, no, to je skvělý. No.
0: A nebo jsem třeba zopakovala v té angličtině první sloku, když mi třeba vypadla pátá, tak se nic nedělo. No a když je úplně nejhůř, to se mi stal teďka takový trapas na svatbě, že jsem zapomněla docela všední obyčejný den, jsem začala zpívat jako, ne svatba, nějaký narození, to byl 60. A teď jsem začala zpívat a zapomněla jsem úplně text. No tak jsem začala zpívat, že mu teda přeju všechno nejlepší k narozeninám a oni to vzali jako a nakonec to vyznělo jako úžasný for.
1: Že jste vlastně textovala,
0: no,
1: jak si...
0: Ano, ano, to se mi stává dost často, že...
1: Ještě je grajfu. To je dobrý. A šlo to jako, rýmovalo se to?
0: No, někdy se to i rýmuje a oni to ty lidi mají rádi, protože je to takový ten situační humor,
1: no jasně,
0: který se snažím tam dostat.
1: A vidějí, že to je úplně,
0: a že to je úplně
1: bezprostředně.
0: Pro něj ano, taky. Ano, ale to je ta improvizace, že jo, to je ten jazz, to prostě k tomu patří a já tyhle ty situace dokonce někdy i přivolávám a pak je úplně zbožuje vyřešit, no. A já myslím, že se mi to snad i daří.
1: Vždycky můžete skočit tomu sketu. Tam je záchrana, tam je takový to kolo záchrany.
0: Taky, ano.
2: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
3: nejen pro pamětníky.
2: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
3: Nové moderní DAB rádio.
2: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
3: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
2: Jsme Český rozhlas Pohoda.
3: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Svého manžela Tomáše Dostála poznala Eva tehdy Dostálová, dnes Emingerová, ale to jenom proto, že to je vaše umělecké jméno, ano, ne, že byste se rozvedla, to ne. Jste ho poznala na fakultě na insťáku takzvaném, ano. A předpokládám, že jste ho omamila hlavně svou krásou, svými dovednostmi jaksi sportovními.
2: Já doufám, že i duší.
1: Duší taky, to pochopitelně. Tehdy jste ho ještě ale neomámila tím, jak krásně zpíváte. To ještě nevěděl vůbec.
2: Ne, to vůbec nevěděl.
1: Čili to se dověděl v průběhu.
2: No a tak tenkrát já už jsem třeba hrála na kytaru, ale to o mě neslyšel. Ale je zvláštní, že on ten jazz, on k němu vůbec jako moc, on má pořád rádio beat a to pořád jako poslouchá ten big beat, ale což jako jeho věku, jeho vrstevníci to odpovídá, no. On vždycky říká, jo, tohle je pěkný, to není moc jazzový. Ale podporuje mě. Ale podporuje mě. To zase on je fandí, to jo. No.
1: A co děti?
2: No máme krásný 3 drobečky. No drobečky, teď už je 16, 18, 20. A holky jdou volejbal, ty jsou okolo, uprostřed je Senátor. A ten teda, musím se pochlubit, letos, on je historicky nejúspěšnější junior v rychlostní na kajaku všech dob, protože...
1: Čili to je po tátovi?
2: Ano, ano. Je zvláštní, že takhle, on letos vyhrál dvakrát mistrovství Evropy a stal se i mistrem světa. Takže...
1: Prosím... No. Ve své kategorii mistrem světa?
2: Ano, ale juniorský, no.
1: No to stejně, kolik máme takových mistrů světa?
2: No. On zrovna si teďka dělá řidičák a úplně nový a ten učitel mu říká, no vidíte to, každý si myslí, že je hned mistr světa, když je za tím volantem a... krásný situace vznikají. No.
1: A on tedy dělá rychlostní kanoistiku, čili něco jako Martin Doktor.
2: Jako Martin Doktor, akorát, že Martin Doktor klečí a pádlo je na jedné straně a on má dvoupádlo a dělá takhle oběma rukama.
1: Čili kajakář.
2: Kajakář, tak, ano. No a dcerky hrajou extraligu volejbal, akorát, že jedna teda za Olymp, druhá za Slávy, takže všecko a krásně všichni 3 zpívají, hrajou na kytary, máme taky hezký večer, že i ten můj táta je k tomu vedl. Já prostě jako ono se řekne 3 děti, ale já bych řekla, že to je snad ta moje životní jako role asi nejkrásnější, protože já se stejně nejvíc furt cítím jako matkou. No, jak to
1: je hezký. Zpívající.
2: Zasloužila matka, no to říkal
1: Prdáli. Zasloužila matka a volejbalistka. to je trojrole Evy Emingerové. Přeju vám, Evo, aby se vám dařilo ve všech těch vašich rolích.
2: Děkuji.
1: Samozřejmě nejvíc, ať je pohoda v rodině, ale budeme sledovat pochopitelně také...
2: Synka, ano. A on je Josef Dostál.
1: A holky nebudou třeba hrát, tak mě napadlo, když jsou obě 2 volejbalistky, co takhle udělat dvojici v beat volejbalu.
2: No oni to tak jako plánujou, uvidí se, no, ještě se uvidí. No. A ještě jsem se chtěla jenom vrátit k tomu manželovi, abych ho zase tak jako úplně ne... On je taky zajímavý, že vlastně se živí řezbařinou.
1: To tady mám taky sochař a dřevo.
2: A dělá sochy, ale on je dělá jenom z ledu i z písku a třeba teďka konkrétně v Bogotě v Kolumbii, tak jenom máme strach, aby se nám vrátil, no třeba.
1: No tohle. A tam dělá sochy?
2: Tam dělá sochy z písku. No. Teď zrovna mi posílal fotku takového pěkného samuraje. Takže my jsme vlastně taková zvláštní rodina, že toho máme jako hodně moc těch aktivit, ale všechny nás strašně, strašně baví. No.
1: A ví se o vás ve světě, to je dobře taky. Přeju, ať se ve všem daří a protože se kolem vás dějí velice zajímavé, sympatické a dramatické v tom dobrém slova smyslu věci, tak si o nich třeba zase příště na Tandemu popovídáme. Eva Emingerová byla dnes hostem Tandemu. Díky.
2: Naschledanou, mějte se hezky.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vladimír Fuka, hudební skladatel, aranžér, dirigent, sbormistr a učitel. Tak to na něj vzpomínají dačičtí a my mu dnes věnujeme pořad Muziky muziky. Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech. Tento významný dačický rodák se narodil v roce 1920 v řemeslnické rodině. U Fuků bylo známé štukatérství a kamnářství. Otec František byl dokonce jedním z prvních absolventů keramické školy v Bechyni. Rodiče sice neměli hudební vzdělání, ale hudbu měli rádi a tak v hudebním vzdělání podporovali i svého syna. Jednu jeho skladbu jsme už slyšeli. Byla to píseň Jaro na Vysočině s textem od Evy Matějíčkové a teď je tu beatovská romance, kterou otextoval Miloš Dadácký. Hraje telčská dechovka.

Vyznání Telči se jmenuje tato skladba od Vladimíra Fuky, o kterém je dnešní pořad Muziky muziky. Text napsal Miloš Drdácký, hrála nám telčská dechovka. Vladimír Fuka se jako mnozí jiní začal už v 6 letech učit hrát na housle, to bylo v roce 1926, pak na klavír a klapkový trombon. První písničky začal skládat už ve 14 letech. Od roku 1942 do roku 1945 byl totálně nasazen v Německu. Hrál ve Farkašově orchestru v Nordhausenu a právě zde, v Německu, vznikla v roce 1943 jeho známá polka Dva šátečky. Text je od Míly Cinka, hraje Veselka Ladislava Kubeše.

Ne, prosím tě, ne, zpívali Irena Mašátová a Věra Svátková stejnojmenou píseň od Vladimíra Fuky a Míly Cinka. Hudební skladatel Vladimír Fuka učil od roku 1948 ve Slavonicích, kde se o rok později oženil s Ludmilou Bednaříkovou, která ho provázela celým životem nejen jako manželka, ale i jako zpěvačka jeho písniček ve všech jeho kapelách. V roce 1953 napsal společně se Svatoplukem Radešínským Slavonickou polku a ta se vedle Vejvodovy Škoda lásky stala jednou z nejpopulárnějších a nejhranějších polek v zahraničí a má nespočet nahrávek. Tady je, hraje opět Telčská dechovka.

To byla další skladba od Vladimíra Fuky a Bohuslava Nádvorníka, jmenuje se Poděkuj, v závorce Jemnická. Vladimír Fuka nepůsobil pouze jako hudební skladatel a aranžér. Celý život se zároveň věnoval profesi učitele hudební výchovy, češtiny a němčiny. V rodných Dačicích byl dlouhá léta duší hudebního života. Dnešní pořad Muziky muziky končí skladbou od Miloslava Káse s názvem Našim penzistům. Zahraje nám ji Veselka, Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí a je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Nepomuku, Liškově, Přebudově nebo v Kladrubcích. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: 70. narozeniny slaví v těchto dnech herečka Chantal Poulain, která v naší zemi žije už několik desetiletí, ale při setkání s ní si vždy vybavíme, že má francouzské kořeny.
1: Krom herectví se věnuje i hudbě a poslouchat můžete třeba i její šanzony. Známá je i díky své charitativní činnosti v nadaci Archa Chantal.
0: V Českém rozhlase Pohoda si Chantal Poulain připomeneme hned několikrát.
1: V neděli 16. srpna to bude tobogán Tomáše Slámy, o den později tandem Jana Rosáka.
0: Do třetice všeho dobrého přijala Chantal Poulain pozvání Ondřeje Suchého a tak můžeme v pondělí 17. srpna poslouchat záznam její návštěvy v Nostalgickém muzeu zábavy v roce 2001.
1: Český rozhlas Pohoda,

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

Emma Destinová. Byla hvězdou operních scén v Berlíně, Londýně, Paříži, New Yorku. V hudebním světě bylo možno hovořit o kultu Destinové. I u nás se to vědělo. Lidé ji obdivovali a vážili si ji. Vědělo se i o jejím vlastenectví, o tom, že spolu s Gustavem Mahlerem prosadila na repertoár metropolitní opery Smetanovu Prodanou nevěstu. Letos uplynulo od jejího narození 125 let.

0: Narodila se v Praze, ale bytostně přilnula k jižním Čechám. Tam se také na ní stále pamatuje. Ve Stráži nad Nežárkou ji připomíná bysta v Parčíku na náměstí, výstavka v divadle i na radnici, památníček u řeky, kam chodila rybařit. A hlavně učitelé ve škole vypravují dětem o jejich zásluhách o českou hudbu. Na Emu Destinovou pamatují i v Českých Budějovicích. Má tam bystu před divadlem, koná se tam již čtvrtý rok festival. Jmenuje se Hudební slavnosti Emy Destinové a festivalový výbor na něj rok co rok zve slavné světové pěvce, které tady dosud nikdo neviděl a neslyšel. Letos, první sobotu v září, hostovali na galakoncertu v Českých Budějovicích slavná sopranistka světových scén Miriam Gauci a tenorista Nicola Martinucci, solista milánské La Scali. Českobudějovické slavnosti Emy Destinové jsou opravdu důstojným uctěním památky umělkyně, které, jak napsal Karel Čapek, náš národ stále mnoho dluží. Na Emu Destinovou a její odkaz se ovšem pamatuje i v kulturním středisku Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci. Hovoří doktor František Fírbach.
1: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci má v současné době vlastně jednu a snad jedinou památku na Emu Destinovou, a to tu síň, kterou jsme zpřístupnili po částech v roce 1991 a 1992. Ten zájem našeho muzea o Emu Destinovou a o památky z její pozůstalosti se traduje už dlouho. První památky na Destinovou přišly do muzea v roce 1934, kdy tehdejší vlastně vdovec po Emě Destinové, její manžel Josef Halsbach, nabídl muzeu některé sbírky, které na stráži zbyly. Ta věc se měla tak, že Destinová ke konci svého života vlastně nemohla finančně udržet ten svůj život na tom zámku, tak postupně vlastně prodlužovala, abych tak řekl, to panství. Ten zámek vlastně působil jako obrovské muzeum, no a po smrti Destinové vlastně se to muzeum jaksi rozprášilo, protože Halsbach byl povinen vlastně některé ty dluhy vyrovnat, a takže vlastně ty sbírky její se tak jaksi rozplynuly mezi věřitelé, mezi přátelé Destinové a Bůh ví kam ještě. No a vlastně to, co už věřitelé tehdy nějak moc nechtěli, o co neměli zájem, tak jako poslední instanci zřejmě nabídl Halsbach v roce 1934 muzeum. Teprve později vlastně od tohoto prvního počinu se muzeum začalo nějak cílevědoměji zajímat o osobnost Destinové a sbírat, nakupovat památky po ní. Takže se nám během těch dalších let podařilo soustředit poměrně dost značný mobiliář a nějakou korespondenci a řadu dalších věcí týkající se Emy Destinové. No a náš předchůdce a vlastně největší osobnost v dějinách našeho muzea, pan doktor Jan Muk, zpřístupnil někdy v roce 60 síň Emy Destinové. Bohužel někdy v roce 80 nebo tak 81 v té sezóně se připravovala úplně nová expozice muzejní, a to dělalo výstavnictví, včetně scénáře, čili ta síň Emy Destinové vlastně zanikla a místo toho tam vznikl v té místnosti takzvaná síň hudebních tradic, která bohužel Destinové věnovala minimum místa, v podstatě stejně jako třeba regionálním hudebním skladatelům oblíbených tehdy dechovek a podobně. A když přišla teda ta naše generace do muzea, my jsme tady vlastně tak nějak z konce 80. přelomu a začátku 90. let, tak jsme pocítili, že ten stav je jaksi neudržitelný, že jaksi té osobnosti není důstojná ta prezentace, která tady byla. Proto jsme přikročili k tomu, že jsme se opět vrátili vlastně k ideji pana doktora Muka a udělali jsme jinak, moderněji, obohatili jsme i některými dalšími věci, udělali jsme tu síň Emy Destinové tak, jak ji dneska mohou návštěvníci našeho muzea vidět. Máme rozjednané některé další akviziční záležitosti týkající se třeba oděvů po Emě Destinové a nějaké další pohlednice, korespondenci, dopisy. Ne vždy lidi jsou ochotni nám to věnovat, samozřejmě. My i nakupujeme tyhle ty sbírky. Bohužel v současné době tak se na tu kulturu nezbývá příliš mnoho peněz a tudíž ani nám nezbývá na nákup památek nebo sbírek tolik, kolik bychom si sami přáli. Takže se spíš soustředíme na takové drobné věci a pokud se nám podaří někde objevit nebo sehnat nebo přijít, dejme tomu na vzácné památky, korespondence a takhle, tak aspoň se je snažím evidovat, oxeroxovat, tak, aby dokumentační povinnost jsme splnili, když už nemůžeme soustředit třeba ty sbírky, které ještě dnes mezi lidmi jsou. Ono tady na Jindřichohradecku a Strážsku mnoho lidí má památky na Destinovou, protože ona právě, když bydlela ve Stráži, ona Stráž koupila v roce 1914 a od roku 1916 tam víceméně trvale žila. A ke konci života, jak už jsem řekl, měla poměrně málo finančních prostředků. Proto třeba služby platila, abych tak řekl, naturálích. Je, takže Formaný přivezl od nádraží počárem, ona mu za to dala kus porcelánu třeba. Takže těch věcí je ještě rozptýleno mezi lidmi dost, i když jako to nejsou ty věci nejcennější určitě.
2: Na Stráži to bylo pro ní nejkrásnější období jejího života, říkala.
0: Vzpomíná společnice Emy Destinové paní Maria Martinková.
2: A zamilovala si nejvíc tu leštinu, tam rybařila a pozorovala tak tu přírodu, psala o té přírodě, vna dovedla mít fantazii ohromnou. A já jsem tam s ní bývala na těch řekách, Nové řeky se to jmenovalo a určitá část byla leština. Když byla na Stráži, tak nikdy neskoušela, jenom si vždycky ráno zaspívala škálu. Nahoru, dolů a dost. Když někdy měla tak zvláštní náladu, a to bylo málo kdy, takže si zaspívala něco, co jí napadlo sama pro sebe. Ale to zpívala vždycky jenom pianissimo a to bylo to nejkrásnější. Jednou si zaspívala taky na té verandě, ale to skoro jenom šeptala. Ale to bylo něco tak úžasného, že jsem řekla, tohle kdyby svět slyšel, tak se zblázním. A nebo jednou na leštině. Přišla do takové inspirace, tenkrát bylo takový úžasný počasí, že nějaký ty vlny vzduchové tam znášely ty zvuky zvonů jihočeských a ty byly báječný, to byla melodie úžasná, ty bratři Pernerové, zvonařská firma, ty měli proto smysl, tak jako asi měli Stradiváry pro housle, víte, pro ty zvuky. Tam byla úžasná plocha vodní a vodní klidná plocha je prej nejlepší rezonanční deska. Tak jednou byl takovej úžasný podvečer, krásný. A teď tam začaly ty zvony pomalu z jedné strany, z druhé strany, až se přidávaly to štěbly, ty hrany těžký. A bylo to nějaký tenkrát svat večer před velkým svátkem a to vyzváněli slavnostně. A teď my tam byli na té leštině a ona vždycky Destinová měla svoji loďku, já taky. Ona zajela si, to chtěla být úplně sama a já jsem, teda mě to bylo jedno, tak já jsem si zajela vždycky do Rákosí a tam jsem třeba spala. Řeš to, ona pořád něco kutila v přírodě, buď rybařila nebo pozorovala to. Teď, jak tak začaly zvonit, tak se to tak slejvalo vám ty zvony najednou, ale tak to krásně znělo, že nikdy předtím jsem to tak neslyšela, aby se tam byly ty zvuky krásně doplňovaly. A najednou já slyším z veliký dálky Ave Maria.
1: Společnost Emy Destinové, ta byla založena vlastně z iniciativy paní Šulcové ještě v Českých Budějovicích. Vynikající práci odváděla v době, kdy tam působil pan profesor Holzknecht, který jaksi se věnoval odkazu českých hudebních osobností a zejména Destinové, známá je ta jeho kniha s bohatou obrazovou dokumentací. A po jeho odchodu, shodou okolností zemřel tady nedaleko Jindřichova Hradce na chalupě, po jeho odchodu, jak si ta společnost ztratila, řekl bych, takovou odbornou erudici a řada lidí začala nějak odcházet. No prostě ta činnost přestávala. Já jsem shodou okolností tam byl velice krátce a když jsem viděl, že to tam k ničemu nevede, tak jsem vlastně přišel s takovou iniciativu. Obešel jsem přátelé, o kterých jsem věděl, že mají něco společného s Destinovou a založili jsme tady v loni klub Emmy Destinové, který má teda sídlo v našem muzeu a s kterým bychom chtěli navázat na ty dobré tradice společnosti Emmy Destinové a vůbec na ten odkaz Destinové samotné. My se snažíme, tam třeba v té expozici běží i takové malé dokumentační video, chceme, aby tam zazněl hlas Emmy Destinové, jsou tam dvě z jejich árií, tam taková ta krásná ukolébavka z Hubičky a je tam píseň teda Ave Maria, ta Hugonotova, to je krásná věc a snažíme se vlastně jaksi zapůsobit i na city, aby ti lidé slyšeli to krásno, přestože vlastně ty nahrávky jsou staré přes 80 let některé, tak pořád na tom, myslím, každý, nejen odborník, ale i laik pozná, že ta Destinová skutečně byla teda vynikající pěvkyně. My tam nakonec se snažili jsme vystavit v té síni také to nejlepší, co zatím máme po Destinové. Že? Čili pokud tam návštěvník vidí na fotografii Destinovou s Karuzem, ten Caruso je jaksi ve větším povědomí. Možná, že to i tím, že ti Italové jaksi daleko výrazněji na to dbají, kdežto ta česká kulturní veřejnost nemá třeba ty prostředky. Že? Takže my si slibujeme hodně k propagaci jména a osobnosti Emmy Destinové, pokud se dostane na česká platidla, že takže by v tomto národ tedy měl o další osobnost a chtěli bychom samozřejmě i tohoto jak si využít a nějakým způsobem pomoci odkazu Destinové. Čili my tam ukazujeme ty nejlepší věci, třeba originální na hedvábí tištěný program z metropolitní New Yorkské opery, kdy tam Puccini vlastně uváděl v premiéře svou operu Děvče zlatého západu. Že? Když se tam podíváte na to hvězdné obsazení a ta Destinová tam figuruje opravdu. Že? Čili kdo trošičku to povědomí má, tak si myslím ten obrázek udělá.
3: Naše rodina se s Destinovou stýkala trvale a z dopisů, které se zachovaly, je možno vyčíst, jak se moje maminka s Destinovou seznámila.
0: Na přátelství své matky s Emou Destinovou vzpomíná doktorka Emma Holečková, kmotřenka Destinové.
3: Jako dnešní mládež zbožňuje rokové hvězdy, zbožňovala tehdejší mládež hvězdy operní. A tak maminka byla častou návštěvnicí na galerii Národního divadla a zbožňovala Emu Destinovou. O tom, že hned pojala úmysl s Destinovou se blíže seznámit, svědčí jeden dopis, který jí psal můj otec a vyjadřoval tam pochyby, že se jí to sotva podaří, ale podařilo se. O tom svědčí balíček dopisů, který jsem v pozůstalosti své matky našla a které jí Destinová psala od roku 1918 až do začátku roku 1930, kdy zemřela. V roce 1918 tedy došlo k zblížení a později k prvnímu setkání. Styky mé matky s Destinovou ovšem neskončily návštěvou v jejím tehdejším pražském bytě v Kaiserštejnském paláci na Malé Straně. Pokračovaly zcela pravidelně a nabývaly na intenzitě. Destinová mamince psala, když se chystala v roce 1919 na své turné do Ameriky. Psala jí z paluby za oceánského parníku, psala jí z míst různých svých vystoupení a ze všech těch dopisů vysvítá, že si mou maminku velice oblíbila. Krátce na to dostává Emma Destinová zřejmě od mé matky oznámení, že bude mít svatbu se svým bývalým profesorem na reálce Františkem Holečkem a moje matka dostává od Destinové blahopřání. Buďte šťastná a nezapomeňte přitom docela na někdejší svou starou známou a přítelkyni, která na své pouti kraji cizími často upřímně je vám myšlenkami blízká. Těším se, že vás zas v Čechách uvidím, toužím žhavě po návratu a doufám v jarním měsíci březnu dotknouti se zas nohou zaslíbené naší země. Destinová se vrátila, ale Okolnosti jí nutily, aby dále vydělávala a tak se vydávala na turné znova. Tentokrát už ty cesty po daleké cizině snášela velmi špatně. Píše mamince v roce 1920. Víte, co je to nuda? Šedivá, kovová a pevně utkaná pavučina z plínu a stesku. Och, vy tam u vás ničeho nevíte. Takové věci u nás nejsou. Já bych vás dovedla lépe poučit. U nás berete a dáváte. Zde jen dáváte. A kdo je tak bohat, aby věčně dávat i mohl? A věčností jsou zde týdny delší než jinde léta celá. Váš dopis šel 6 takových věčností cestou zdaleka, tam, kde vy žijete a kam já vášnivě celým svým nitrem toužím. Jak bych nevzpomínala já, která za dobrotu srdce dovedu být v skutku vděčnou. Zaspívala bych vám nyní ráda něco, kdybych vás tu měla. Život můj žel je životem dosti bezbarvým. Zde se zcela jinak žije, kdež pak srovnat je nelze. Destinová tesknila v Americe, ale ani doma jí nečekal život radostnější. V jednom dopise mé mamince píše: zde jsem zapadla do ticha samoty a lenosti. Nic se neděje a vše pohromadě nutí člověka ku stagnaci, ve které se k ničemu nedostane.
4: Když přijela do té Jemčiny, kam jezdívala na ty kuželky jednak a jednak do Nežárky na okouny s dědečkem chodívávala lovit.
0: Vzpomíná paní Marie Vokurková.
4: Tak jsem vždycky musela být s ní a vždycky jako dceru mě objímala a vrávávala sebou do toho lesa tam, to je ke Kadašově řečici, jmenuje se to Na hvězdě, a tam měla už svoje dva stromy, kde měla připevněnou houpačku a tam jsem jí musela houpat a ona mě zpívávala. Nejradši zpívávala Zelený hájové. Nebo zpívala zas u studánky Zarmoucený sedím, a to jsem mi kolikrát viděla, že i v očích měla slzy. A to mě jí bylo líto, vždycky tenkrát už jako mladý děvče jsem říkávala, no není tak šťastná, jak by asi potřebovala být. Mám na ní krásnou vzpomínku, když přijela jednou, myslím, že to bylo po turné, v Americe, to bylo v roce 13. To byla předtím, byla někdy v Indii, nebo kde to zpívala, tak to mě dala překrásný šperk miniaturní. Mám ho tedy s briliantkama, je to motýl ve zlatě z briliantky. A no krásný ten, tak to mám jedinou vzpomínku krásnou na ní, když tenkrát mě řekla, ona mě říkala: Marienko, Marienko, to jí dávám za to, že mě vždycky houpávala. A já jsem mi říkala, já jsem tenkrát jsem nevěděla, jak s tím mám říkat, tak ona mě říkala mě Emo. Ona byla vůbec taková zvláštní. Ona říkávala: doma já mám všelijaký takový možný a nemožný věci, ale tady já si pochutnám třeba v babičce, který nakázala vždycky, to jsme věděli, v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu přijížděla. Tak to musel být nadělaný takzvaný piskvit, piškotové těsto, takové čtverhránky, já to měla strašně ráda, a to vždycky říká: Staženko, nedívejte se, já si to vezmu k sobě, a teď skutečně ten talíř, bylo tam asi 27 kousků, vždycky ho snědla, víte, a teď říká: a teď až pojedu domů, tak musím na té, tam byla takzvaná zelená louka, Grüne Wiese, tak říká: a tam to musím potom vyběhat, a tak jednou mě vzala s sebou, já jsem si pano, co bude běhat, a ona skutečně kolem té louky pořád utíkala a tedy běhala, aby to všecko dostala ven. Vlastně i legrace, ale chudák, já nevím, ona měla takový smutný oči vždycky. Já jsem ji litovávala a už potom jako velká, když už jsem byla po maturitě, tak jsem vždycky na ní vzpomínala, jsem si říkala, že byla sice šťastná na venek, ale v duši musela být ohromně smutná. Skutečně já nevím, já jsem ji měla moc ráda.
1: Destinová zemřela v roce 1930. Čili těch pamětníků už mnoho není. Dnes přímí pamětníci Destinové vlastně už nejsou, protože v době, kdy Destinová žila, byly malými dětmi. Sem tam se setkám s někým, kdo vzpomíná, ale už ty paměti jaksi nemají takovou průkaznou hodnotu, protože spíš vzpomínají na to, jak rodiče vzpomínali a tak podobně. Zrovna nedávno jsem tady měl, to byla taková zajímavá postavička, myslím, že to bylo asi pravnuk Matěje Kopeckého, který nám přišel nabídnout oděv z loutky tedy, ale s tím, že je přešitý z oděvů, které darovala společnosti té loutkařské Destinová, když oni tam přijeli, prostě přišli pozvat na loutkové představení. No a ona, protože podporovala taksi umělecké snahy, ona tam ve stráži třeba režírovala ochotnické divadlo, dokonce i své hry tam uvedla, takže ona podporovala i tyhle ty lidi, takže jim údajně věnovala části garderoby, kterou už nepotřebovala, a oni z toho šili oděvy na loutky. Čili to jsou takové zajímavé věci, které se ještě dnes dají tedy zdokumentovat. Bohužel zase ten pan, který se shodou okolností jmenuje také Kopecký, to nepamatuje jaksi ze své vlastní zkušenosti, ale vlastně prezentuje zkušenost své maminky. A někdy mají třeba doma i si zpětou uchovávanou korespondenci, nějakou pohled nebo něco podobného. Oni ty pohledy, třeba ona jich napsala Destinová tisíce, opravdu tisíce z těch svých turné. Tady ani tak nejde o to, abychom sbírali pohledy, kde všude je Destinová podepsaná, ale mě třeba se udala jedna věc. Já vlastně tady pracuji v regionu jihočeském, že, čili nedávám si za úkol nějak dokumentovat působení Destinové někde v Londýně, v New Yorku, ani v tom Berlíně. Konec konců my dneska víme lépe, co dělala v Berlíně, v Londýně, v New Yorku a nevíme, co dělala tady. Protože ten její pobyt v Jižních Čechách vlastně už byl po tom jejím zenitu, čili nikdo se zatím nepokusil vlastně dát dohromady třeba ta vystoupení, která ona měla v Čechách přímo. Tady je zajímavé, ona vlastně, ta její kariéra byla přerušena násilně, že válkou. Ona když se vrátila na jaře v roce 1916 do válčícího Rakousko-Uherska tedy, ale do Čech, tak jí rakouské úřady odebrali pas a ona nesměla zpátky, že. A tím pádem na téhle vlastně její, dá se říct, umělecké tragédii paradoxně viděli čeští posluchači, kteří poprvé ji mohli slyšet, protože ona v tom roce 1718 vystupovala jak v Praze v Národním divadle, tak uspořádala vlastně velké turné po českých, moravských městech, dokonce zpívala i ve Vídni, ovšem ne v oficiálních jaksi divadelních kruzích, ale zpívala tam tedy pro vídeňské Čechy. Zpívala na Moravě, v Brně, objela vlastně velkou část republiky. Tehdy ty její koncerty byly svým způsobem i trochu manifestační, ona tam zpívala Kde domov můj, nebo proslulé proroctví Libuše, že ze Smetanovy opery. Čili tohle to vlastně zůstalo zatím nezdokumentováno. Já jsem se teda pustil do téhle práce, že jezdím po archívech a po knihovnách a snažím se tedy stopovat to méně významné, dá se říct, méně známé, to už nesvětové, ale přesto z našeho pohledu jaksi regionálního velice zajímavé. Takže já se pak snažím ty výsledky nějakým způsobem prezentovat v našich odborných publikacích a podobně.
5: Emma Destinová měla pronajatou Farskou Řeku a já jsem tam chodil vytlačit, chytat ouhoře.
0: Vzpomíná pan František Písařík ze stráže.
5: A ona mě tam přistihla a jelikož se mě chtěla zbavit jako pytláka, tak mě pozvala do zámku a nabídla mi, že by jsme mohli chytat ryby spolu na Nových Řekách. No, přijeli jsme k řece, posadila mě na jedno místo a sama kus dál chytala ryby. Najednou se mi chytil kapr, asi dvoukilovej, a poněvadž jsem neuměl chytat na udice, tak jsem prudce trhnul a zlomila se mi špička u toho prutu. Najednou vidím, Destinová běží ke mně, celá rudá, jo. No, Františku, tohle mi zaplatíte. Pytlák jste ohromnej, ale rybář z vás nikdy nebude. No, povídám, dobře, kolik stojí? 18,50 Kč. Já jsem řekl, beze všeho milostivá, tak tady máte 18,50 Kč, tak jsem jí zaplatil. No a jezdila do Budějovic a já jí jednou povídám, milostivá, nejezděte tam už. A ona mi říká, Františku, zítra tam jedu, dlouhou pomlku, naposled. To bylo v pondělí. A v úterý byla mrtvá. A já jí říkám, vy to říkáte takovým divným hlasem. Takovou pomlku jste udělala, to zrovna, abyste napsala poslední vůli. Sedla, napsala poslední vůli přede mnou. A pak v pokladně byla moje fotografie. Na ní byly moje vlasy. A na nich 18 korun 50.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda uvádí Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Vzpomínky herce a režiséra na osobnosti hereckého světa, které jsou blízké jeho srdci.
2: Moji milí posluchači, tentokrát si budeme povídat o Janě Hlaváčové, o skvělé české herečce, která mimo jiné byla také mojí učitelkou herectví na Pražské Damu.
0: Hvězdy Ondřeje Kepky.
1: Už tuto sobotu od 10 hodin.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Ivan Sergejevič Turgeněv, Šlechtické hnízdo. Dramatizovaná četba na pokračování z díla klasika ruské literatury.

0: Lízo.
1: Můj bože, vy jste tady.
0: Odpusťte, Lízo, nehněvejte se. Nechtěl jsem přijít, ale přivedlo mě to samo.
1: To přece nesmíte.
0: Posaďte se, prosím. Všechno vám povím. Věřte mi, nechtěl jsem vás urazit.
1: Dobře, vyslechnu vás, ale myslím, že nejednáme správně.
0: Neděláme přece nic zlého. Lízo, když jsem šel dnes večer od vás, věděl jsem, že nebudu moci jít hned domů. Procházel jsem se po polích. Byla tichá, světlá noc a mě bylo dobře. Najednou jsem se ocitl na nějaké pěšině a dal jsem se po ní. Nedíval jsem se, kudy jdu, a neuvažoval jsem o tom. Ta pěšina mě přivedla k dlouhému plotu a nějakým vrátkám. Teď bych nedokázal říct proč, ale já jsem ta vrátka otevřel a šel dál. Byl jsem na nějaké zahradě, prošel jsem lípovou alejí a najednou jsem poznal vaši zahradu.
1: Fyodore Ivanič, proč jste se nevrátil?
0: Nezdá se vám podivné, že mě náhoda přivedla právě k vám?
1: Proč?
0: Protože jsem na své procházce myslel na vás. Šel jsem dál po vaší zahradě, všude bylo naprosto ticho. Když jsem prošel alejí, viděl jsem váš dům. Snad bych se byl opravdu vrátil, kdyby se na mne nedívala dvě osvětlená okna. U tetičky Marfy hořela před ikonou červená lampička a já jsem doufal, že to druhé okno patří vám. Že také ještě nespíte. Dole byly do kořán otevřeny dveře na terasu, právě tak, jako když jsme odcházeli. Lízo, já vím, že je to hloupé, ale já jsem doufal, že vy cítíte, že jsem na blízku. Byl jsem šťastný, že nás od sebe dělí jenom několik záhonů a několik schodů.
1: Jestli budete takhle mluvit, budu muset odejít.
0: Odpusťte. Sedl jsem si tedy na lavičku. Ve městě právě odbílí půlnoc. Ponocný zabouchal do desky. A z vašeho domu se také ozvalo slabé cinkání hodin. Tak jsem seděl a na nic nemyslel. Potom světlo v pokoji, který jsem přisoudil vám, zmizelo. Dal jsem vám dobrou noc. A chtěl jsem také odejít. Ale najednou se světlo objevilo v přízemí. V jednom, potom ve druhém a třetím okně. Doufal jsem. A najednou jsem vás spatřil. Stála jste u stolu. Chvíli něco hledala. Pak jste se obrátila tváří ke mně. Šla jste na terasu celá bílá, štíhlá, krásná. Nezlobte se na mě, ale musel jsem vás zavolat.
1: Fyodore Ivaniči, vždyť je to strašné, my dva tady spolu.
0: Neodcházejte, Lízo. Vyslechněte mě, já vás miluji.
1: Ach, můj bože.
0: Lízo, co je vám, proč pláčete, Lízo? Vy mě máte ráda. Lízo.
1: Vstaňte, nemůžete přece klečet. Vstaňte, Fyodore Ivaniči, co to děláte?
0: Jsem šťastný, Lízo.
1: Co to jen děláme?
0: Já vás mám rád, já vás miluju. Chci vám svěřit celý svůj život.
1: Fyodore Ivaniči, to všechno je v moci boží.
0: Ale vy mě přece máte ráda, Lízo. Máte, nemýlím se, poznal jsem to. My můžeme být šťastní. Lízo, věřte mi. My budeme šťastní.
2: Lavrecký Lízu pomalu přivinul k sobě a její hlava mu spočinula na rameni. Naklonil se a dotkl se jejich bledých

0: Za půl hodiny stál už Lavrecký před vrátky zahrady. Byla zamčena. Přeskočil plot, vrátil se do města a bloumal spícími ulicemi. Neočekávaná veliká radost mu naplnila srdce. Všechny pochybnosti byly zahnány. Najednou se mu zdálo, že nad jeho hlavou znějí čarokrásné a velebné zvuky. Zůstal stát. Hudba se rozléhala stále mohutněji a on cítil, že z ní promlouvá a zpívá celé jeho štěstí. Rozhlédl se a zjistil, že stojí před Lemovým domem.
1: Mistře! Mistře!
2: To jste vy? Co tu děláte?
1: Krištofe Fjodoriči, to byla tak nádherná hudba. Pusťte mě proboha dovnitř.
2: Hodím vám klíč od domu.

0: To byla nádhera. Já šel jsem městem, nevím, kde jsem se právě odstl, a najednou slyším hudbu, jakou jsem ještě v životě neslyšel. Poslouchal jsem, koukám, že stojím před vaším domem.
1: Posadit se a poslouchat.

0: No?
1: Já nemám slov. Opakujte to všechno.
0: Ne, ne. Sladká vášnivá melodie, která uchvátí duši od prvního okamžiku, která celá září, dychtí po plamení, nadšení, poštěstí a kráse, roste a zase se rozplývá, dotýká se všeho, co je na zemi krásného, tajného, posvátného. Hudba, ze které dýchá věčný smutek, to je dar boží, dar nebeský. To jsem složil já, neboť jsem velký hudebník.
1: Krištofe Fjodoriči, dovolte mi obejmout vás. Na takovou krásu jsou slova díku slabá. Vaše hudba se mi vrývá do duše a vyspívala všechno, co je v mém srdci.
0: Ach ano, já vím. To je zvláštní, že jste přišel právě teď. Právě když jsem dokončil tuto skladbu. Ale já vím všechno.
1: Vy všechno víte? Opravdu?
0: Slyšel jste mě, copak jste konečně nepochopil, že vím všechno.

0: Druhý den vstoupila Marfa Timofějevna klíze do pokoje a hned za sebou zabouchla dveře. Stařenčina tvář byla bledá, čepec měla na stranu, oči se jí leskly, rty a ruce chvěly. Líza byla ohromená. Nikdy ještě neviděla svou moudrou a rozšafnou tetičku v takovém stavu.
1: Výborně, vážená. Výborně. Kdepak se to jenom naučila, paninko? Dej mi vodu, nemohu mluvit.
2: Tetičko, uklidněte se, co je vám?
1: Nemohu ani pít. Jak se mi třese ruka. Vyrazila bych si poslední zuby. Tak mi tedy pověz, kdo tě naučil dávat si v noci schůzky, co? Co, vážená?
2: Tetičko.
1: Prosím tě, neopovažuj se vymlouvat. Šuročka všecko viděla a řekla mi to. Zakázala jsem jí, aby jen tak plácala a ona nelže.
2: Vždyť se nevymlouvám, tetičko.
1: A tak je to tedy. Tak ty jsi zdala schůzku s tím starým hříšníkem, s tím svatouškem.
2: Fjodor Ivanič není přece svatoušek.
1: Mlč! Nehaj ho, já vím dobře, co povídám. Tak jak to bylo?
2: Schůzku jsem si nedala.
1: Jak to?
2: Šla jsem si dolů do salonu pro knížku. Byl na zahradě a zavolal na mne.
1: A ty jsi šla. No to je krása. Tak ty ho máš ráda, viď?
2: Mám.
1: Pro pána krále. Má ho ráda. Co já si počnu, žena tého člověka? Ráda. Ano, ráda.
2: Říkal mi...
1: Co pak ti říkal, ptáček jeden, co pak?
2: Říkal mi, že jeho žena umřela.
1: Dej pánbu věčnou slavu, byla to na nicovatá ženská, ale o mrtvých jen dobře. Tak je to tedy je vdovec. Jak se tak koukám, je ale šikovný. Jednu ženu umořil a teď začne mořit druhou. To je ticho šlápek, co?
2: Tetičko, jak tohle můžete říct?
1: Ty mlč! A víš, co ti povím, děvče? Za mých mladých časů dostávala děvčata za takové kousky, co proto. Nezlob se na mě. Pro pravdu se jen hlupák hněvá. Nařídím, aby dnes nebyl přijat. Mám ho ráda, ale tohle mu nikdy neodpustím. Vydá ho, vdovce. Dej mi trochu vody. Pančinovi dáš, jistě košem, to je v pořádku, ale nevysedávej mi po nocích s mužskými. Nedělej mě staré ženské zármutek. Dovedu se nejen mazlit, dovedu taky kousat, víš? Vydá ho, vdovce.
0: Marfa Timofějevna odešla a Líza sedala do pláče. Takové ponížení si nezasloužila. Láska se jí nejevila jako něco radostného. Sotva se v jejím srdci zrodil ten nový, nečekaný cit. Už ho musela draze platit. Už se cizí ruce hrubě dotkly jejího nejsvětějšího tajemství. Styděla se a bylo jí trapně. Ale neměla ani pochybnosti, ani strach. Lavrecký se jí stal ještě dražším. Po onom setkání, po onom polibku věděla, že ho má ráda. A že ho má ráda poctivě, vážně, na celý život. Nebála se hrozeb. Věděla, že násilím se tento svazek nedá roztrhnout.

0: Lízo, přijel Volodimír. Doufám, že už budeš rozumná.
1: To jsi tak brzo přijel pro rozhodnou odpověď?
0: Chceš, aby čekal několik týdnů? Už si ho dost urazila, že si vyžádala čas na rozmyšlenou.
2: Vladimír Nikolajíč Pančin.
0: Vítejte, Volodimíre. Přijďte potom za mnou do zahrady.
3: Nezapomenu, Mario Dmitrievno. Lizaveto Michajlovno. Nemohu už déle žít v pochybnostech. Ve vašich rukou je můj osud. Rozhodněte o něm.
1: Vladimíre Nikolajeviči, nechci vás zarmoutit. Dlouho jsem ovšem přemýšlela, ale... já nemohu být vaší ženou.
3: Je to vaše poslední slovo?
1: Ano.
3: A stalo se něco? Udělal jsem něco? Zavdal jsem vám něčím důvod k pochybnostem, k nedůvěře? Vždycky jsem si myslel, že jste mi nakloněna, proto mě tak překvapuje změna ve vašem myšlení, vaše rozhodnutí samo.
1: Není to vaše vina. Nehodíme se k sobě. Věřte mi, že jsem o tom opravdu dlouho přemýšlela. Není to možné.
3: Lizaveto Michajlovno, já jsem se nechtěl dát vyšlapanou cestičkou. Hodlal jsem si najít družku života podle volby svého srdce, ale asi se to nemá stát. Buďte s Bohem, Touho. S Bohem navždy.
1: Odpustíte, Vladimíre Nikolajeviči.
0: Lízo, viděla jsem odcházet Volodimíra. Jeho oči mi řekly vše. Proč chceš mou smrt? Ty nevděčné děvče, proč chceš mou smrt? Koho chceš vlastně dostat? Copak Volodimír není manžel pro tebe? Kamerjunker a ne nějaký ubohý prospěchář. Ten by se mohl oženit v Petrohradě s každou dvorní dámou. Ale pro tebe není dost dobrý. No, samozřejmě. Proč mlčíš? To mi nedokážeš nic vysvětlit?
1: Nevím, maminko, já ho prostě nemám ráda.
0: Nemám ráda. Jaké dětinství, jaká pošetilost. Takový krásný mladý muž. Koho vlastně bys chtěla mít ráda? Jak by měl vypadat? Copak je na světě tolik mladíků, aby vypadali jako Volodimír a zároveň něco znamenali? A já jsem tak doufala. Lizaveto, kdy jsi se vlastně k němu změnila? Co je toho příčinou? Dřív jsem na tobě neviděla žádný odpor. Právě naopak.
1: Mama, o žádný odpor nejde, prostě nemohu být jeho ženou.
0: Nemůžeš být jeho ženou? No, to snad má nějaký důvod, ne? Žádný mrak nepřijde z čista jasna. To všechno není samo sebou. Snad to není ten tulpas. Tobě by to bylo podobné. Věřit člověku, kterému se kdekdo směje, žena ho zostudila po celé Evropě. No, že je to on? Mlčíš? Tak tedy mám pravdu. To jsi snašla pěkného rádce. A jak jsi k nám zvykl chodit jako domů. Ale teď to přestane. Mně docela stačí, že ti zkazí život. Nevděčník jeden, druhému štěstí
1: mama,
0: nepřeje.
1: Mama, mýlíte se, nikdo mi neradil.
0: Jen neříkej. Na tvém rozhodnutí nese vinu můj drahý bratránek. Jen jestli pak si uvědomil, že nese také vinu na tvém zničeném štěstí, co?
1: Mama, Fjodor Ivanič nenese vinu na ničem, nejméně na mém zničeném štěstí, vždyť. Vždyť žádné štěstí nebylo. Mama, já už jsem vám řekla, že Vladimíra Nikolajeviče nemám ráda a proto se nechci stát jeho ženou.
0: Kdyby to nebylo tak nesmyslné a směšné, snad bych se obávala, že sám tvůj strýc je toho příčinou. Ale ne, to je k smíchu. Takový starý a neohrabaný medvěd. Není ani trochu šik. Za to on, můj holoubek Volodimír, jak je pozorný. Když se mnou loučil, slíbil mi, že na mne nezapomene. Ach, já to nesnesu. Ty jsi strašná nevděčnice. K smrti mě rozbolela hlava. Pošli mi sem Palašu. Jestli nepřijdeš k rozumu, tak to bude moje smrt, slyšíš?
4: Líza skutečně neměla žádný důvod k tomu, aby pokládala lásku za něco radostného. Ale její cit k Lavreckému byl stále silnější.

0: Lavrecký, který neví nic o rozhodnutí Marfy Timofějevny ani Marii Dmitrievny, jde jako obvykle ke Katilinovým. Není přijat. Za 2 hodiny obdrží stejnou odmítavou odpověď. Nechápe sice proč, ale poněvadž se nesluší jít někam na návštěvu ten týžden po třetí, odjede do Vasiljevské. Cestou si vymýšlí různé plány na společný život s Lízou, jeden lepší než druhý. Ale v jeho vesničce na něho padl smutek. A jeho starý společník Anton měl jako naschvál neveselé myšlenky. A tak se dlouho nezdržel a vrátil se do svého městského bytu. Byl v zajetí včerejšího zážitku. Před očima mu vyvstal Lízin obraz s celou její mírností a čistotou. Dojímalo ho pomyšlení, že ho má ráda. A přijel ke svému domu klidný a šťastný. Na prahu salonu se mu zatajil dech.
1: Fjodore, nevyhánějte mě.
2: Madam. Neklekejte přede mnou.
1: Fjodore, váš chladný hlas mě bodá do srdce. Jsem přece vaše žena.
2: Bože můj.
1: Fjodore, provinila jsem se na vás, velice jsem se provinila. Neřeknu víc, spáchala jsem zločin. Ale vyslechněte mě. Trápí mě to, kají se sem dnes sama sobě na obtíž. Nemohu prostě snášet svoje postavení. Už několikrát jsem se chtěla na vás obrátit, ale bála jsem se vašeho hněvu. Jsem odhodlána přetrhat veškerá pouta z minulostí. A potom byla jsem tak nemocná. Využila jsem toho, že jsem mluvila o mé smrti. Všechno jsem opustila. Den a noc bez zastávky jsem spěchala domů. Dlouho jsem váhala, než jsem předstoupila před vás svého soudce. Ale vy jste byl moje jediná naděje. Nakonec jsem si vzpomněla na vaši nekonečnou dobrotu. Dodala jsem si odvahy a jela k vám. Věřte mi, často jsem myslela na smrt, aby bych našla v sobě dost odvahy, abych si vzala život. Ano, měla bych dost odvahy. Vždyť život je pro mě teď nesnesitelná přítěž, ale pomýšlení na mou dceru. Na mou Adočku mě vždycky zastavilo. Je tady, spí ve vedlejší místnosti, nešťastné dítě. Je unavena. Uvidíte ji. Alespoň ona nemá před vámi vinu. Vaše dcera. Já jsem tak nešťastná. Tak nešťastná. Vy odcházíte? O, to je kruté. Bez jediného slova, bez jediné výčitky. To pohrdání mě drtí, to je hrozné.
2: Co chcete ode mne slyšet?
1: Nic, nic. Já vím, že nemám právo něco žádat. Věřte mi, nejsem šílená. Já nedoufám, neodvažuji se doufat ve vaše odpuštění. Jen si dovoluji vás poprosit, abyste mi nařídili, co mám dělat, kde mám žít. Váš rozkaz splním jako otrokyně, ať bude jakýkoliv.
2: Nemám vám co rozkazovat. Víte, že mezi námi je konec ve všem. A dnes víc než kdykoliv předtím. Můžete žít, kde chcete a jestli vám nestačí vaša renta...
1: Nevyslovujte nic takového, ušetřte mě. Už kvůli tomu andílkovi. Počkejte, ukáži vám.
2: Není třeba, madam.
1: Ano, ano, podívej se. To je tvůj tatínek. Tak probuď se a popros se mnou.
2: Nenamáhejte se, madam.
1: Ado, viď, že svého tatínka miluješ. Že ano.
2: Ve kterém dramatu jste takovou scénu viděla?
1: Odešel. Justino, co dělat? Dej Adu spat a nezapomeň pro ní opatřit skopové kotlety. Těžko je tady asi dostaneš, ale musíš se snažit. Hodně zestárl, ale zdá se mi, že je pořád stejně hodný. Podej mi rukavičky na noc a připrav mi na zítra ty šedé upjaté šaty. Vojna je vojna.
0: Lavrecký se dlouhé hodiny toulal ulicemi města. Vybavila se mu noc, kterou před léty strávil v okolí Paříže. Srdce se mu svíralo a hlavou mu táhly stále stejné černé, nesmyslné myšlenky. Než nastalo ráno, přišel strápený k Lemovi.
3: Co si přejete? Bude ráno.
2: Nezlobte se.
3: Nemohu hrát každou noc. Bral jsem svoje té.
2: Je mi zlé.
3: Nejsem slepý.
2: Přijela mi žena. Divíte se. Asi nevíte, že jsem se domníval. Přečetl jsem si v novinách, že už není mezi živými.
3: Oh, přečetl jste to nedávno?
2: Nedávno.
3: A potvrdil jste si to?
2: Já vím, neměl jsem tak lehkovážně věřit žvanění nějakého novinářského článku, kusu papíru.
3: Kdybyste neuvěřil, jaký by v tom byl rozdíl?
2: Nevěděl bych, že mě má ráda a ona sama by to taky nevěděla.
3: Myslíte?
2: Ztratil jsem ji. To mi zle. A tahle přijela.
3: Tak, přijela.
2: Ano. A je teď u mne. Jako doma.
3: Bohužel ona může být u vás doma.
2: Já vím, ale mám zlost, že bych zabil celý svět. Krištofe Fjodorič. Já jsem nešťastný člověk.
3: Vy, ano, vy jste nešťastný člověk.
2: Mám k vám prosbu, mohl byste doručit tenhle lístek.
3: A smím vědět komu?
2: Říkal jste, že všechno víte. A to bylo teprve včera.
3: Ano, chápu, jistě. Kdy jej mám odevzdat?
2: Dnes, co nejdřív.
3: Mohl bych poslat Katrin, svou kuchařku, ale ne. Půjdu sám, to bude lepší.
2: A přinesete mi odpověď.
3: A přinesu vám odpověď.
2: Odpusťte, že to od vás chci, ale nemám nikoho.
3: Nemluvte už. Ano, můj uboj, mladý příteli. Já jsem starý muž. Ale vy jste opravdu ubohý mladík.

Lavrecký se nevrátil domů. Zůstal u Lema na noc. Napsal Líze několik slov. Oznámil jí příjezd své ženy a požádal ji, aby mu určila hodinu schůzky. Lehl si na úzké kanapíčko obličejem ke zdi. Stařec si lehl do postele, ale dlouho se převaloval a upíjel po doušcích svůj lektvar. Ráno se na sebe oba podívali udiveně. Katrin jim přinesla nechutnou kávu. Odbyla 8:00. Lem řekl, že vyučuje u Katilinových až v 10, ale že najde vhodnou záminku a šel. Lavrecký si zase lehl a zase se mu z hlubin jeho duše ozýval trpký smích. Myslel na to, jak ho jeho žena vyhnala z domu. Myslel na Lízu a na to, co bude cítit, až si jeho dopis přečte. Bylo mu zle. Konečně se Lem vrátil a přinesl kousek papíru, kde bylo Lízinou rukou napsáno: dnes se nemůžeme vidět. Možná zítra večer. Buďte s Bohem. Lavrecký roztržitě poděkoval Lemovi a šel domů.

0: Dramatizovanou četbu na pokračování z díla Ivana Sergejeviče Turgeněva Šlechtické hnízdo připravila v roce 1974 režisérka Olga Valentová. Účinkovali Vladimír Ráš, Karel Högr, Vlasta Jelínková, Květa Fialová, Vlasta Matulová, Gabriela Vránová, Vladimír Šmeral a další.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Comics.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

0: Karel Černoch vám sice v úvodu dnešní dvorany popřál ráno plný pohody, ale mohu vás ubezpečit, že stejně kvalitní doporučení platí pro celý den. Stejně jako to platilo 13. června před 2 lety na Ústecké portě, kde se na jednom pódiu potkal pražský Blueground s veteránem Tomášem Linkou a společně si libovali, stejně jako pár let před nimi Michal Tučný, že všichni jsou už v Mexiku.
1: Kde jen jsou a kde jsem já, proč všechno končí, co začíná, smůla se na mě lepí ze zvyku a všichni jsou už v Mexiku.

Po setkání s pražským Bluegroundem a Tomášem Linkou na předloňské portě v Ústí nad Labem nás další minuty zavedly do roku 1994, kdy vlastně tak trochu doopravdy začala hudební pouť současného kormidelníka Bluegroundu, kytaristy Marka Mikuláše. Tehdy víceméně zkušebně v obětí čistě akustického bluegrassu s kvartetem Wabank Unit. Zatímco první album Snům závidím, z něhož to byla Markova Spolu budem plout řekou, vznikalo na Slovensku, další projekt následoval o dva roky později a ještě v roce 2002 se Markova mírně pozměněná parta toulala gramofonovým světem bluegrassu. O 10 let později už bylo všechno úplně jinak.

Volka já vím z dílny nenapodobitelného Texasana Rodney Crowella, tak jak se objevila zhruba v polovině roku 2012 na albu Láska a alkohol, jímž na naši country scénu oficiálně stoupila pod vedením Marka Mikuláše šestičlenná formace skutečně moderní country, parta Blueground.

Blueground v dnes už bývalé sestavě Marek a Martin Mikulášovi, Jarda Teska baskytara, Jarda Štěrba housle, Igor Holub bicí a Petr Klouda steel kytara. Ovšem ani to už hezkých pár týdnů není pravda.

Písnička Marka Mikuláše Málo věříš, kterou jste před chvílí slyšeli z alba Láska a alkohol, tentokrát v dokonalé nešvilské verzi You Can Count on True Love, kterou Blue Grant uvádí na svém novém, čistě anglickém CDčku Pokoj pro dva, Room for Two. A to v aktuální sestavě, v ní stabilní trojici Marek, Martin a Jaroslav Teska doplnili houslista Filip Vrba, bubeník Pavel Martínek a především kytarová učitelka z Českých Budějovic Klára Tibitanclová, která dříve působila v budějovické sestavě Country Roll a pak dobrých 6 let objížděla svět se skupinou Country Sisters. Teď tedy s Bluegroundem a písničkou Příště lepší lásku Better Love Next Time.

Jedním ze všech snů, které pominuli, stoupila do dnešní dvorany černá vokální pětka Four Kings and a Queen z Pennsylvanie. Písničku One of All Dreams That Came True, jejíž nahrávka vznikla v roce 1945, složil její solista a zakladatel Orville Baggy Hardeman, kterému tehdy bylo 32 a měl za sebou už dlouhou hudební cestu. Nejprve s pouhými třemi králi a královnou a od 17. dubna 1942 už s kompletní sestavou, která stoupila na gramofonové desky o dva roky později snímkem Shoo Shoo Baby.

zcela jiný, jdi se Lucky Break. Jediné, co potřebují, je kousek štěstí. Titulní strana desky, s níž v květnu 1944 skupina Four Kings and a Queen debutovala. V té době tady působil pianista Billy Austin a královnou byla po zakládající Margaretě Winstonové Virginia Woodenová. O dva roky později se Orville Hardimon vrátil k prapůvodní čistě pánské sestavě Five Kings, která se několikrát úspěšně podílela na gramofonové produkci podstatně slavnější Savannah Churchillové. V roce 1947 na písničce Jsem příliš nesmělá, I'm too shy.

bohatou a chodím všude s kravatou, jak ti rostou, tu je za chatou. Můj děda žil si stále sám, říkal, na nic nečekám a na co taky, však vy víte. Lidi pořád počítaj a zatím stromy usychaj a kde je ráj, se nikdy nedozvíte. A dál na banjo si hrál, žádnej splín na banjo si hrál. Pak se nebe dědu vzalo, jeho banjo samo hrálo, smutně v koutě domu opřený. Na strunách zbyl prach a res, všechno vidím jako dnes, opuštěný banjo v rohu zní. Hrálo songy, co jsem znal, a já v tichu poslouchám.

za dráhou, zase starý banjo hraje svou. A zní sadem jabloní, dneska jako v předloni, a můj děda tančí oblohou. Starý banjo ohraný, co ti padne do dlaní, co ti krásně do rukou tak sedí. A když se někdy cítím sám, vezmu ho a přemítám, kdo ho jednou

Z velkého světa aktérů nejslavnějšího období vokálních skupin nás na pláně country vrátil Petr Kocman. Písnička se jmenovala Dědovo banjo, její nahrávka vznikla pod silnou patronací nestárnoucích fešáků a nejnověji ji můžete najít na letošní letní dvoudílné Best of, stejně jako vzpomínku na úplné začátky závratné cesty Johnny Cashe.

0: tady zpomaluje a má línej prout. Já z okna kupé nemůžu svý oči odtrhnout.
1: Písnička Hey Porter, která se jako singlové Bčko protáhla do hitparády na křídlech písničky Cry, Cry, Cry, jako první vizitka Johnny Cashe už v roce 1954. Pradávné sestavě Greenhornů ji s textem Honzy Vyčítala Hey Strojvůče uvedl na začátku 80. let Vítek Tučný, v dnešní dvoraně tedy Petr Kosman.

Naše dnešní krátké zastavení v baterii 44 nahrávek, které na své letošní letní gramofonové aukci Best of nabízí Petr Kocman, uzavřela, jak se mi tak zdá, dočista nová holka z Texasu. A to jenom proto, abychom dnes ještě stačili zaskočit do Brna za Romanem Horkým a jeho Kamelotem. Ve středu 14. října to bude už neuvěřitelných 33 let od okamžiku jejich koncertní premiéry.

Roman Horký s Kamelotem a jejich slavná mnoha trofejemi i legendami opředená výzva Zachraňte koně na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček Nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Noční linka.
1: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé, vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma Jak jsem se postavil na vlastní nohy? Kdy to bylo a co tomu předcházelo? Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je víc jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvaný. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat, ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam vydělal snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi dva roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lanškrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lanškrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu třikrát do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek, no, takovou tu českou klasiku.
0: Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel, kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař čišník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídelnu mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako čišník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník a já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji. A dobrou noc.
1: A hlavně, jestli se líbil, no.
0: Líbil. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou. Téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči a na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No, to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No, tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem Na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste dělat, se dokázat jako, sama sobě, co dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu Na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no, poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, neřekl bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školní roku bylo nějakých 14 a něco, protože tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na škole a na tohleto.
0: Takže to bylo takže někdy tam, v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, ale to hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, protože tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, jo.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem řídil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když jí bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesnice, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říkal, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je v celku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenka ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, jo? Já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělala mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu, dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No asi ne, takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio mození, a to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život, do dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám sám nadavil řeč, jo?
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně. Jo.
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice...
1: Jezdí, výborně.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otálili s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a

0: pravdu. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdovil a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice, protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, ty horší jak vážení. No, ty horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře, no a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tím asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno, ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
1: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte. Číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasit jí poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně.
1: Mám
0: kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: říkám, u vás no, doma nepanovaly zrovna idylické poměry, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte, že
1: jo? No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu, daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obměkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušné začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak, Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak ty už 50 synovi. No a dcera tak přes 30. No tak jako že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že? A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy, tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. Tak jsem si říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí a co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to asi na vás napíšu kontakt, protože asi víte, okay. Jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni. Všem od srdce to moc přeju. Ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc. Sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu, jako ta, která to udělala v roce 1990 taky?
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načalý Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako prvního vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě.
1: Tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady a nastěhovala jsem se k manželové mamince a to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky, a teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku a všechno. Teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce. Tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici. No i tak jsme se tam zabydlovali. No ale něco bylo prostě hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchýní nepohodli. A já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkám, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku, než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel, no v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila, takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, aby se mi tam neposmívali. Vždycky se mě smáli, prihalají, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským anticem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, že jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: Ale tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z gruntu. Jo. A ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak no nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na
0: Potom vlastní, už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano, jo, ano. Jo.
0: No já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: No, to jsem ještě chtěla říct, nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Ovšpohádky od čipabičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odtěla, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, potom začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Líšni. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, ten byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000 a tak to prodali a postavili si barák a mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpraví, když jsou sama teda.
0: No tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
1: Ale ředitel, druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já, jako já.
1: Který to nedělá a dělá to, dělá se zníka.
0: No, tomu říkám hezká práce, voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na fotce jsem ho viděl jednou. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco a nemohl jsem tam mít v roztrhaných kalotech a botech, jo, prošlapanej. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že sklepa se 7 pater nahoru a po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, já říkám, ten svetr byl do něj zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás doma opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky? Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral. My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlači a tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma. A jak jsem byl asi rozšílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: Ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne, pohodě. Ne?
0: Dobrý.
1: No. A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zaplať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zaplať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autovachrýnkem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být automář, jo, no, tak jsem šel na autoklempířinu, no a tam jsem se akorát za 2 roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak. Asi v kostce je to tak, no. Že zkrátka budu hodnej, milej. Hmm. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bohuji se chytí volantu. Jo, tak ty už setnu ruce prý. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, že jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to jo, říkám taky.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou tak noc. Jo,
1: taky dobrou noc a přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: toho spánku už moc nepotřebujem. Aspoň já ne. Já se budím za jednou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže...
1: No tak to jsem možná to ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme já, k tématu.
0: No,
1: jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
0: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem dva té rodiče, tam můj největšinou slávu, jsou oba dva dám do posprty. Ale byli jako hodně, maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, to nám byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to, to je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila, to byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té velké.
1: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
0: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak dnes po pěti měsíci známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v moje rodině. Jeho bratr byl taky bezdětný. No, já miluju od malička děti a kočky.
1: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se odstěhovala, jste se předpokládám za manželem?
0: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, kde se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně udělali manžele, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internetu mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, kdy se tady tahat za kohu dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
1: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
0: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměla za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta vaše láska byla tak silná, že to vydrželi. No a...
1: No, omni a vinci to mohli.
0: Tam manžel ten byt, už ten mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, dostali dvoupokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
1: No, tak jste měla ulehčený start.
0: Mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
1: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
0: Nejtěžší, nebo manželé zaměstnání, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. On věděl proč.

0: protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak se jako cukala hlavou. To, já jsem věděla, že to je z toho, jako vidíš, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je
1: pásová
0: vlastně na blázinec. To vás to se směju, ale opravdu to, takové lidi tam bylo více.
1: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb, že jo?
0: Ne, já jsem totiž, já jsem tomu rozuměl, já jsem tam našla kamarádku, kterou se přátelíme do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už byla nadělaná. Tam manžel, já jdu do práce, já jsem přibíjela.
1: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
0: No, takže...
1: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Je to dobrý, no.
1: Děkuju.
0: Tak Přemysku, přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
1: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
0: Taky mějte hezky, dobrou noc.
1: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tady ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly na venek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě 2 spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v uvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduchě neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně byste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Takže na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzni.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no
1: a
0: na
1: našel
0: letišti.
1: Si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tady bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například, jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to uvědomuju.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů. No.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství,
1: ano,
0: na manželství
1: a přesně,
0: na
1: ano,
0: další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám mockrát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všichni. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

Dobrý den, dobrý večer, naši milí a vzácní příznivci. Vítáme vás v tomto adventním čase. Adventní čas. Tajemný čas před Vánocemi, kdy se čeká na příchod Spasitele. A tak jsme zase s papouškem zapnuli ten válec potažený černou porezní umělou hmotou. Mikrofon se to jmenuje. Je to vlastně takový malej zázrak. Všecko na vás prozradí. Upřímnost, faleš. Když přeháníte, něco přehráváte. Když tu poentu naopak nedotáhnete, tak taky to ten mikrofon prozradí. Se nám to asi moc to přivítání Žando dneska nepovedlo, viď? Ty nemáš chuť zaspívat moc, že ne? Minule tak krásně. Vzpomínáte si, jak zpívala? Co jsem dostal tablety, prej, aby mě to škrábání na prsouch přešlo. Abych už přestal kašlat. Jo, jo, ono místo toho to začalo. Je, to kdyby maminka slyšela, hned by mě hnala do postela, dávala by mě obklad francovku namočenou, vlastně vatu namočenou do francovky, by mě strčila do uší, šátek by mě zavázala kolem hlavy, obklad na krk a už bych se, jítrocelovej čaj a už bych se potil.

Kdo má dneska tolik lidí? KHCD se tomu říká katar horních cest dýchacích. Tak buďte na sebe opatrný, aby vás to taky nepostilo jako... Jenom promiňte, že jsem se takhle rozkašlal. Snad se to ještě zlepší do konce toho našeho vyprávění. Dáme se do vyprávění a to hbitě, abychom toho stačili říct co nejvíc, tedy v tomto adventním čase. Advent je příchod a je to čtyřtýdenní přípravné období před vánočními svátky ve znamení pokání. To tak lidi málo umí. Kát se. Jít do sebe.

Takže my se budeme snažit, Žando, Papoušku, udělat pro vás pořad, co možná, no aby se tomu adventnímu času co nejvíc hodil. To nebude jednoduchý. V tuto dobu nám konkuruje mnohem zázračnější přístroj televize. Já si vzpomínám, když do Pavlíkova přišla televize domácích Pánkovic, kde měl otčím tu oficínu, kam jsem chodil pomáhat, tak najednou prej televize velkou krabici rozbalili. Pan Pitner, elektrikář, který chodil vždycky v montérkách, v modrákách i v neděli, jenom o posvícení si bral šaty, ten pan Pitner, elektrikář, to zapojil, dal tam nějakou anténu a my na to čuměli jako na zázrak, protože to byla taková velká bedna s brokátem, stupnice tam byla jako na rádiu, ale vedle, vlevo, bylo okýnko rámovaný tmavohnědým bakelitem a tam byla taková vypouklina skleněná, která byla jenom o málo větší než pohlednice. A tam najednou jsme viděli něco, co jsme dosud neviděli. Televize, malé kino doma, jak si vzpomínáte, to byly ty reklamy. Jak to bylo? Televize, malé kino doma a pivo v láhvi. Na to si ještě vzpomenu. Ale televize, hejbalo se to. Na té malé pohlednici. Mluvilo to z toho reproduktoru. Ono to bylo rádio kombinovaný s televizí. No to byl zázrak. Už jsme se dohodli, největší pohodlí je lahvové pivo doma a televize je malé kino doma. To byly tenkrát takový ty reklamy, vzpomínáte si. No a nikdo netušil, že začíná pro lidstvo z gruntu novej věk. Že vlastně jsme tím pádem vstoupili do vizuálního věku, že se bude zviditelňovat doslova všecko. Že my najednou uvidíme i televizní přenos, přímý televizní přenos z měsíce, že se budeme s kamerou procházet lidským tělem, že skrz cévy tepny žíly se dostaneme až do samého srdce, který tluče, do mozku. A že v matčině těle uvidíme počátek vzniku dítěte a budeme sledovat prostřednictvím televizní kamery i jeho růst až do okamžiku zrození. A to jsou tak silné prožitky. To jsou tak převratné události, že natrvalo ovlivní vnímání snad každého citlivého člověka. A to nemluvím o dokumentárních filmech, třeba z podmořských hlubin. No prostě, žijeme ve vizuální době. Televize úplně zpřevrátila vnímání světa, by se dalo říct.

No a právě o to víc si vážíme vás, kteří jste od televize odešli, nebo ji třeba vůbec nemáte. To znám spoustu lidí, kteří televizi ignorujou. Říkají tomu, že to je vizuální teror a vůbec si televizi nekoupí, že mají radši rádio. Protože prý rádio probouzí v lidech fantazii. Jak jsme kolikrát říkali, a musím to tady opakovat, kde byla nejkrásnější princezna, zlatovláska, ne v biografu, ale v rádiu, protože každý si ji mohl představit tak, jak sám chtěl.

Skoro každý začátek podzimu jsem s Jirkou a panem Čatkem chodil do zahrad pavěrkovat. Já jsem jenom tak jako pomáhal a okounil, ale Čatkovic, protože neměli zahrádku a věděli, že vždycky někde na nějakým stromě zůstane tu jabko, tu hruška, tu vlašský ořech nebo lískovej ořech, a kolem Pavlíkova bylo tolik zahrad a pan Čadek měl zastrčenou skládací tyčku ze dvou kusů pod Kopeckých s přístřežkem, tam, kde bydleli na rohu nám, jak tam Mírek Kopeckých vždycky cvičil na trumpetu a rozléhaly se ty krásné tóny na trumpetu. Syn cestáře Kopeckýho, Mírek, Jirka s panem Čatkem si vzali košíček. Já už jsem se nemohl dočkat, kdy vyrazím s nima. Začali jsme u nás v zahradě, která byla hned za naším plotem, ve vzorný zahradě, a šli jsme od zdola nahoru. Támhle, támhle, říká Jirka a ukazuje na jablíčko, a pan Čadek jenom ťuknul, jemně ťuknul do větvičky, a Jirka už jako brankář pod tím stromem čekal, kam to jabko poletí, aby ho jemně chytil do náruče, a hned bylo první jablíčko v košíčku. A když se tak obešla zahrada, ten košíček byl plný jablek, který nešli očesat, a ještě, to se muselo jít, ještě než začaly mrazy, aby ty mrazy ty jabka neschodily. No a nahoře, což bylo skoro půl kilometru dlouhá zahrada, tak tam bylo asi 5 vlašských ořechů, ale to byly ořechy vzrostlý. No a ty měly tak rozkošatěný koruny, že tam se při pozorným hledání vždycky Jirka řekl, tamhle, tamhle, tamhle, táto, půjč mi tyčku, já vylezu na strom a klepnu a schodím ten ořech. Jirka šplhal jako veverka po stromu, to já jsem neuměl. Jirka ťuknul a ořech spát, a bylo jich 5, 10, 20, 30. Ořechů se kolikrát hravě ve vzorný zahradě napavěrkovalo, a když se tak obešly sady všechny, tak i u Čatků měli pod vánoční stromeček ovoce. Ořechy vysoušely nahoře na skříni a někdy v troubě. Z jablek buď udělali křížaly, nebo je dali v košíčku do studeného místa v chodbě u Kopeckých.

Jak jsem řekl, to se tenkrát ve válce, to bylo, v každé místnosti bydlela rodina. To byli ty lidi, kteří utíkali před Němcema z pohraničí. Takže Čatkovic museli bydlet u cestářů, u Kopeckých. Což mě zvlášť přišlo vhod, protože jsem měl prýmovýho kamaráda rovnou přes ulici.

Dny jsou teď nejkratší. Tma začíná tak brzo, ale o to víc září světla, který si každej nosí v sobě.

0: se dřív světlem šetřilo.
1: Je, to už jsme taky o tom mluvili, jak se držela černá hodinka. Koukalo se z okna na ten tiše se snášející soumrak. V té černé hodince jenom dírkama ve dvířkách kamnech probleskoval oheň hořících polínek a ticho jenom rušili tikací, vysací, velký hodiny, bicí a jicí, jak říkal hodinář pan Hladkov, že to jsou hodiny nejenom bicí, ale i jicí. A bylo vždycky o čem mlčet. Třeba se lidi jenom na sebe koukali mlčky a každý se tak procházel v myšlenkách tím svým světem, co bude třeba dělat zítra, co udělal dnes, co ještě bude muset udělat do jara, jak připravit obilí k setí. No a za chvilku si babička sedla na židličku ke kamnům a štípala třísky na podpal. To tak hezky praskalo, ani rádio nehrálo. To děda pouštěl, až když měl náladu.

už na to nevidím, řekla babička. Tak já rožnu, říkala. Tak rožni, řekl děda. Ne rozsviť, ale rožni, rozžehni žárovku. Jako se v pradávnu rozžíhal oheň někde v jeskyních. No a žárovka ve stahovací lampě 25 watů na nejvejš měla, tak se šetřilo. Se rozzářila, my jsme zamžourali očima a začal posvátnej večer. Jeden z těch adventních večerů. To dnes září žárovky všude silný, vůbec se nešetří, ale to by nebylo to nejhorší. Ale hlavně všude září televizní obrazovky. To by taky nebylo to nejhorší, kdyby nám zkrášlovali ty televizní obrazovky život ušlechtilými pořady, to by ještě šlo. Ale někdy a to velmi často, dokonce bych řekl, se skrz tu obrazovku k nám doslova vdere vetřelec, takový divný monstrum, člověk, kterýho kdybyste měli potkat, tak se mu radši vyhnete. A on k vám něco žvaní, něco tak vošklivýho kolikrát, lidská špatnost z toho čiší a zlo a nemravnost, že nás postupně umazává, špiní. Co můžeme dělat? Buď přeladit na jiný kanál, ale tam je to samý v ledě modrým. A na dalším kanále to není taky o nic lepší. No tak je snad nejlepší tu televizi vypnout.

je to jen taková lidská bída a podbízivost. Nalákat co nejvíc diváků, aby se mohlo odvysílat co nejvíc reklam a inkasovat co nejvíc prachů, protože kapitalismus neboli tržní ekonomika navádí a vychovává lidi k tomu, že žijou jen proto, aby se dřeli, tím vydělávali prachy a ty pak utráceli a nic víc z toho života nemají. Jo, prej zatím ale nic lepšího nikdo nevymyslel. Je to vůbec možný? Když si vzpomínám na naše dětství, tak pozorovat lidi. To byl ten nejkrásnější biograf, ne? Pořád to bylo zajímavé, to divadlo. My jsme byli mazaný. My jsme totiž věděli, kde se schází ženský v Pavlíkově před Konzumem. A tam jsme na cestě, kousek vedle, ale ne moc daleko. Aby jsme slyšeli každý slovo, co si ženský vypráví, jsme hráli čáru s desetníkama. Víte, jak se to hraje, to se hodí desetník. A vyhrává ten, kdo leží úplně přesně na čáře, to se udělala čára. Třeba kamenem se vyryla čára do té cesty nebo křídou. Vyhrává prostě ten, kdo je k té čáře nejblíž a ten všecko bere. Když nás bylo 10, tak to se bere 10 desetníků. No ale při nás jsme pozorovali, poslouchali, aby nám nic neuteklo, o čem si ženský vypráví. Ty pavlíkovský ženský byli pokorný, skromný, jak hezky přijali ten úděl matek a hospodyň. Protože před oltářem slíbili věrnost před Bohem a věděli, že na věky věků budou sledovaný tím okem božím na každém kroku, slibovali si věrnost, lásku. Jak se rádi smáli, když si vyprávěli o něčem veselým, taky drbali. No ale hráli jsme čáru jako dál. Ale uši jsme měli našpičatěný. Ona Mářa je regent. Když se řeklo boženský, že je regent, to znamená, že si nic nenechala líbit. Ona věděla, že když ten její odešel do hospody na žulíky, takže z té hospody hned po 10. hodině utek, protože věděl, že ten zase tý druhý, za kterou chodil, že má od 10 hodin noční šichtu. No a přišel pozdě domů, jenomže pes ho prozradil a štěknul. Kde pak si byl na žulíkách do 2 do noci, jo, já těj. A to ještě přišla na to, že si představte, že za to, že ho ten pes prozradil, tak on ho tlouk. Ještě mě budeš to nebohý zvíře, který jediný mě tady má v tom domě rádo, mě budeš mlátit? Tady máš a koštětem ho tak zmlátila. To si sousedky vyprávěli, to slyšeli všecko. Ty proutníku, ty plesnivej kaňoure. A ještě budeš trápit to mý věrný zvíře za to, že tě prozrazuje. Tak do něj kopeš, tam vždycky tak namlátila. To je dobře, říkali ostatní ženský. To je dobře, jen víc, jen houšť a větší kapky. To kdyby dělal můj, tak mu taky tak naflákám. To je nemravnost. Takže když my jsme hráli čáru tam před Konzumem, tak jsme se dozvěděli, že pudy jsou silnější než lidi. A byli jsme z toho úplně vykulený, jak taky velký lidi žijou. Jo, kam jste se poděli, vy milovaný ženský, který jste si tak rádi před pavlíkovským Konzumem povídávávali? Paní Kapounová Lojzina, paní Hendrichová, paní Pavlíčková, paní Kopecká, paní Černá, paní Zajícová,
paní Bažantová, paní Slámová, která mluvila německy, ale taky si ráda, no česky mluvila, ale byla to Němka, jak jsme říkali, že měla toho papouška nevychovanýho, to prase. Žando, vzpomínáš si, viď, paní Slámová štábní, ta tam taky tak ráda, paní Kotýková taky byla ze Sudet, ta mluvila tak hezky a nahlas. Ty jsme rozuměli každý slovo, ostatní ženský některý šeptali. No ale tam právě ty milovaný ženský, který se teď už na nás smějou jenom z fotografií, na pomníčcích, ve skřínkách, na Pavlíkovském hřbitově, po těch se mě stejská.

Ale příběh záletníka, notabene ještě z vedlejší vsi, to bylo netypický. To se stalo jednou za uherský rok, že jsme něco takového pěkného si mohli poslechnout. Jinak jsme se dozvídali, jak který ženský uteklo mlíko a nebo zase spálila buchty, nebo zase jaký skyslo mlíko a že Mářa, která kojí, má mlíka nadbytek a musí ho odsávat a to mají takový, to se kupuje v lékárně, takový balónek s gumičkou a taková jako násavka skleněná. To jsem vídal kolikrát v rodinách, kde měli mimina, že na nočním stolku vedle, kde byla postýlka s miminem, stávala taková trumpetka skleněná a měla balónek gumovej. Já jsem si říkal, na co to asi je? No to bylo na to odsávání toho přebytečného mlíka z mateřského prsu. To je co? Nebo některý ženský zase, že se mlíko nedostává, no. To jsme se tam taky jako kluci dozvěděli. A který ženský pálí žáha a která má hemeriódy, to jsme se tam taky dozvěděli, což pro nás znělo úplně nádherně, to slovo hemeriódy, protože to jsme si mysleli, že je nějaký nový druh rádia. Že to jsou nějaký diody. No a že bude potřebovat paní Franková nový brejle, že už má příliš krátký ruce, že vidí jenom na dálku a když si dá ty noviny blíž, že vidí starou Belu. Jo, a že bylo letos pěkný péří, že husy měli a že se teda za chvilku, až začnou ty dlouhý večery, začne drát péří. Což bylo něco překrásného. O tom jsme sice už povídali, ale když k nám chodili všecky ženský z okolí, kolem stolu se sedělo a tralo se péří. Děda čet z knížky, třeba čet Jiráskovo temno. To bylo tak pěkný. Já jsem to taky kreslívával.

ženský v šátcích. Nesmělo se kejchat, to by se to peří rozletělo. Jenom to tak hvízdalo, když se to peří dralo. Jak to ty ženský, jak ty ruce jim šly, to byla rychlost. Nejrychlejší byla babička. To se ty ruce jenom míhaly a ošatky. Péří sedraný se takhle rukou odstrkávalo na hromádku doprostřed. Jak to... Ne, to se strkalo... Vedle stolu stály takový slaměný koše. Do toho se strkalo to pápěří, sedraný péří. Uprostřed stolu byla hromada péří nesedranýho. A vostenky, ty se schrnovaly do zástěry. To jsou ty středy těch brček, to byly. To mělo všecko svůj řád. Já to jednou zkusil a to, než jsem našáhl, než jsem to stáhnul, tu polovinu toho pírka, to trvalo, dity nemehlo, nech toho. Ještě jenom do toho kejchneš a to peří se rozletí. A taky, že ho jen to dořekli, tak na mě a hepčík a už peří lítalo a ženský se smálí. Vždycky byla doderna a na dodernou se pil čaj s rumem a dělal jsem řížák. To taky patřilo k adventnímu času draní péří. Jo, na to jsem taky zapomněl. Když se dralo péří, tak ta lampa, která visela nad stolem, ta se dala stáhnout úplně dolů, to porculánový stínítko, s takovou hruškou porculánovou, která byla plná takových kovových maličkých, takových jakoby broků, aby to vážilo, aby ta lampa držela stažená dolů a děda vždycky pro ty dny, kdy se dralo péří, vyměnil tu 25 žárovku za silnou žárovku 100. Aby na to ty ženský dobře viděli. A ještě když to bylo stažený dole, tam bylo světla. Takže ženský si libovali, jak na to pěkně vidí.

ženský svět, mužský svět, svět chudých, svět bohatých. Ale víte, že se to tenkrát ani tak moc nerozdělovalo? Samozřejmě ženský svět a mužský svět, to jo. To bylo daný, to byla příroda. Ale jinak lidi třeba v té válce zrovna drželi tak spolu, že to bylo až neuvěřitelný. Nikdo se nad nikoho nepovyšoval, všichni totiž byli ve stejném ohrožení. Věděli, že ty hučící bombardáci, co lítali nahoře, že můžou kdykoliv schodit bombu a budou všichni lidi na cimpr a campr. Že ta bomba nerozliší ty bohatý od chudejch, a tam byly bohatý rody v Pavlíkově.

Pan Černý starosta, takový ušlechtilej člověk, tomu připad ten úděl ve válce dělat starostu v Pavlíkově, ale on to s těma Němcema tak koulel, protože on měl perfektně německy, třeba že měl jenom reálku rakovnickou, tak protože byl v Žatci v Sudetech, kde založil chmelařskou společnost Hopfengesellschaft, kde dával známky na kvalitu chmele, určoval, když šly žoky chmele na export do Německa, do Francie, do Belgie, tak pan Černý jako expert přes chmel dával známku kvality, pečeť na chmel. No a ten uměl německy jako český. Takže když přijeli Wehrmacht nebo i nějaký zlejší Němci do Pavlíkova na kontrolu, tak pan starosta si je pozval domů. A oni se třeba ptali, kolik je tady komunistů. A pan starosta řekl, komunisti, ty starý vymřeli a ty mladí už se na to nedali. A tam bylo v Pavlíkově komunistů, je. A pan starosta je nikdy neprozradil. Nikdy. Taky komunisti se mu za to odvděčili. Po 48., když založili družstvo, tak pana starostu nechali. Sice mu všecko vzali, udělali z toho státní statek, nejdřív zničili nádherný traktor Farmál, který si hned po válce Černých pořídili, červený, takový krásný, americký. Ten zrasovali během půl roku, ten traktor. Ale Černých tam mohli bydlet v tom statku i po 48. roce. Nakresl jsem mu portrét, takovou studii do dneška vidím tu jeho ušlechtilou tvář, vysedlý lícní kosti, stažený koutky úst, tak jako pokleslý, smutek ve očích, protože ten si to stáří takhle nepředstavoval. To bylo lidí zklamaných tenkrát v Pavlíkově, po tom 48. Ale o tom dneska nebudeme mluvit.

To byl svět mužských, který měli tyhle ty svý starosti. Svět ženských, ty měli zase svý starosti. Jak jsem řekl, z kraje ty se věnovali pokorně údělu být dobrými hospodyněmi a zejména matkami. No a my děti jsme byli součástí toho světa a koukali jsme si taky něco užít. A něco si pěknýho užít v takovým zimním dnu. Nemyslete si, to nebylo jenom tak. To taky dalo pěknou fušku.

to začalo tím, jak se obout. Ono se řekne vzít si ponožky a boty a vyrazit. No jo, jenomže. To se mohlo vyrazit buď jenom na náves, kde byla koulovačka a stavili se sněhuláci, nebo dělat klouzačky a potom se na nich klouzat. A nebo, když někdo měl šlajvky, brusle, a to už jsme tenkrát měli, byť to byly staříčký šlajvky předválečný, protože brusle nový se vůbec koupit nedali, nic ze železa se ve válce nedalo koupit. Tak podle toho jsme se museli oblíct a obout. A co bylo nejdůležitější při obouvání? Vonuce. Na to už se úplně zapomnělo. Vonuce, to bylo tak důležitý jako rukavice nebo čepice nebo šála.

Když někdo neměl vonuce, neměl vůbec chodit ven v zimě. Bez vonucí se nikdo neobešel. To byl takový čtvereček flanelovej, který se položil na podlahu a napříč na šrekou, teda na koso, jako do kose čtverce, se položila na tu vonuci noha chodidlem, tak šrekou proto, aby ta špička té vonuce se mohla hezky přetáhnout přes prsty a ta zadní špička, která byla na patě, se mohla natáhnout až nahoru po patu, aby když to, a ty boky se přeložily taky přes ten nárt té nohy. Nejdřív samozřejmě se musela oblíct ponožka, to dá rozum. Že jo? Ale ta ponožka potom se zabalila do té vonuce a teďko se muselo opatrně vklouznout do boty, aby se ta vonuce neschrnula a nejlepší bylo, když ten zadek té vonuce na patě trošku vyčuhoval z boty, aby se ta vonuce neschrnula, protože to jinak byla lapálie, protože ta schrnutá vonuce zašla v té botě tlačit a to se musel každý přezout a tu vonuci si přebalit. A kde si máte přezout botu? Na sněhu nebo na zamrzlým rybníku. To se dělo velmi často, že někdo prostě při bruslení si musel sednout, buď si sedl na uříznutej paře z vrby, nebo si pod zadek dal hokejku. No hokejku jsme měli stlučenou vždycky z nějakých klacků,

To byla vzácnost, ta se dala koupit jedině v rakovníku za cenu toho, že někdo do města jel a u chyských železářství nakoupil kličky. No ale to všecko stálo peníze.

Já jsem tady mluvil o vonucích, víš? Flanelovej takovej čtvereček. Ona vidí, že má že mám bonbon v ruce. Flanelovej čtvereček, který když se přetáhl přes nohu, která byla oblečená do ponožky, tak ta noha, ta byla jako v kamnech. Já bych se s tebou rozdělil. Chyba. Znova pořádně pěkně. Nešit nás. Nedostaneš jinak nic. No. Vidíte, papoušek se snaží. Tak já tě dám kousek toho bonbonu. Já bych to nerad bral do pusy, když jsem nachlazený, aby to žandar nechytla ode mě. Ten katar horních cest dýchacích, myslíte, že se může papoušek nakazit? Už si dává.

No, takže jsme byli vybavení třeba na to bruslení. Nejkrásnější bruslení bylo, když se podařilo, že rybník zamrz předtím, než začal padat sníh. To byl let jak zrcadlo. A to se stávalo často. To byl ten první krásný let. Čirej, jako sklo. Někde bylo vidět až na dno. Byly v něm zamrzlý třeba červený hlohový kulíčky nebo lístky vrb. A to dělalo tak nádherný obrázky. Když to bylo u břehu, tak tam byly zamrzlý i bublinky vzduchový. A pan Aibl, protože v tom rybníku choval ryby, v tom našem zabránském rybníku. Zabránský rybník, ten rozděloval Pavlíkov na dvě části. Na zabránu a na ves. Ta zabrána to byla ta nová část, která se začala stavět v roce 1928, kde bydlelo tolik dětí. A ves to byla stará část s kostelem, kde byly postaveny mohutný selský statky. Tenkrát v tom roce 1875, jak říkáme, že vám to budeme číst z té kroniky, kterou jsem si do dneška nevyzvedl, to jsem lajdák. A tam taky byly děti. A to se dali vždycky dohromady dvě mužstva. A na tom zabránském rybníku, který byl největší, a kde pan Aibl choval ryby a musel u břehu, u tůně, kde byla největší hloubka, prosekávat díru do ledu metr krát metr, aby ta voda se okysličovala a ty ryby mohly dejchat, tak na tom rybníku jsme hrávávali vždycky zápas zabrána proti vsi. Udělali jsme si branky, jako třeba branky byly kabát někdo, když mu bylo horko, tak dal na jednu stranu branky, na druhou stranu branky dal někdo třeba nějaký kus dřeva. A protější branka byla udělaná podobně.

prutů, tak každou chvilku ta hokejka praskla. A my jsme si, to jsme tajně brali izolační pásku, o který byl, to byla bída o izolační pásku, protože jsme viděli, když hráli velký hokejisti na tom samém rybníku, hokej, že když byl nějaký opravdu dobrý hokejista, že měl tu hokejku otočenou černou izolační páskou, jo. A když hrála vždycky Lubná proti Pavlíkovu, tak se to na tom samém rybníku za Bránským, tak se to porvalo a Bechyňák, takovej zrzavej hokejista z Lubný, toho dědkové tenkrát hnali přes zasněžený pole a ono se mu v těch Jacksonách v tom sněhu docela dobře utíkalo, že jim utek až do Lubný. Skrz les, skrz Seneckou horu ho hnali a nedohonili ho. I když Bechyňák, protože on se pral a seknul Vendu Jirkovský hokejkou do hlavy. No kdo si přece Pavlíkovským nemohli nechat líbit.

Ale my na tom rybníku, protože jsme to tam viděli, ty hokejový zápasy, tak jsme tam hrávávali. A byli jsme strašně zapálení do té hry naší dětský Zabrána proti Vsi. Kdo byl v zabránském mužstvu? Je, tam bylo kluků. Tři kopeckých klucí, Pepík Tyšer, Jirka Čadek, Vlastík Váňojc, to už je šest, Květa Franče, Jindra Vít, Vláďa Hladkojc, no, je, to už je jich deset. No a ve Vsi to bylo to samý. To byli kluci Jirkovských, Oda a Pepa, no taky Láďa Hamous, který sice bydlel hned vedle rybníka, ale protože to už bylo na té straně ke Vsi, tam, co měli tu hezkou velkou karkulku, která vypadala jako obrině na zahrádce, tak už musel Láďa Hamous hrát za mužstvo Veský, takzvaně za Ves, za Brána proti Vsi. No a hraje se a najednou Vlastík Váňojc si sedl, protože ho začala tlačit ta Monuce v pravý botě a on si sedl na hráz, začal si tu botu rozšněrovávat a sundal si ji a tu Monuci si narovnává. To bylo ale nepříjemné, protože on si ji musel rozložit na tom studeném ledě. On si sice dal na chvilku čepici na led, no ale byl tak zabraný do té své práce, že a vůbec si nevšim, že se tí asi tak 2 metry vedle té díry, kterou pan Aibl vysekal do ledu. Představte si to, tam jsme měli zakázáno vůbec k té díře se přiblížovat. Ale v zápalu hry ten Vlastík si tam sedl a teďko se řítí útok a někdo upad a máchnul tak nešťastně hokejkou, že ta hokejka mu vypadla z ruky a zavadila o tu botu a ta bota takhle vidím, jak pomalu se klouže až bluňkla do té díry, kterou pan Aibl vysekával 2x denně v tom ledu, aby mohly ryby dejchat.

to jsme všichni voně měli, hrát se přestalo a Vlastík začal bečet, že má jenom jednu botu a že ta druhá bota s tou krásnou bruslí, že spadla do vody a že ji z toho bahna nikdo nevyloví. A my jsme říkali, nebeč Vlastíku, uvidíš, že ji vyloví. A Vláďa Šnajdrojc, který bydlel hned naproti a tam měli zámečnictví, skočil domů pro dlouhou železnou tyč, jenomže to bylo nebezpečný, aby tam sám nevklouz do té díry, která byla taková už oslizlá kolem dokola. To byla hloubka, skoro celá tyč, která byla dvoumetrová. Tam byla hloubka aspoň půl druhýho metru. A říkal, samý báno, tou tyčkou našávám, sam tam měl háček na té železné tyčce, samý báno, co teď? A nám byla zima, protože už přituhovalo. Najednou se začalo tak rychle stmívat a už bylo slyšet paní Vítovou, kluci domů, nebo paní Kepartová, Ševcová, pojď Jaroušku domů, už se šeří, paní Šnajdrová taky, tak co to tam děláte u té díry, ne abyste tam spadli? Ona Vlastíkovi Váňoj tam spadla bota. Ježišmarja, to bude těžký dostat ven. A velký lidi se zastavovali na silnici, co šli s nákupem a radili nám taky, jak nejlíp si počínat, aby jsme tu botu s tou bruslí z toho bahna vytáhli znovu na let nahoru. No jo, jenomže tma byla proti nám. Už jsem jí zahák, volá Láďa. Tak opatrně, až jí potáhneš nahoru, musíš středem té díry a jestli se o ní otře a omrskne nějaká ryba, tak jí z toho háku srazí a budeme zase vedle, někdo říkal, protože tam kolem té díry, to jsme kolikrát viděli, ty tlamičky těch kaprů a hřbety a někdy jsme zahlídli voko a ploutev nebo ocas, oni se tam opravdu chodili nadechávat té okysličené vody. Táhne na té železné tyčce, zaháknutou tu botu s tou bruslí, opatrně a už vidíme, že bota leze z vody ven a on ji opatrně dává vedle té díry. To jsme si odechli, té vody, co z té boty teklo. A přichází pan Aibl, co mi to tady děláte? Snad mi tady nechytáte ryby? Aibl byl řezník v Pavlíkově, proto měl propachtovaný ten rybník, ve kterým pěstoval kapry. Kde pak, pane Aibl, ona tam spadla Vlastíkovi bota z bruslí, tak jsme ji museli vytáhnout. No vidíte, jak jste šikovný, říká pan Aibl, tak to ani nemusím prosekávat led, vy jste ani tu díru nenechali zamrznout. A to už maminky byly všecky kolem rybníka, protože měli starost o nás, o kluky, a že to tak dobře dopadlo a my jsme si odšroubovali slavnostně šlajivky, které jsme si zavěsili na ty hokejky. Vlastík Váňojc taky, jenomže on to měl domů kousek. Ten dočvachtal v té jedné mokré botě domů a dopadlo to dobře. Protože jinak bychom museli čekat až třeba do léta, než se ten rybník bude vypouštět a to jsme si říkali, to už bude celá ta brusle rezatá a bota schnilá. A tenkrát boty, které se fasovaly na poukaz a brusle ze železa, to byla taková vzácnost ve válce.

A to všecko se stalo proto, že ty vonuce se schrnovaly v těch botách taky, protože ty boty nám ty maminky museli kupovat veliký, když to byly boty na poukaz. O mnoho čísel větší, aby jsme je mohli nosit, protože tenkrát jsme rostli a rostly nám i nohy, tak se museli koupit třeba boty o číslo nebo o dvě čísla větší, až nám ty nohy dorostou, aby nás ty boty netlačily. No a o to víc v těch volných botách se ty vonuce schrnovaly. Tady vidíme, jak všecko souvisí se vším. Žando, co tomu říkáš, nezaspíváš? To byl nervák, viď? S tou botou, jak spadla vlastíkovi Váňoj do rybníka, jak jsme si oddychli.

na rybníku, když jsme hráli za brána proti vsi. A o co myslíte, že jsme hráli, že jsme měli puk? To byste se spletli. To jsme byli rádi, když pan Švedskepart nám slepil dohromady dva takový vošlapaný gumový kramfleky. To jsme ho museli moc prosit. Jaroušek, naštěstí jeho syn, ho vždycky uprosil, táto, udělej nám nějaký puk. A když ne, no tak jsme si museli ten kramflek najít sami, nebo z nějakých bod jsme si ho i půjčili, jenomže on vždycky skončil v nějaký díře v rybníku. A potom, tam jsme, když rybník vypouštěli, tam jsme našli takových věcí. Tam byly i ty kličky na ty brusle, kramfleky, ty puky, kolikrát i třeba kus čepice nějaký nebo rukavice. Tam toho bylo. To mělo všecko svůj řád, jak se připravit hřiště má na takový zápas, jak se nejdřív škrabadlem a košťatama. Koště jsme si udělali hned z vrbových proutků, jak se ten led zamet. Když jsme byli ale v nejlepším třeba, jo, toho hokejového klání, najednou někdo řekl, pozor, ticho. A všichni jsme zvrátili hlavy nahoru k modrý obloze a bylo slyšet hučení. A to letěli bombardáci. To bylo bílejch čar a stříbrných teček. Letěli od západu k východu, kam pak asi ty bomby vezou, kde je asi schoděj, jsme si říkali, možná na Moravskou Ostravu. Když to přeletělo, tak jsme chvilku byli takový z toho, no ale za chvilku to ta hra zase všecko spravila a už jsme s vervou seprali o puk, teda o ten kramflek a to samý bylo a zase hlavy nahoru a zase ty samý letadla se vracely a zase bílý čáry a stříbrný tečky. A to se vraceli od východu k západu. To byla ta válka, která naše životy poznamenala natrvalo.

No a už, aby jsme začali psát vánoční pozdravy. Obyčejně se píšou na pohlednice s tak důvěrně známými něžnými obrázky. Kostelík na kopci, vesnice zasněžená, ponocnej troubí, vedle něj pes sedí. Jméno toho autora každej zná. Ale kterou slavnou knihu o historii jednoho, to už vám ale tak napovídám. Mimo to ilustroval jednu strašně slavnou knihu, ve které jsou popsány příběhy první světové války. No já vím, že to je lehká otázka, to zná každej, ale vždyť víte, že ta naše soutěž je jenom taková hra a vy nám napište jméno tedy toho malíře a jméno té knížky a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a Papoušek Žanda už se těší, že bude losovat. Píplas dneska vůbec, ty opice, neodvracej ode mě hlavu, když s tebou mluvím. Dělá, že neslyší. Má zabořenou hlavu mezi křidýlka vzadu a dělá, že chrní. To je drzost. To, kdybychom se takhle chovali ve škole, to by nám pan učitel byl dal. Takže jméno malíře a název knihy, kterou ilustroval, nám napíšete. No.

si ten předvánoční čas hezky užijte. Opatrujte se, ať vás nic zlýho nepotká, jak říkáme vždycky, aby jsme se zase setkali u našeho pořadu příště. Nezapomeňte nám odpovědět na tu otázku, aby Šanda mohla losovat. Ona už se těší, viď, ty opice. Tak dobrou noc.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezké, dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkujeme. Zdravím vás všechny tady v Pražském divadle u hasičů. Zdravím vás doma u rozhlasových přijímačů, které jste si naladili na vlny Českého rozhlasu 2 Praha. Opět v přímém přenosu začíná Tobogán. Dobré dopoledne ještě jednou. Režisér a maminka mají vždycky pravdu. Tahle věta zazněla tady u nás v Tobogánu už několikrát. Naposledy, když jsem tu přivítal režiséry. Dnes ji opakuji ještě jednou, protože tentokrát si budeme povídat o maminkách. Zítra je druhá neděle v květnu, čili svátek všech maminek. A propo, já jsem se dneska ráno u první ranní kávy zamyslel nad tím, jak je český jazyk štědrý k vám, maminkám. Teď mě opravte, jestli jsem na něco zapomněl. Máma, maminka, maminečka. To je hezký, ne? Mamulenka. Mamča. Mamina. I to je láskyplný. Máti. Matka. To je taky hezký slovo. Mamina. Matinka. Maminenka. Mamulenka. Čeština je opravdu štědrá k vám, maminkám. No, abychom vám zpříjemnili ten váš zítřejší svátek, proto jsme se rozhodli jako téma toho dnešního předsvátkového tobogánu vybrat právě maminky. A pozor, maminky slavných.